Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, podívej, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

z kijovský hospody zaslech jsem písničku, co mám rád. Dveře ušenku malovaných

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

dá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stám. Ta láska k putikám na nás

mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

Nedvědova kyjovská hospoda a Laichtovo solo na Lejve je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nejdej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

moc o sobě nevíme. Jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí, za které se stydíme. Každý na někoho něco ví.

hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

na hospodským ubruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý do.

se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

a zase někam odlít. Na Ubru se zůstala jen pro pár.

Opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou Vyčítalem si však vybavují jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárůstu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné, ale v současné době by to stálo za zvážení.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalman má jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval, tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovu píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateauneuf du Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány, tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpěvačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. I jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

Čím více pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme ji přitvrdit samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, nebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské bluzo.

0: to je vše.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Vítě, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marien tedy na závěr dnešních folkových pohlazeň. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Troníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
6: Dobrý den, ahoj.
5: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
6: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
5: A co se ti stalo?
6: No hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
5: Už ti ho dali.
6: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buní je boudanujou na 113 let.
5: Ať ješ.
0: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V dnešním 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
4: Ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, kupuňu, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitaminů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na železo,
2: že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát v
1: tabletce. Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no.
2: No.
1: Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: ti tam nelákalo?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, no mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání se třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano? stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
3: Tak jo, tak to oslavíme společně.
2: Ať vám to vydrží.
4: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
2: Dobře, děkujeme.
4: Tak jo, děkuji.
2: My taky.
3: Naschledanou.
2: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, František z Lipcha.
2: Ano,
3: ano, zdravíme.
5: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
2: Tak musíte.
3: To bude mejdan jak blázen.
5: To teda jo, to mě bude 110 let.
2: No.
5: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
3: Dobře.
5: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
2: Dobře, no. Pozdravujte Jardu, děkujeme
3: moc. Shledanou.
2: Kdo se ozve teď?
3: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
2: Dobře, děkujeme za to.
6: Hezký den.
3: Zdravíme
2: taky do Podkrkonoší.
3: Podkrkonoší, jak
2: rozhodnu
3: říká
2: to.
3: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
2: Kdo myslí, že to vyhrál?
3: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
2: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
7: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
8: no, prosím
7: se sestřenicí tchýně.
8: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchýně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
7: A ona... Dokonce si myslí, že jejich babička je Heger.
8: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla ani vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
7: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
8: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. Provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, že jo? No, tak jsem si říkal, plůtek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek. A jakkoliv Tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava. Ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svou oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal. Tak jsem se lehce opřel o ten Plutek. Naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama. Moje nohy 20 cm nad zemí beznadějně se komíhají. Tchán s Tchýní stáli na záfraží.
7: Tchýnožky byla sounožka.
8: Tchán s Tchýní stáli na záfraží a dívali se, že jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý Tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na Tchýni. Vzpomínáš na Tchýni v dobré?
9: Tak jako na různé Tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní Tchýni.
2: A bývá Tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
9: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
2: takže
9: spíš jako
2: laskavé. Takže ty štipy se zakládají napravdě nebo ne?
9: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
2: Kde to tak vzniklo, že ty Tchýně chodinky takhle
9: no, možná některý jsou. Jako...
2: V té speciální kategorii ve vtipech, kdy hledáš prostě o doktorech, ano, o policajtech, o na odchýních.
9: Ano,
2: a je to
9: ano.
2: Takhle prostě se...
9: Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život, no.
2: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
9: Tak já mám naštěstí.
2: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
9: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
2: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
9: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
2: vrtaj, zasloužili kopou, nějakou... kopou, tunelujou, zahrady, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky...
9: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
2: Co?
9: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
2: Já myslím, že je to krtčí samička.
9: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
2: poradí,
9: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takovej nepříjemný útvar na obličeji.
2: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
9: Tak já bych zkusil pana Horníčka.
2: Aha,
9: a jeho setkání
2: Mirek
9: s Verichem
2: proti Mirkovi.
9: Ve Vídni.
2: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj, Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si dobrý den.
2: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, Tejskář.
1: A pro co hlasujete?
2: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
3: my vás
1: děkujeme moc.
3: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
3: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, děkujeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
3: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta, já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme, ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnice, jako pechoví rodiče, jako
9: moji rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především, v Třebíči naší rodné, a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako, podej kytku. A to byly její první slova, nejvyšší paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
8: je
9: z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na no, samozřejmě.
8: Ona Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschläger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to
8: tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že potom pro nějaký obchodní cestující nebo někdo po něm řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlíně, odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: Ale možná jste nesežrali
9: Nedošinskou.
8: Možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale není to pravda.
8: Není
9: samozřejmě,
8: to pravda.
9: Že tam nikdo nikoho nežere. Tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Lidi takhle.
9: Žerou, rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A
9: jako,
8: to mě Peca říkal.
9: Mimochodem, teda ta Nedošinská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, jde, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
3: No, kdy? kdysi dávno na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem a tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem běhnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
3: tak jsem říkal, no co? Říkal, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
3: Nezapomenutelný.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
3: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
3: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnický vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě rizí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
3: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
3: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
3: Kompromitující
1: otázka. To je určitě
3: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
3: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč, počítáte, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
3: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
3: Miroslav
1: jako
3: Ecler,
1: hlas,
3: ano.
1: Jako
3: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
3: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
3: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
3: 30 let.
1: 30 let.
3: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je odstuda.
3: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
3: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řadě pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriáda pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem.

0: SMS zprávy.
1: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáčka.
2: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
1: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
3: Novoroční projev prezidenta České republiky.
4: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžou vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
3: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, jak se dělali ty novoroční projevy? Přetáčeli se?
2: Přetáčeli a vysílali se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
1: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
2: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
1: Ta služba tehdy novoroční...
2: No jo, no tak to bylo...
1: Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
2: Já si myslím, že to hlídané bylo a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
1: to dopoledne,
2: ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.

0: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může nás zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž tak přijede?
1: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se musel nahlásit, ale jinak se musel být
0: svěsitelný.
1: Ano.
0: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví a je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka, anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Římtáčíka.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo Zdokavě, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie je již 18letá a stojí na prahu své dospělosti. Což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18letá. Važme si toho. Važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů. Tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, no už teda. Jenom pár minut.
2: Hele, vejde si tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko. Říká, Nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní Humoriády i zítra Boj o další knížky a další hosta, to bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Stavbou Karlovarského kraje se stala přístavba nového pavilonu Ostrovské nemocnice. Točník u Klatov bude mít další opravenou silnici. Kárný senát zrušil výtku pro Lastoveckou kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 31 stupňů Celsia. Dobré ráno přeje Dana Jelínková. Stavbou Karlovarského kraje je přístavba nového pavilonu nemocnice v Ostrově. Rozhodla o tom odborná porota. I druhé místo této soutěže míří do Ostrova za vybudování kreativního a kulturního centra v Domě kultury. Na třetím místě pak skončily rekonstrukce výpravní budovy ve Františkových lázních a revitalizace horního domu v Sokolově. Zároveň lidé rozhodovali i o stavbě čtvrtstoletí, říká za pořadatele soutěže Anna Vlášková z regionálního stavebního sdružení Karlovy Vary.
2: To hlasovala jenom veřejnost a ta veřejnost mohla hlasovat z představených staveb, které vlastně vybrala odborná porota v těch předchozích letech, to znamená od roku 2001. A tady v tom hlasování o tu stavbu čtvrtstoletí tak zvítězila také stavba z Ostrova a bylo to využití Paláce princů pro městskou knihovnu.
0: V rámci ankety porota vybírala i nejlepší zatím nerealizovaný projekt, kterým se stal areál městských lázní Kyselka. Klatovy opraví komunikaci v Točníku. Podle místostarosty Václava Chrousta z ODS se bude pracovat v lokalitě mimo hlavní silnici a nebude tak nutná uzavírka obce.
3: V Točníku, kde se udělali vodovod, kanalizace, bude se tam dělat povrch, budou tam světla, náklady jsou 4,1 milionu korun. Je to vlastně, dá by se říct, v takové té vedlejší části, není to na hlavní silnici. A bude to zrealizované v následujících měsících.
0: Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku pro státní zástupkyni Petru Lastoveckou. Tu jí uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Tím, že poskytla rozhovor o bitcoinové kauze, podle něj porušila své povinnosti. Lastovecká to odmítá. Z rozhodnutí kárného senátu má radost, na svou funkci už ale na začátku června rezignovala.
4: Kárný senát shledal, že výtka byla udělena nezákonně, nebyl dodržen formální postup, procesní postup, byla nepřezkoumatelná, byla zmatená. To je přesně to, co my jsme napadali.
0: Rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. V Německu se začínají rozjíždět první vlaky Deutsche Bahn. Kvůli poruše, která včera večer zasáhla digitální rádiový systém, se zastavila spojení v celé zemi. Na nádražích zůstaly také tisíce cestujících. Společnost pasažérům nabídla poukázky na taxi a ubytování v hotelech, dodala mluvčí Deutsche Bahn. Příčina výpadku systému zatím není známá. Za výpadek rádiové komunikace podle informací veřejnoprávní stanice Berlin-Brandenburg nejspíš nemůže sabotáž, ale chybějící aktualizace systémů.
1: Sport.
0: Cyklista Pavel Bittner se na domácím mistrovství republiky v tomto týdnu nakonec nepředstaví. Místo šampionátu v Unišově a v Jeseníku dal 23-letý silniční profesionál přednost pokračování přípravy na Tour de France.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž na stupni 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Provoz na silnicích Karlovarského kraje je v těchto chvílích slabý bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Hezké ráno a příjemné vstávání přejeme vám, kteří se do dnešního dne probouzíte spolu s námi. Ladíte Český rozhlas Karlovy Vary a právě začínající dobré ráno, o jehož poslechu vás zdraví a vítá Jitka Brošková. Hned na začátek tu pro vás máme písničky Co nestárnou od kapely Olympik a taky Valdemara Matušky. Aby bylo hned po ránu veselo, tak si poslechneme ranní anketu Ahoj rádio, v níž nám děti vysvětlí, proč kočkám svítí oči. No a v prvním ranním příspěvku vám povíme o tom, že 250 000 divokých prasat ročně testují laboratoře veterinární správy, aby zachytili případný výskyt parazitického svalovce, který se může přenést také na člověka. Od podzimu by informace o místě odstřelu měli myslivci podávat elektronicky přímo přes aplikaci v mobilu. A víc si povíme tedy už za pár minut. Je 5:05, tak vstávejte a posnídejte s námi. Hezké ráno.

0: před sebe.
1: Třeba když to je čert, aby viděli, kdyby běželi přes ně tam vzadu myši, aby je viděla.
2: Když jde přes silnici kočka z lesa, tak aby viděla, jestli jede auto nebo ne.
3: Kdyby

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno spolu s rádiem vašeho kraje. Je 6:15 a v našem regionu je polojasno. Teploty se pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia a dnes bude slunečno s tropickými teplotami. Čekejme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 23 až 26 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou většinou dobré a biozátěž ta je dnes střední na druhém stupni.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Do začátku našeho ranního vysílání přispěla svou písničkou zpěvačka Olga Lounová a my vám přejeme bezproblémový start nového dne. Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a za 7 minut bude 17:30. Tak vedle flinty a klobouku bude zřejmě i mobilní aplikace od podzimu nezbytnou součástí výbavy myslivců na honech. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se Státní veterinární zprávou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Jako první se zaměří na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku vážné zdravotní komplikace.
1: V současné době veškerá ulovená prasata divoká jsou negativní. Ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože uloví kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
2: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
3: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
4: Uděláme to na šípkové omáčce.
5: Sezelím!
2: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
1: Má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
2: Kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu.
1: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo tu lokalitu tam nedopíše.
2: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměř 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
6: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií. Vidíme, že se nám tady pohybuje jeden člověk. Zároveň tady vidíme posed, krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. Infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme.
2: Právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
6: Tenhle ten přístup by se stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a i roli lidí v jejich šíření.
2: Informace o vzorku z uloveného divočáka by se tak od podzimu měly předávat elektronicky.
1: V červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací.
2: Když se osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Nedostatek krve má transfuzní stanice v Karlových Varech. Chybí všechny krevní skupiny. Vyzývá proto dárce, aby přišli darovat krev. Transfuzní stanice potřebuje, aby každý měsíc přišlo darovat krev minimálně 800 dárců. Silničáři dokončují rekonstrukci komunikace u Tatrovic na Sokolovsku. Modernizace měla být hotová v srpnu, ale podle mluvčího krajské správy a údržby silnic Vojtěcha Vaňka zřejmě skončí dřív. Stavbou Karlovarského kraje je přístavba nového pavilonu nemocnice v Ostrově. I druhé místo této soutěže míří do Ostrova za vybudování kreativního a kulturního centra v Domě kultury. Na třetím místě pak skončily rekonstrukce výpravní budovy ve Františkových Lázních a revitalizace Hornického domu v Sokolově. V Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Lidi by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Polsko přidá k rozestavěnému plovoucímu terminálu na zkapalněný plyn v Gdaňsku ještě druhou jednotku pro zpětné splynování. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Polsko se tak rozhodlo kvůli velkému obchodnímu zájmu. Tenistka Sara Bejlek po víc než tříhodinové bitvě v Eastbourne porazila 3-6, 7-6 a 7-6 Němku Lauru Sigmundovou. A počasí dnes bude jasno až polojasno, teploty do 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnicích Karlovarského kraje je zatím provoz bez hlášených dopravních problémů.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Středa 24. června, to je dnešní datum v kalendáři a dnes má svátek Jan Honza, Jeník, Honzík, Janek nebo Jéňa. Nutno dodat, že jméno Jan je druhé nejčetnější mužské jméno v republice. Tak přejeme vše nejlepší a gratulovat určitě budeme po 6. hodině, kdy vysvětlíme také význam tohoto jména a pozdravíme v našem vysílání rovněž všechny narozeninové oslavence, tak si na to počkejte. Ale do té doby nabídneme výběr očekávaných dnešních událostí i tipy pro váš volný čas, no a samozřejmě i písničky, které máte rádi. A těm otevře vrátka zpěvačka Ilona Čáková. Tak hezké ráno.

Jednohubky nám k dnešní snídani naservíroval Vladimír Mišík a spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do středy 24. června. No a co se dnes očekává? Tak ústavní soud dnes posoudí, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. Petr Pavel tak reagoval na rozhodnutí vlády, že prezident nebude součástí delegace na červnovém summitu NATO v Ankaře. Podle mluvčí soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové není jisté, že soud žalobu stihne před summitem projednat. Uvědomuje si ale, že je situace naléhavá. Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Nahradit má současný služební zákon. Podle předkladatelů z vládní koalice má zjednodušit zaměstnávání i propouštění pracovníků ve státní správě. Nově by tak byla pravidla podobná těm u běžného pracovního poměru. Opozice návrh kritizuje s tím, že hrozí politizace státní správy. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se ve Varšavě sejde s šéfem polského ministerstva obrany Władysławem Kosiniak-Kamyszem.

0: Skupina Duran Duran dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně. Do Česka se vrátí po 14 letech. Uvést by měla poslední album, které obsahuje nové skladby, cover verze i starší hity v alternativní podobě. Před skokanem bude tuzemská ženská formace Vesna. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Ranní obloha je polojasná, teploty se pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia a dnes bude slunečno s tropickými teplotami.
1: Počasí.
0: Je 6:15, krásné ráno. Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 28 až 31 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech zaznamenáme kolem 23 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou většinou dobré. A biozátěž ta je dnes na 2. stupni, tedy střední.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Právě.

0: Ale to nám to utíká. 6. hodina je za dveřmi. Spolu se zprávami, které chystá Dana Jelínková, to bude už za 11 minut. No a kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: Areál letiště v Chebu ožije od 9 do 19 hodin akcí Modré nebe nad Chebem. Návštěvníci se mohou těšit například na ukázky vojenské techniky, představení práce armády i záchranářů. Při ukázkách lidé uvidí vrtulník MI-171, letoun C-295 CASA se seskokem armádních výsadkářů i práci pohotovostního oddělení vojenské policie. Pro usnadnění dopravy bude zajištěna kyvadlová doprava z autobusového nádraží v Chebu přímo na letiště, a to z nástupiště číslo 10. Praktická přednáška z cyklu Zlepšování paměti na téma My se známe začne od 17:30 v karlovarském hotelu Martel. Trenér paměti Aleš Procházka ukáže techniky, jak si propojit jména s obličeji a vyhnout se trapným chvílím. Amfiteátru Oáza v Jenišově na Karlovarsku připravili od 18 hodin večer s kvantovým fyzikem Janem Rakem. Přiblíží, jak někteří vědci přemýšlejí o realitě, vědomí i o vesmíru. Na Karlovarskou hvězdárnu můžete přijít na besedu s hvězdářem. Dnes povypráví o fascinujícím a pestrém světě měsíců planet. Některé možná ukrývají život. Začátek je v 18 hodin a 18 minut. V Mariánských Lázních vrcholí festival Jazzové lázně. Na hlavní kolonádě zahraje od 15 hodin kapela Jazz Cakes. Na nádvoří domu Chopin uslyší posluchači čerstvého držitele ceny Anděl v kategorii jazz, kontrabasistu a skladatele Tomáše Lišku a jeho projekt Invisible World. Ještě jedna pozvánka zamíří do Mariánských Lázní. Městské divadlo láká od 19:30 na gala večer operních melodií a evergreenů. Slavné melodie zahraje komorní soubor Nálady Petra Macka a jeho soulisté. A výstava Jen řekni Sokolov je k vidění v Sokolovském zámku. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 88 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje. Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Obyvatelé Hroznětína na Karlovarsku pomohli vybudovat novou odpočinkovou zónu v ulici Luční. Karlovy Vary a Kyselku propojí prázdninový autobusový festivalový spoj. Zástupci veřejnoprávních médií se dnes odpoledne setkají s prezidentem Pavlem. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 31 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv přeje Dana Jelínková. V Hroznětíně na Karlovarsku vznikla nová komunitní odpočinková zóna. V Luční ulici je nové jezírko, herní prvky i dřevěný altán. Radnice projekt financovala s pomocí několika soukromých společností. Na úpravách místa se při společných brigádách podíleli taky místní obyvatelé. Pokračuje místostarosta Zdeněk Jasný, zvolený za hnutí Volba pro kraj.
5: Tato lokalita je v podstatě nová, vznikla řádově před 4-5 lety, kdy vlastně jsme zasíťovali pozemky a během těch pár let tady vyrostlo už 12 rodinných domků a vlastně ty místní obyvatelé přišli vlastně s podnětem, jak by se tato část města dala víc využít.
4: Mezi Karlovými Vary a Kyselkou bude v první polovině července opět jezdit mimořádná autobusová linka. Festivalové návštěvníky bude vozit do bývalých lázní a místního muzea. K dispozici budou taky návštěvníkům mimořádné festivalové projekce české komedie Vrchní prchni, říká mluvčí společnosti Matony Lutfia Miňovská.
6: Od 4. do 11. července bude jezdit speciální festivalový autobus zdarma do Kyselky a ve středu 8. července se navíc připravuje speciální filmové odpoledne v obecním v kině Kyselce s promítáním komedie Vrchní prchni.
4: Z Karlových Varů bude spoj odjíždět dvakrát denně z divadelního náměstí. Prezident Petr Pavel se dnes setká se zástupci Evropské vysílací unie EBU. Na hrad přijede například její prezidentka Delphine Ernotová-Kansiová. Dorazí taky generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Fridrich. Společně budou mluvit o nezávislosti a financování veřejnoprávních médií v Evropě. Americký senát dnes těsnou většinou schválil rezoluci, která vyzývá prezidenta Donalda Trumpa ke stažení vojáků z konfliktu s Íránem. Pro hlasovali kromě opozičních demokratů taky 4 republikáni. Senátoři se tak připojili ke sněmovně, která rezoluci schválila začátkem června.
7: Rezoluce nemá právní váhu, jde o takzvanou souběžnou rezoluci, kterou prezident nemusí podepsat a která nikoho nezavazuje. Dnešním senátním hlasováním jsou ale vůbec poprvé ve shodě obě komory kongresu. Jak poslanci, tak senátoři z obou stran se postavili proti prezidentu Trumpovi. Rezoluci z demokratů nepodpořil jen senátor Fetterman z Pensylvánie. Většině republikánů naopak chyběli dva senátoři, kteří rezoluci dosud odmítali. Mitch McConnell a Dave McCormick. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Sport. Velký úspěch zaznamenali mladí cyklisté Karlovarského kraje na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Na dráze třebešínského velodromu absolvovali sprinterské disciplíny a pozbírali celkem 5 medailí. Dominik Fabišovský, Nora Še a Krištof Michlík získali 1 zlato, 3 bronzy a 1 stříbrnou medaili. Všechny 3 medailisty čeká ve čtvrtek ještě závod na horských kolech. Počasí. Čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Provoz v Karlovarském kraji je plynulý, dopravní nehody hlášené nejsou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Karlovarský City Triathlon chystá na září už 21. ročník a tak si o něm povíme v následujících minutách Dobrého rána, které obsadí také písničky od Lenky Filipové a od skupiny Ready Kirkin. Budeme i gratulovat a s meteorology dáme řeč o počasí. Tak ať máte ráno podle svých představ. Máme 5 minut po 6.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
9: Nosím černý brýle

0: 12 minut po 6 a příjemné ráno přejeme všem, kteří ladíte Český rozhlas Karlovy Vary. No a zdravíme teď hlavně vás, kteří máte dnes 24. června své narozeniny. Ze známých osobností dnes bude slavit také zpěvačka Helena Vondráčková, které je dnes 79 let. 47. oslaví česká modelka Petra Němcová. Dalším oslavencem je britský herec Joe Penny, který slaví kulaté 70. narozeniny a kterého známe například v roli detektiva Jakea Stylese v televizním seriálu Jakea Tlusťoch. A 39. oslaví argentinský fotbalista Lionel Messi. No a svátek má Jan. Mužské křestní jméno Jan patří k nejoblíbenějším českým jménům, pochází z hebrejštiny, vyvinulo se z hebrejského Jochanán a to se překládá jako Bůh je milostivý a jeho domácí variantou je Honza. Ještě přidám pranostiky pro dnešní den. Na svatého Jana jahody do džbána. A nebo když svatojánská muška pěkně se leskne a svítí, bude počasí pěkné a můžeme do přírody na tanec jíti.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je čtvrtek na sedm a pěkné ráno přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. A pokud vás zajímá, jaké bude dnes počasí, pojďte si poslechnout meteorologa Tomáše Vejvodu, kterého vítám mezi námi. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak jak to vypadá u nás v karlovarském regionu právě teď aktuálně?
2: Tak momentálně na obloze jen málo oblačnosti, je většinou jasno nebo skoro jasno a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 14 do 18 stupňů Celsia.
1: Tak a co nám přinese celý ten dnešní den?
2: Tak můžeme očekávat slunečné počasí, bude jasno až polojasno, přičemž více oblačnosti bude zejména na horách a teploty se vyšplhají opět vysoko, nejčastěji se dostanou na hodnoty od 28 do 31 stupňů Celsia, na horách to bude většinou od 23 do 26 stupňů Celsia a k tomu povene jen slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Tomáš Vejvoda a já vám moc děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hudební skupina Slza se také usadila v našem proudu pohodové muziky a ještě než nás potěší svou písničkou dnešní narozeninová oslavenkyně Helena Vondráčková, tak dáme řeč o sportu. Stejně jako loni budou Karlovy Vary hostit v září světovou triatlonovou špičku. V lázeňském městě proběhne už po 21. oblíbený City Triathlon. Hlavní závody mužů a žen budou stejně jako loni zařazeny do seriálu Mistrovství světa. Na startu by neměla chybět ani aktuální česká jednička Tereza Zimovjanová, která zde naposledy vybojovala skvělou osmou příčku.
1: Karlovy Vary, to je fenomén, jako to nikde ve světě takový závod neexistuje. Nádherný místo, perfektní organizace, vždycky tam jsou fanoušci, nikdy to není jako mrtvá kulisa, takže někdy tam hraje kapela na kopci. Minulý rok tam byl skvělý koncert, takže já to úplně miluju. Prostě pro mě to skvělá reprezentace Česka, lidí jako Čechů, co prostě zvládnem, co tady máme za nádherný města, za skvělý lidi, organizátory, jak do všeho umíme dát srdce.
2: Chválí karlovarský triatlon v loni nejlepší Češka v cíli Tereza Zimovjanová. Ta i přes obrovské nasazení a únavu dokáže vnímat domácí prostředí a hlavně skvělou diváckou kulisu.
1: Já když to jedu, tak to všechno takhle cítím a cítím i ty fanoušky, jak oni mi dodávají energii, takže v tom prostě ten závod je absolutně jako světová třída.
2: A karlovarský triatlon uchvátil i bývalého reprezentanta a současného trenéra národního týmu Jana Čelůstku.
3: Karlovy Vary, to je srdcová záležitost. Měl jsem ten závod rád jako závodník. Líbí se mi to i z pozice trenéra a diváka. A tak, jak se vlastně vyvíjel v průběhu těch 20 let karlovarský triatlon, tak já doufám, že ti závodníci jsou jenom o krůček za ním. A vlastně je teďka čeká všechny ten vrchol v té kariéře. A Terka tam byla loni osma, což je prostě v té sérii mistrovství světa naprosto super. My to nemáme tak, že by to byl jeden závod, je to seriál závodů. A doufám, že letos to určitě zopakuje, ne-li vylepší, a že se k ní přidají i ostatní závodníci.
2: Přál by si reprezentační trenér Jan Čelůstka. A jak velký význam pro Česko má pořádání závodu mistrovství světa v Karlových Varech, popisuje předseda České triatlonové asociace Antonín Bauer.
4: Tak určitě jedna z největších, protože je to největší akce triatlonová, která se na území České republiky pořádá a pořádala. A měli jsme tu mistrovství Evropy, ale tohle je mistrovství světa, to znamená, že to je úplně nejvíc, zvláště v olympijském sportu. Současně je to olympijská kvalifikace nebo její začátek, takže my jsme nadšení a teď jenom samozřejmě bojujeme o tu udržitelnost a o to, aby se nám dařilo takovéto velké závody, který český triatlon potřebuje, pořádat na našem území. A s tím souvisí i pomoc ze strany státu a ta doufáme, že nějakým způsobem se bude dále vyvíjet.
2: Říká Antonín Bauer, 21. ročník City triatlonu Karlovy Vary se uskuteční druhý víkend v září. Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hroznětín u Karlových Varů revitalizuje centrum města. Na Krušnohorském náměstí stavaři budují fontánu, pergoly, novou autobusovou zastávku a veřejné toalety. Všechny stavební práce skončí do konce letošního září. Divočáci se opakovaně vyskytují v některých městech v Karlovarském kraji. Krajský úřad připravil informační leták, ve kterém lidé najdou doporučení, jak se vyhnout setkání s divokými prasaty nebo co dělat, aby se jejich výskyt ve městě snížil. V Chebu finišuje rekonstrukce šancí na městském hradu. Za opravu historických hradeb zaplatí radnice přes 10 milionů korun. Práce trvaly 4 roky. V současné době se týkají hlavně zahradních úprav. Ty by měly skončit v průběhu léta. Každý desátý Čech zažil nepříjemné reakce okolí kvůli tomu, co řekl na veřejnosti. Vyplývá to z výzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Nejčastěji lidé zmiňovali negativní reakce od rodiny nebo přátel. Evropa čelí vlně veder. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami hlásí ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření. Čeští fotbalisté odcestovali do Mexika, kde ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. A počasí bude jasno až polojasno s teplotami do 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Plesné na Chebsku v městské části Šneky je z důvodu výstavby parkovacích míst částečně uzavřená ulice 5. května u Hřbitova. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh, místem se jezdí kyvadlově. Jinak se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Když prší na Jana Křtitele, prší pak 4 neděle, říká jedna z pranostik pro dnešní den a já myslím, že se vůbec nemusíme obávat, že by se vyplnila, neboť dnes má být slunečno a opět nás čekají vysoké letní teploty. Dávejte tedy na sebe pozor a ani dnes nezapomeňte dodržovat pitný režim a chránit se před sluníčkem. Je 6:30, no a s písničkou od Leony Machálkové a Petra Koláře se vrátíme zpátky k muzice a taky si počkejte na dnešní kalendárium očima Petra Jungmana. Přeji všem krásný a pohodový den.

dobrém ránu písnička střídá písničku a každá má za úkol, aby vám zpestřila a zpříjemnila dnešní den, středu 24. června. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a já připojím teď pozvánku k poslechu našeho odpoledního vysílání. Tak koho jsme si pozvali do studia? Také dnešním hostem ve studiu bude dnes odpoledne taneční lektor Roman Jánský, který je hlavním koučem taneční skupiny One Crew, která má za sebou úspěšnou sezónu. Z mistrovství České republiky si odvezla několik titulů mistrů i vícemistrů a právě o těchto svých úspěších a o tanci samotném si budeme povídat dnes po 15. hodině. Tak navrhuji se protančit celým dnešním dnem a třeba teď v rytmu písničky od britské zpěvačky Kim Wilde. 6:39 na hodinách a za chvíli přidáme také informace o počasí, tak tedy hezké dobré ráno.

0: počasí.
1: S rádiem vašeho kraje vstáváte do středečního rána a to má jasnou nebo skoro jasnou oblohu a teploty se nám nejčastěji pohybují v rozmezí od 14 do 18 stupňů Celsia. A bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na horách na 23 až 26 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biometeorologická předpověď ta přináší druhý stupeň, tedy střední zátěž. No a jaký máme čas? Za minutu bude 6:45.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
3: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
2: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary mají nová pravidla pro přidělování rekreačních zahrádek. V nemocnici svatá Anna v Plané na Tachovsku vznikne odběrové místo pro dárce krve. Poslanci by se měli vrátit k projednávání nového zákona o státních zaměstnancích. Opozice ho kritizuje. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 31 stupňů. Zprávy Adana Jelínková. Zastupitelé Karlových Varů schválili pravidla pro přidělování nových zahrádek na Zlatém kopečku. Část jich město pronajme a další část nabídne do přímého prodeje. Součástí pravidel je i podmínka zpětného vykoupení parcely, pokud se o ní nájemce nebude řádně starat. Pokračuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
4: To tam dalo naše právní oddělení, protože potom jsou s tím velké starosti, když ten soused se o ten pozemek nestará, jste v podstatě bezradný a nevíte, jak ho donutit tomu, aby ten pozemek zušlechtoval. Tu podmínku jsme tam dali a věříme v to, že pokud tento problém nastane, že tím to budeme moct řešit.
3: V lokalitě Zlatý kopeček vzniká víc než 8 desítek zahrádek napojených na vodu a elektřinu. Kromě plazmy začne nemocnice v Plané na Tachovsku odebírat i krev. Odběrové místo v nemocnici svatá Anna můžou zájemci navštívit poprvé 13. července. Další termíny nemocnice zveřejní později. Vždy půjde o jedno pondělí v měsíci mezi 7. a 12. hodinou. Pokračuje mluvčí nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška.
5: Krev se bude v Plané sice odebírat, ale zpracovávat se bude na transfuzním oddělení Klatovské nemocnice. V tuto chvíli ještě sice nemáme termíny na srpen či září, ale jakmile budou, uvidí je zájemce v rezervačním systému dárců, který je online na webu nemocnice.
3: Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení nového zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců, nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být hlavně zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků, a to jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně kvůli tomu, že podle ní povede k politizaci státní správy. To ale odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
6: My jsme naopak v rámci té politizace udělali zásadní krok v tom, že pro některé pozice, pro některé vedoucí funkce je nepřijatelné, aby člověk byl v politických stranách angažován na nějakých volených funkcích, takže naopak se snažíme oddělit tu státní správu a funkcionáře politických stran, což ten předchozí zákon takto neměl.
3: Město Sevastopol na ruském okupovaném Krymu je bez elektřiny. Podle Moskvou dosazeného šéfa místní správy Michaila Razvožajeva za výpadek můžou ukrajinské dronové útoky. Nad městem podle něj protivzdušná obrana zničila 9 bezpilotních letadel. Poloostrov Krym je podle agentury AP v poslední době stále častěji teršem ukrajinských dronů. Kyjev se snaží zničit ropnou a plynárenskou infrastrukturu i mosty spojující Krym s Ruskem.
0: Sport.
3: Portugalští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Cristiano Ronaldo. 41-letý útočník tak jako první hráč v historii skóroval na 6. světovém šampionátu. Kolumbie zdolala Demokratickou republiku Kongo 1-0, Anglie hrála s Ghanou nerozhodně 0-0 a Chorvatsko porazilo Panamu 1-0.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý nebo severní vítr. Rostylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Mariánských Lázních je z důvodu stavebních prací uzavřená ulice Luční, objížďka je značená. Dopravní nehody na území Karlovarského kraje zatím hlášené nejsou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pokud vás zajímají čerstvé zprávy a informace z našeho karlovarského regionu, jste ve správné společnosti. Ladíte Český rozhlas Karlovy Vary, naše zprávy skončily 7:05 a dobré ráno pokračuje. Máme pro vás anketu Ahoj rádio, ale taky vám například povíme, že obyvatelé Luční ulice v Hroznětíně se dohodli a zanedbaný pozemek za jejich domy upravili v relaxační zónu. Na místě, kde dříve rostlo křoví, je tedy dnes jezírko, altán a dětské hřiště. Nové komunitní místo dnes slavnostně otevřou, tak si počkejte na podrobnosti a užijte si písničky od slovenských No Name a taky Nadi Urbánkové a Karla Černocha.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Mají to v životě jednodušší holky nebo kluci?
1: Kluci, protože ty můžou rychle zdrhnout od holek.
2: A co holky? Je třeba holkám tak nenadávají jako klukům.
3: Já bych řekl, že asi kluci. Protože holky ty si pořád musí česat a všechno a kluci nemusí a těm to je jedno vlastně.
4: Asi holky, protože no oni jako, když se chce holka jako vyčůrat, tak třeba do vany, když jim nefunguje záchod nebo a nemají sprchu, no tak jako, že si tam jenom sednou na tu vanu.
5: Holky nebo kluci.

0: počasí.
1: Krásné ráno s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Je 7:45, je jasno nebo skoro jasno a teploty se v našem kraji pohybují v rozmezí od 14 do 18 stupňů Celsia a porostou. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia. Na horách naměříme 23 až 26 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo vítr severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou dobré a biozátěž to je dnes na stupni číslo 2, tedy střední. Nezapomeňte dnes dodržovat správný pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a určitě nenechávejte děti nebo zvířata na přímém slunci, zvláště tedy v zaparkovaných automobilech a užijte si příjemný letní den. A buďte s námi, hezký den.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jedno místečko v našem vysílání dostala také dvojice Lucie Vondráčková a Josef Wagner. A za 9 minut bude 7:30. Obyvatelé Luční ulice v Hroznětíně proměnili zarostlý pozemek v nové místo pro setkávání. Na úpravy si sami scháněli peníze a pravidelně pořádali společné brigády. Díky jejich práci tam vznikl altán, dětské hřiště i prostor pro odpočinek. Společný projekt vedení města a obyvatel přispěl k výhře Hroznětína v soutěži Vesnice roku Karlovarského kraje. No a dnes se na místě setkají sousedé i lidé, kteří se na projektu podíleli a místo slavnostně otevřou.
1: Moje děti si semka chodí hrát společně se sousedovi s dětma téměř každý den.
2: Říká obyvatelka Luční ulice Michaela Šmídová.
1: Využívají určitě tady tu dřevěnou prolézačku, ty dřevěná lehátka, velmi rádi. A když začne pršet, tak se schovají do altánku a jsou tam vlastně úplně spokojení. A třeba tam přečkají nějaký malej deštík a pak se zase pokračují a jdou si hrát.
2: Sousedé se tu na brigády scházeli pravidelně každou neděli.
1: Jsme vzali lopaty, hrábě a prostě pracovali jsme tady na terénních úpravách, ty zpevněné cestičky jsme dělali, obrubníčky, a pomáhali u toho i děti a hrozně to baví.
2: Takže k tomu ty děti budou mít vztah.
1: Určitě a budou i dávat pozor, aby nám to tady nikdo neničil a vždycky nám to přijdou hezky říct.
2: Dalším sousedem, který pracoval na vzniku relaxační zóny, je Tomáš Jindelář.
3: Začínali jsme nejdříve vodním prvkem, protože tady bylo potřeba upravit místní dlouholetou bažinu a rozhodli jsme se to zvelebnit právě zafoliováním a vytvořením přírodního jezírka.
2: Podle místních obyvatel by místo mělo sloužit hlavně k odpočinku.
3: Úplně tohle není jako dělený na nějaký party. Ta zóna vlastně je pojmutá jako relaxační odpočinková zóna a vesměs i pro děti a mládež.
2: Vy máte děti?
3: Ano, mám, školního věku.
2: A chodí sem?
3: Každý den.
2: Pokračuje místostarosta Hroznětína Zdeněk Janský z hnutí Volba pro kraj.
4: Tato lokalita je v podstatě nová, vznikla řádově před 4-5 lety, kdy vlastně jsme zasíťovali pozemky a během těch pár let tady vyrostlo už 12 rodinných domků a vlastně ty místní obyvatelé, což jsou většinou mladé rodiny s dětmi, což nás moc těší, přišli vlastně s podnětem, jak by se tato část města dala víc využít. Celý ten projekt vznikl i díky tomu, že se nám podařilo získat grant České spořitelny a vlastně díky tomu grantu se nám už pak podařilo na to nabalovat další a další finance.
2: Obyvatelé Luční ulice chtějí v proměně místa pokračovat. V plánu mají herní vodní prvky i studnu, která je bude zásobovat vodou. Z Hroznětína na Karlovarsku, Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT 2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Nedostatek krve má transfuzní stanice v Karlových Varech. Chybí jí všechny krevní skupiny. Vyzývá proto dárce, aby přišli darovat krev. Transfuzní stanice potřebuje, aby každý měsíc přišlo darovat krev minimálně 800 dárců. Silničáři dokončují rekonstrukci komunikace u Tatrovic na Sokolovsku. Modernizace měla být hotová v srpnu, ale podle mluvčího krajské správy a údržby silnic Vojtěcha Vaňka zřejmě skončí dřív. Stavbou Karlovarského kraje je přístavba nového pavilonu nemocnice v Ostrově. I druhé místo této soutěže míří do Ostrova za vybudování kreativního a kulturního centra v Domě kultury. Na třetím místě pak skončily rekonstrukce výpravní budovy ve Františkových lázních a revitalizace hornického domu v Sokolově. V Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Lidé by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte je ve Spojených státech. Sejde se i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Tématem jednání má být podle agentury Reuters snižování narůstajícího napětí mezi členy aliance ohledně Íránu, výdajů na obranu nebo možného stahování amerických vojáků z Evropy na Blízký východ. Anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas. Druhý skončil David Pastrňák, třetí Tomáš Hertl. A počasí čekejte jasno až polojasno s teplotami do 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Pozor, mezi 146. a 158. kilometrem dálnice D6 ve směru na Cheb se pomalu pohybuje vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátké zprávy s Danou Jelínkovou skončily v 7:30 a my vám přejeme příjemné ráno. Písničky od Karla Gotta a Miroš Birky, to jsou písničky, co nestárnou a které jsme pro vás nachystali pro následující minuty dobrého rána. A taky si počkejte na dnešní listování regionálními novinami, dnes spolu s Lukášem Staňkem. Tak přeji všem i nadále ničím nerušený poslech.

0: Dnešní noviny.
1: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Za 6 minut bude 7:45 a na řadě pravidelný přehled tisku. Středečním vydáním regionálních novin listoval editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám ve studiu. Hezké ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak začneme nejprve regionálním deníkem, o čem píše.
2: Regionální deník se dnes věnuje převodu krajského letiště pod stát a následně pod armádu České republiky. Vláda by totiž měla přijmout usnesení ohledně převodu do konce června. Záměr převedení letiště schválili už minulé pondělí i krajští zastupitelé. Karlovarský kraj trvá na kombinaci vojenského i civilního provozu a na modernizaci letiště státem. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD by správu letiště měla převzít státní společnost LOM Praha.
1: Co jsi zjistil v deníku Právo?
2: Právo si vybralo téma Karlovarský filmový festival a informuje, že jednou z hlavních hvězd letošního festivalu bude Dustin Hoffman. Doplní ho Jeffrey Wright, Kevin Bacon, Harvey Keith, Juliette Binochetová. Přidávají se tak dříve ohlášeným Maggie Gyllenhaalové a Jesse Eisenbergovi. Kevin Hoffman obdrží křišťálový globus a na jeho počest pořadatelé uvedou snímek z počátku jeho kariéry, absolvent z roku 1967. Další zajímavé informace zjistíte v obsáhlém článku deníku Právo.
1: A co zajímavého najdeme na stránkách regionální přílohy Mladé fronty dnes?
2: Vášnivé houbaře a milovníky přírody bude k návštěvě Bochova na Karlovarsku nově lákat tematická houbařská stezka. Ve svém článku si toho všímá dnešní Mladá fronta. Dočtete se, že stezka kromě příjemné procházky nabídne zajímavé informace a pro nejmenší návštěvníky také nejrůznější herní prvky. Realizace originálního nápadu zabrala přibližně rok a podíleli se na ní také samotní občané. Oficiálně bude otevřena 25. června. Na přibližně 4-kilometrovou trasu lesem bude možné se napojit přímo z Bochovského náměstí nebo u vstupu do lesa. Lokalita byla vybrána jako oblíbené houbařské místo.
1: Tak to byl přehled článků v regionálních novinách a Lukáš Staněk, děkujeme, hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak dnes bude slunečno a teplo, jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách na 23 až 26 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr nebo vítr ze severních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré a biozátěž ta je dnes střední na druhém stupni. Tak nezapomeňte sebe, děti a zvířata chránit před přímým sluncem, dodržujte pitný režim, chraňte se pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi a nezapomeňte ani na opalovací krém a užijte si hezky letní den.
0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Na první

0: Necelé 3 minuty patřily vzpomínce na zpěvačku Annu Julii Slováčkovou a ať už jste spolu s námi doma, v práci nebo na cestách, tak vám přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání neboli dobrého rána. Za 11 minut tu bude už 8. hodina raní. Na tento čas pro vás připravujeme další zprávy z našeho regionu i ze světa. Zprávy pro vás chystá Dana Jelínková. No a odpoledne si pak nenechte ujít po 13. hodině pořád Alex a host. No a my se teď dozvíme od jeho autorky Alex Minářové, koho si do svého pořadu pozvala a na co se dnes bude ptát.
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janku, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Samuel Zabolotný, první místostarosta Mariánských Lázní, odchází ze své funkce ve vedení města. Hroznětín je vesnicí roku 2026 v Karlovarském kraji. Ústavní soud dnes rozhodne, jestli přednostně projedná kompetenční žalobu prezidenta. A bude jasno až polojasno, teploty do 31 stupňů Celsia. Jsou tu další zprávy s Danou Jelínkovou. První místostarosta Mariánských Lázní Samuel Zabolotný z hnutí ANO ve své funkci ve vedení města skončil. Rezignaci oznámil při včerejším zasedání městského zastupitelstva. Svůj odchod z funkcí místostarosty a radního zdůvodnil dlouhodobě jiným názorem na některé kroky současného vedení radnice.
6: V souladu se svým zastupitelským slibem nemohu dál zůstat vedením města, protože s některými jeho kroky dlouhodobě nesouhlasím a nechci nést spoluodpovědnost za rozhodnutí, se kterými se nestotožňuji. Proto se vzdávám funkce prvního místostarosty.
5: Samuel Zabolotný pracoval jako první místostarosta Mariánských Lázní 3 roky a 8 měsíců. Vesnicí roku 2026 v Karlovarském kraji je město Hroznětín. Podle hodnotitelské komise se v Hroznětíně daří vytvářet prostředí, kde se dobře žije rodinám, seniorům i mladé generaci. Komise ocenila promyšlený rozvoj města, místní aktivní spolkový život a širokou nabídku služeb. Starosta Martin Maleček, zvolený za sdružení nezávislých kandidátů Jedna, si myslí, že o vítězství rozhodla i dobrá spolupráce města, spolků a dobrovolníků.
7: Byla vidět ta komunitní spolupráce s těmi občany. My doopravdy ty občany se snažíme do těch všech projektů zapojit. Podařilo se nám tady nádherný projekt Společně v Lučí a je to vícegenerační místo pro střetávání občanů a zároveň samozřejmě i návštěvníků, který k nám do Hroznětína zavítají.
5: Vyhlášení dalších výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku proběhne v Hroznětíně 24. července. Ústavní soud dnes rozhodne o případném přednostním projednání kompetenční žaloby prezidenta. Petr Pavel ji podal kvůli sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet totiž v pondělí rozhodl, že Pavel součástí české delegace nebude. Rozhodnutí vlády prezident označil za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok.
8: Měsíce veřejného dohadování o to, kdo poletí kam, vyznívají směrem ven jako neschopnost nejvyšších představitelů státu domluvit se mezi sebou. V době, kdy NATO řeší největší bezpečnostní hrozby od existence aliance, To považuji za přístup nezodpovědný k našim občanům i k našim spojencům.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO krok prezidenta respektuje. Podle něj by ale na sebe ústavní činitelé žaloby podávat neměli. Opozice naopak prezidentův postup chápe. Jihokorejská armáda v noci na dnešek zadržela vojáka Severní Koreje poblíž společné hranice, informuje o tom agentura Yonhap. Soul podrobnosti neposkytl a zatím není jasné, jestli voják do země vběhl úmyslně. Jižní Koreu a KLDR odděluje demilitarizovaná zóna. Přeběhnutí skrze ní je riskantní. Většina uprchlíků utíká přes Čínu nebo jiné třetí země.
9: Sport.
5: Fotbalisté Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Oba týmy mají po dvou zápasech 4 body. Chorvatsko naopak bodovalo poprvé na turnaji, porazilo Panamu 1-0. Na 4 body se dostalo také Portugalsko po výhře 5-0 nad Uzbekistánem.
9: Počasí.
5: Čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biozátěž na stupni 2, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Dejte pozor, mezi 146. a 158. kilometrem dálnice D6 ve směru na Cheb pomalu se tu pohybuje vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: S rádiem vašeho kraje načínáte nový den středu 24. června a my vám přejeme, ať je podle vašich představ. A pokud si užijete následující minuty spolu s námi, tak se můžete těšit na plzeňské meteorology, s nimiž si popovídáme o počasí, dozvíte se, co nového a zásadního se chystá na silnicích v našem kraji a dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou už za chvíli blesky. Víc nám o nich poví Martin Písařík. Je 8 hodin a 5 minut a dobré ráno pokračuje písničkami od skupiny Mandrže a Dalibora Jandy. Tak příjemný poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Začátkem tohoto měsíce oslavila své už 670. narozeniny a pořád jí to dobře zpívá na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary americká zpěvačka, skladatelka a baskytaristka Suzy Quatro.
1: Počasí.
0: Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 8.18 a dobré ráno teď vyplní předpověď počasí, kterou nám přináší meteoroložka Marta Suchá. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak jedna z pranostik pro dnešní den praví, na svatého Jana otvírá se létu brána. No a dnes to skutečně vypadá opět na další horký letní den, co říkáte?
2: Určitě nad střední Evropou se nachází tlaková výše, počasí proto bude slunečné, bude jasno až polojasno, proudí k nám teplý vzduch, teploty se budou pohybovat kolem tropické třicítky, nejčastěji tedy v rozmezí od 28 do 31 stupňů Celsia, na horách budou mezi 23 a 26 stupni a vítr ten bude pouze slabý, proměnlivý, anebo případně ze severních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Tak horký letní den je před námi a co nám přinese čtvrtek, prozraďte.
2: Tak zítřejší počasí bude podobné, ono se v předpovědích vlastně v dalších dnech budou prakticky měnit jen teploty, které budou postupně narůstat. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, jen odpoledne může být přechodně až polojasno místy. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15 stupňů a maxima budou mít zítra tropické hodnoty. Očekáváme je mezi 30 a 33 stupni. Vítr se měnit nebude, bude jen slabý, proměnlivý anebo severovýchodní, povane rychlosti do 4 metrů za sekundu.
0: O počasí jsem si povídala s meteoroložkou Martou Suchou. Moc vám děkuji a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou. Hezký den.
1: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera šef

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pěkné ráno přejeme tam, kde nás ladíte. Připomenu, že poslouchat nás můžete nejen analogově, ale také v kvalitnějším digitálním vysílání nebo ze satelitu přes družici Astra nebo na internetu na webu vary.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas. Za 6 minut bude 8:30 a my se teď podíváme na důležité komunikace v našem kraji. A dnes to bude silnice první třídy číslo 6 na Chebsku. Podrobnosti nám teď řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na silnici 1/6 mezi Chlumečkem a Pomezím aktuálně frézujeme vozovku a budeme pokládat mikrokoberec, který zlepší protiskluzové vlastnosti povrchu. Na úseku dlouhém 5 kilometrů budou práce probíhat do konce prázdnin a cena vyjde přibližně na 19 milionů korun. Silnici 1/6 jsme museli částečně uzavřít. Dopravu řídí pracovníci stavby a semafory. Na nezbytně nutnou dobu jsou uzavřeny i nájezdové a sjezdové větve u Klesti a Cetnova. Objížďka povede přes Pomezí nad Ohří a Chlumeček.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu finišuje rekonstrukce šancí na městském hradu. Za opravu historických hradeb zaplatí radnice přes 10 milionů korun. Práce trvaly 4 roky. V současné době se týkají hlavně zahradních úprav. Ty by měly skončit v průběhu léta. Divočáci se opakovaně vyskytují v některých městech v Karlovarském kraji. Krajský úřad připravil informační leták, ve kterém lidé najdou doporučení, jak se vyhnout setkání s divokými prasaty, nebo co dělat, aby se jejich výskyt ve městě snížil. V Habartově na Sokolovsku mají novou osvětlenou stezku pro pěší i cyklisty do místní části Lítov. Stavba za 21 milionů korun zajistí bezpečnější pohyb chodců a cyklistů mezi volnočasovým areálem u jezera Boden a Lítovem. 23 mladých talentovaných vědců dnes obdrží tradiční Wichterleho prémii Akademie věd. Je určená pro osobní potřebu vědců do 35 let, aby mohli nerušeně pokračovat v práci na svých zajímavých výzkumech. Evropa čelí vlně veder. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami hlásí ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření. Čeští fotbalisté odcestovali do Mexika, kde ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. A počasí čekejte jasno až polojasno, teploty do 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/25 u Jáchymova pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby, stejně tak na silnici 1/13 mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří a na silnici 1/6 mezi Bochovem a Bošovem na Karlovarsku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je 9:30 a ať už jste s námi od samého rána, anebo jste si nás naladili právě teď, přejeme pěkný den spolu s Českým rozhlasem. Dnes je středa 24. června, no a k svátku popřejeme Janům, Honzíkům a Jeníkům. Mužské křestní jméno Jan patří k nejoblíbenějším českým jménům, pochází z hebrejštiny, vyvinulo se z hebrejského Jochanán a to se překládá jako Bůh je milostivý. Tak tedy přejeme vše nejlepší a posíláme písničku od skupiny Olympic. No a za chvíli otevřeme soutěž, tak nikam neodcházejte a buďte s námi. Hezké ráno.

0: startu hudebníků skupinu Olympic vystřídala slovenská zpěvačka Marika Gombitová a na hodinách 8.40 za 5 minut bude 8:45 a jak mnozí z vás už ví, tak před námi je soutěž. No a není jenom jedna, na telefonním čísle 221 55 37 37 si s námi můžete teď zahrát o tričko s logem agentury Krušnohoří a také o postup do nedělního slosování o poukaz na 4-chodové festivalové menu pro 2 osoby. Jedním z cílů destinační agentury Krušnohoří je spojovat lidi a citlivě propagovat a rozvíjet Krušné hory bez ohledu na krajské a státní hranice. Na svých stránkách krušnehory.cz nabízí tipy na výlety do známých i neznámých míst a na různé akce v centrálním Krušnohoří. No a do dnešní soutěže agentura Krušnohoří věnovala tričko se svým logem, takže to může být vaše a nejen to. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se blíží a my pro vás máme speciální 4-chodové festivalové menu pro 2 osoby s výhledem na Červený koberec a festivalové dění, a to v Humboldt Park Hotel and Spa. Tento 4-hvězdičkový hotel je přímo v centru Karlových Varů, nabízí široké spektrum léčebných wellness i hotelových pobytů. V elegantní hotelové restauraci s letní terasou se podávají regionální i evropská jídla, včetně domácích specialit a moučníků. No a pro návštěvníky Karlovarského filmového festivalu si letos hotel připravil speciální festivalové menu, včetně pestré nabídky nápojů. Pokud se tedy zúčastní i dnes té dnešní soutěže, tak postoupíte do losování, které proběhne tuto neděli 28. června. No a poukaz v hodnotě 3000 korun může být váš. Tak právě teď vytáčíte telefonní číslo do soutěže, je to číslo 221 55 37 37. Linka už je obsazená, kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Dobrý den, Lída z Klášterce.
0: Já vás zdravím, paní Lído, zdravím vás dnešní soutěži. Jste připravená si s námi zahrát za soutěži?
1: No, zkusím to.
0: Tak držím pěstě pro štěstí. Paní Lído, právě dnes slaví

0: Fajn.
1: Naslyšenou, pěkný den. 221 55 37 37, tak stále ještě jsou krásné ceny ve hře, tak kdo pak si o ně s námi zasoutěží teď? Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak koho máme na telefonu?
2: Jaroslav z Ostrova.
1: Zdravím vás do Ostrova, pane Jaroslave. Tak budete vědět, kde pak najdeme pláž Copacabana? Slavnou pláž.
2: No. Máte možnosti?
1: Možnosti byste chtěl. Dáme to dnes bez možností. Zkuste.
2: Dobře, tak je to v Brazílii.
1: A vy ty možnosti nepotřebujete. Ano, je to tak, Brazílie. Máte pravdu, pane Jaroslave, Copacabana je pláž nacházející se v brazilském městě Rio de Janeiro. Je dlouhá 4 kilometry a je považována za nejznámější pláž na světě. Patří k hlavním turistickým lákadlům města, která od roku 2012 figuruje s dalšími přírodními památkami v Riu na seznamu světového dědictví UNESCO. Takže, pane Jaroslave, výhra je vaše, máte radost?
2: No, samozřejmě, že mám.
1: Tak jo, tak bezva. Zůstaňte mi na telefonu, já se napíšu vaši adresu a přeji vám krásný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, 8.48 na hodinách a před námi je slunečný a teplý den, bude jasno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí

0: Na 28 až 31 stupňů Celsia. Na horách naměříme 23 až 26 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé. Později přes den ale budou dobré. A biozátěž ta je dnes střední na 2. stupni. Tak dodržujte i dnes pitný režim a chraňte sebe, děti a zvířata před přímým sluncem.
1: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

Svým hlasem nás v dobrém ránu pozdravila zpěvačka a chebská rodačka Ilona Čáková, která má diář nabitý koncerty a vystupuje spolu s Tornéro Bandem, Moravia Big Bandem, anebo také společně s kolegyněmi Monikou Absolonovou a Bárou Basikovou. No a fanoušci mohou vidět a poslechnout si Ilonu Čákovou nejen v České republice, ale třeba také na Slovensku. Za 8 minut to bude 9. hodina, v tento čas vám čerstvé zprávy nabídne Dana Jelínková a jak mi prozradila, tak se v nich budeme věnovat například transfúzní stanici v Karlových Varech, která má nedostatek krve. No a také připomeneme, které filmové hvězdy ocení letošní 60. ročník Karlovarského mezinárodního filmového festivalu. No a po zprávách se s vámi pak pozdraví Stanislav Jurík, který vás provede dopoledním vysíláním. To ranní je už u konce a já se budu těšit na slyšenou opět zítra. Hezký den vám přeje Jitka Brošková, na slyšenou.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Transfuzní stanice v Karlových Varech potřebuje akutně doplnit krevní zásoby. Dustin Hoffman a Juliet Binošová přijedou na Karlovarský festival. Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích a bude jasno až polojasno teploty do 31 stupňů Celsia. Zprávy s Danou Jelínkovou. Nedostatek krve má transfuzní stanice v Karlových Varech. Chybí jí všechny krevní skupiny. Vyzývá proto dárce, aby přišli darovat krev, říká mluvčí krajské nemocnice Markéta Singerová.
3: Právě proto, že spoustu dárců je vyřazených z toho dárcovství právě kvůli různým cestovatelským anamnézám nebo i právě kvůli dalším nemocem, tak vlastně těch dárců je celkově málo a nyní je jich v letních obdobích ještě méně. Samozřejmě chybí všechny krevní skupiny, ale pochopitelně pro nás ta nejdůležitější je nula negativní.
2: Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku také francouzská herečka Juliet Binošová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
4: Uvede tři filmy. Juliet Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie.
2: Poslanci dnes mají znovu jednat o novém zákoně o státních zaměstnancích. Ten by měl nahradit současný služební zákon. Návrh připravila skupina poslanců z vládní koalice. Má podle nich zajistit flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění úředníků. Podle opozice ale změna povede k politizaci státní správy. Šéf americké diplomacie Marco Rubio pokračuje v třídenní cestě po Perském zálivu. Se zástupci Bahrajnu, Kataru a Spojených arabských emirátů řeší obsah takzvaného memoranda o porozumění. Jedním z bodů, který podle agentury Reuters v zemích Perského zálivu vyvolává obavy, je Trumpův 300 miliardový fond obnovy pro Teherán. Země Perského zálivu se bojí, že Irán peníze využije na obnovu válečného arzenálu.
1: Sport.
2: Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Útočník Colorada ovládl hlasování před vítězem předchozích tří ročníků Davidem Pastrňákem a třetím Tomášem Hertlem. Nečas dosáhl v sezóně NHL poprvé na 100 kanadských bodů a výhry v anketě si cení.
5: Hrozně moc a samozřejmě tady pro nás v Česku. Každý rok jsem na to koukal, jsem byl malej a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před Pastou, kolikrát to zase vyhrál. On měl taky skvělou sezonu, samozřejmě moc si to vážím, myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, vane slabý, proměnlivý nebo severní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Pozor, mezi 146. a 136. kilometrem dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary se pomalu pohybuje vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme vám příjemné středeční dopoledne, je 24. června a o čem budeme mluvit po 9. hodině jako první. Centrum adiktologické prevence v Plzni nabízí mimo jiné také pomoc lidem, kteří mají za sebou léčbu závislosti. O čem taková takzvaná následná péče spočívá, to řekneme právě v první reportáži dnešního dopoledního programu. Ať se vám příjemně poslouchá, hezký den.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Plzeňské centrum adiktologické prevence se na úseku následné péče věnuje lidem, kteří mají za sebou buď léčbu závislosti, nebo alespoň 3 měsíce abstinují. O detailech následné péče hovořila redaktorka Anděla Blažková s odborným ředitelem Centra adiktologické prevence Petrem Hrouskem.
1: Jsou to lidé, kteří už nějakým způsobem mají za sebou tu část, kdy se potýkali se závislostí a snažili se zaléčit, to znamená, že nějakým způsobem už jsou vzdáleni od toho užívání a potřebují teď nějaké období stabilizace, aby se zase vpravili do života bez návykových látek nebo závislostního chování.
2: Podle Petra Hrouska žít bez závislosti na ilegálních látkách může být pro závislé obtížné například v tom, že když už jednou ví, jakou cestou si je obstarat, tak tu dostupnost si jsou schopni zajistit. Legální látky zase mohou stížit život bez závislosti třeba v tom, že jsou běžně dostupné a běžně užívané.
1: V českém prostředí stále přetrvává ta představa, že alkohol není droga, takže někdo, kdo běžné společnosti řekne, že má za sebou, já nevím, závislost na heroinu a že se s tím úspěšně pere a chodí zase do práce a už to má za sebou, tak je většinou lidí vnímán jako někdo, kdo porazil démony, zatímco když někdo řekne, že nepije, tak je vnímán jako někdo, kdo něco nezvládá. Tak to bychom byli vám u těch látek, ale ono to sebou nese ještě spoustu dalších potíží, které mohou vzniknout. Ne vždycky vzniknou, ale u někoho, kdo stráví užíváním návykových látek dlouhou část svého života, třeba 10 let a více, tak potom ty problémy často dorazí. To znamená, často to bývá to, že nějak ztratil kontakt s trhem práce ten člověk a potřebuje se na něj vrátit, ztratil kontakt se svými blízkými a rád by ty vztahy nějak narovnal a obnovil. A často se to všechno propíše i do toho, že třeba je bez bydlení.
2: Jak například pomáháte dosáhnout a udržet mezilidské vztahy člověku, který se v minulosti potýkal se závislostí?
1: Když ten člověk k nám přichází z některé z léčeb v České republice, tak často už na tom velký kus práce udělal, speciálně pokud byl třeba v terapeutické komunitě, takže tam pak na kolegy navazujeme. Pakliže je to někdo, kdo se k tomu chystá teprve u nás, tak máme dostupné rodinné poradenství, blízcí mohou přijít a můžeme se nějakým způsobem snažit o to ty věci dávat do pořádku, tak jak ten klient potřebuje.
2: Co se týká bydlení, tak služba má i pobytovou část. K dispozici je 11 lůžek.
1: Na půl roku může ten člověk získat u nás pobyt, aby se dal nějak dohromady v tomto ohledu a našel si vlastní ubytování, vlastní bydlení. Co se týče trhu práce, tak se tam pravidelně kolegové věnují tomu, aby se klienti vrátili zpět na trh práce.
2: Služba poskytuje také pomoc při řešení různých potíží s dluhy. Jak konkrétně?
1: U všech našich klientů nejen v následné péči se věnujeme dluhové problematice. Je to tak, že se zabýváme dluhovým poradenstvím, to znamená, že nějakým způsobem zmapujeme, jaká je ta struktura toho dluhu, jak je možné jí splácet. Potom s tím člověkem nějakým způsobem ho podporujeme, aby vešel, pakliže už se to nestalo, do kontaktu s těmi institucemi, kterými dluží a využil všechny dostupné prostředky. Pakliže to přesahuje naši expertnost, tak se obracíme na kolegy z dluhových poraden, třeba organizace Člověk v tísni nebo podobně, kteří mají ještě rozsáhlejší zkušenosti než my. Je třeba říct, že klienti, kteří přichází do následné péče, často už tu věc mají rozpracovanou z léčebných zařízení.
2: Říká o následné péči odborný ředitel Centra adiktologické prevence Petr Hrouzek. Anděla Blažková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dotazy redaktora Tomáše Slámy pro Pavla Boška a Petra Nárožného.
2: V kolik hodin ráno vstáváte? Myslíte si, že záleží na věku? Já jsem začet na útěku.
3: Kolik hodin? Já dovolíš, jo, já tohle začnu. No tak vstávám každý den v 7 hodin. Skočím do bazénu, co mám ve vile. Ten je vyhřívaný, že jo. Půlku mám z vily venku, půlku mám vevnitř, tam plavu a diktuju sekretářce dopisy. Pak mě přinesou snídani, to jsou dva toasty, jeden je s lososem, jeden se šunkou a kvůli linii to zapiju sklenkou džusu. No a pak jdu do seknice a máma přinese bílý kafe, nalámem si chleba a nažerem se.
2: Otaz pro Petra. Byl jste někdy na vojně?
4: Byl, 2/4 roku.
2: Já jsem Česlek.
4: Byl jsem na vojně 2/4 roku. Hlohovec, Píšťany, Zvolen.
2: Pavle Bošku, prý máte sbírku přeřeků. Řekněte nějaký.
3: Já vám řeknu tedy dva. Jeden je z lehké atletiky, se mi líbil velice, a jeden z vodního póla. Oba dva byli z olympiády asi před 10 lety. Vy, návštěvníci našich pořadů, to budete znát. První bylo, kdy komentátor říká, běžela se půlka, já nevím, kolik to je, a říkal, závodníci jsou těžko identifikovatelní, ano, těžko, já je nemůžu přečíst, nemohu je přečíst, kdo je to na špici, nevidím, kdo je to na špici, je to Řek, není to Řek, je to Řek, už to mám, je to Bulhar Lazarev ze Sovětského svazu. Tak to byl jeden, a druhej z vodního póla bylo z té ohromné mnichovské haly polistické, kde ten komentátor říkal, je to krásná hala, skutečně architekti nezapomněli na nic, přátelé, je to krásná hala, jen tady u nás v kabině, v komentátorské kabině, to je kabina, odkud my vysíláme, tomu se říká komentátorská kabina. Ano, tady snad zapomněli, tady je tak strašná akustika, že si musím sundat sako. A vodní polisté už naskákali do vody. Ano, Dánové v modrých čepičkách, Dánové v modrých čepičkách, ale kdo to zdržuje? Švédové v zelených, ano, jen rozhodčí celý v bílém stále chodí po břehu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: děkuju ti.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas.

0: Spolku na severu Plzeňska se protahuje kolaudace nové mateřské školy. Budeme o tom mluvit v další naší dopolední reportáži za okamžik.
1: Tipy pro volný čas.
0: Nejprve ale pár tipů. Ten první do plzeňské Semlerově rezidence. Tam se uskuteční od 18 hodin přednáška spolku Pěstuj prostor z jarního cyklu Architektura za čtyřmi hranicemi. Ve spáleném Poříčí startuje heavy metalový open air festival Bass and Fire Fest. Kvalitní tvrdá muzika se tam bude hrát až do 27. června. V Zachspabu v Plzni se uskuteční představení Sen noci svatojánské a vystoupení skupiny Furt rovně. Akce začne v 19 hodin. V divadle Dialog v Plzni se rovněž v 19 hodin koná druhá premiéra inscenace Dokonalá svatba. V amfiteátru za obchodním centrem Plzeň Plaza se uskuteční slavný český muzikál Noc na Karlštejně. Diváci uvidí například Kateřinu Brožovou. Akce začíná ve 20:45. Areál letiště v Chebu ožije, vlastně už ožilo, od 9 hodin do 19 hodin akcí Modré nebe nad Chebem. Návštěvníci se mohou těšit například na ukázky vojenské techniky, představení práce armády i záchranářů. Při ukázkách lidé uvidí vrtulník Mi-171, letoun C-295 Casa se seskokem armádních výsadkářů, práci pohotovostního oddělení vojenské policie a pro usnadnění dopravy bude zajištěna kyvadlová doprava z autobusového nádraží v Chebu přímo na letiště, a to z nástupiště číslo 10. V amfiteátru Oáza v Jenišově na Karlovarsku připravili od 18 hodin večer s kvantovým fyzikem Janem Rakem. Přiblíží, jak někteří vědci přemýšlejí o realitě, vědomí a o vesmíru. A v zámecké kapli svatého Antonína v Nebojílovech proběhne od 18 do 20 hodin neformální slavnost. Co konkrétně se tam bude dít, řekne Vendula Hnojská, zástupkyně Kastelána.
2: Uctíme vzpomínku na to, že před 25 lety byla ta kaple znovu vysvěcená, že byla zrestaurovaná, že znovu začala sloužit tomu účelu, k jakému byla původně určena. Mimochodem, má naprosto speciální svěcení. Takové svěcení má jenom katedrála v Plzni.
0: Říká Vendula Hnojská a tím končí tipy pro volný čas těsně před 9:30. Přejeme hezké dopoledne teď i s Petrou Janou.

0: Zajistit kapacitu pro předškolní děti obcím nově nařizuje zákon. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto dotuje vznik takzvaných dětských skupin. Zda pak děti přihlásit právě do dětské skupiny nebo do klasické mateřské školy, to je na rodičích. Ve Zbuchu na severu Plzeňska někteří spanikařili poté, co se protáhla kolaudace nové mateřské školy a s dětmi tak budou dojíždět až do Plzně.
1: My jsme na to čekali hrozně dlouho a už jsme potřebovali oba pracovat.
2: Říká paní Hana, proč se s manželem nakonec rozhodli umístit 3letou dceru do dětské skupiny v Plzni.
1: Protože tam oba dojíždíme do práce, takže ráno ji můžeme umístit do školky a odpoledne po práci vyzvedneme.
2: Její příběh ilustruje paradox, který teď řeší ve Zbuchu na severním Plzeňsku, jak vysvětluje nezávislá starostka Jana Zajptová.
3: Jsme v situaci, kdy nemáme ještě kolaudaci.
2: Obce mají od letoška povinnost zajistit předškolním dětem místo ve školce nebo dětské skupině. Dodržování zákona bude kontrolovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sankce ale podle mluvčí rezortu Anny Vackové obcím nehrozí.
4: Sankce zákon nestanovuje. Mělo by být v zájmu obcí zajišťovat adekvátní podmínky pro život rodin.
2: Ve Zbuchu už několik let finančně i materiálně podporují dvě dětské skupiny pro několik desítek předškolních dětí.
3: Ještě předtím, než nám to zákon vlastně nařídil, tak už jsme ty dětské skupiny budovali za vlastní, nebrali jsme si dotace a snažili jsme se vyjít vstříc těm rodičům, protože jsme tu kapacitu ve školce neměli. Takže ty rodiče u nás dostávali i vlastně příspěvky obce na placení těch dětských skupin.
2: Ale ani nabídku místa v jedné z nich rodiče nakonec nevyužili.
1: Jsme se rozhodli, že pro nás bude jednodušší zapsat dítě do Plzně.
3: Dětská skupina taky dostala kompletní vybavení. Do dneška se jim snažíme víc vždycky stříc.
5: Dvě dětské skupiny, Zbužská, Liščata a Vlčata.
6: Vás pustila naším nouzovým vchodem.
5: Ahoj děti.
6: My vlastně díky údajům z matriky můžeme mít nějaký předpoklad, kolik bychom přibližně mohli mít dětí.
2: Říká koordinátorka dětských skupin v Plzeňském kraji Martina Mazáková.
6: Samozřejmě není to záruka toho, že ty rodiče ty děti přihlásí do našich skupin.
2: Martina Mazáková upozorňuje, že dětských skupin začíná být podle ní moc.
6: Tím, že jsme velice blízko Plzně, tak se samozřejmě stává to, že rodiče využijí právě školských zařízení, které jsou v Plzni.
2: V Plzeňském kraji mohou podle Ministerstva práce a sociálních věcí rodiče předškolních dětí využít 125 dětských skupin. S kapacitou 1615 míst. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je 24. června, my tradičně před 10. hodinou nahlédneme do rozhlasového kalendária. Po 10. hodině pak bude řeč s Danou Juráskovou o léčebných lázních Konstantinovy lázně.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci. V roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety vzpouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

Růže kvete a teď tu bude ještě před 10. hodinou Quest i kanadský zpěvák Bryan Adams, pak pro vás chystáme zprávy za 3,5 minuty. Přejeme hezké dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hasiči zasahují u poškozeného plynového potrubí v Božím daru na Karlovarsku. Za opravu historických hradeb na městském hradu zaplatí CHEP přes 10 milionů korun. Generálním ředitelem dceřiné společnosti ČEZu je Pavel Cirány. Bude jasno až polojasno, teploty do 31 stupňů Celsia. Zprávy Adana Jelínková. Tři jednotky hasičů zasahují v Božím daru na Karlovarsku u poškozeného plynového potrubí. Jak informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Křižka, v průběhu stavebních prací tu došlo k poškození plynové přípojky. Hasiči místo zajistili a ve spolupráci s plynárenskou společností provádějí protipožární opatření. Událost se obešla bez zranění. V Chebu finišuje rekonstrukce šancí na městském hradu. Za opravu historických hradeb zaplatí radnice přes 10 milionů korun. Práce trvaly 4 roky, říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
2: Jedná se o část chebského hradu, takže jsme zde museli složitě vyjednávat s památkáři a plnit podmínky památkové péče. Práce probíhaly postupně a zároveň jsme se potýkali i s problémovým zadáváním těchto zakázek, protože zhotovitelé těchto prací musí splňovat právě podmínky památkové péče.
0: V současné době se práce týkají hlavně zahradních úprav. Ty by měly skončit v průběhu léta. Ředitelem nově vzniklé ČEZ Energy se stal Pavel Cirány. Společnost o tom informovala na svém webu. Představenstvo povede generální ředitel ČEZu Daniel Beneš. ČEZ chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. To je podle analytiků zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti, o které usiluje vláda. Odůvodňuje ho potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve oznámil, že kabinet chce proces plného ovládnutí ČEZu stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029. Porucha digitálního komunikačního systému na německých železnicích se dotkla i spojení s Českem. Konkrétně jde o spoje mezi Prahou a Hamburkem, Curychem a Kodaní. Píšou na svém webu České dráhy. Příčinu výpadku zatím německý dopravce Deutsche Bahn nespecifikoval. Vlaky už jezdí, ojediněle je ale potřebné počítat se zpožděním.
1: Sport.
0: Fotbalista Cristiano Ronaldo je prvním fotbalistou, který skóroval na 6 mistrovstvích světa. Portugalsku pomohl k výhře nad Uzbekistánem 5-0 dvěma góly. V dalších zápasech vyhrálo Chorvatsko nad Panamou 1-0, Kolumbie porazila Demokratickou republiku Kongo také 1-0 a Anglie remizovala s Ghanou 0-0.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý nebo severní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na stupni 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Ostrovské ulici v Hroznětíně na Karlovarsku havarovala 4 osobní auta do příkopu a na D6 mezi 151. a 153. kilometrem ve směru na Cheb se opravuje vodorovné dopravní značení. Uzavřený je levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Deset hodin a 4 minuty, co je nového v Konstantinových lázních a jak se mění tamnější lázeňská péče, to je téma pro našeho dnešního dopoledního hosta, ředitelku léčebných lázní Danu Juráskovou. Rozhovor začne už za okamžik, tak si ho nenechte ujít.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Naším dnešním dopoledním hostem je ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně, paní magistra Dana Jurásková. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Moc vás tady vítám. My jsme se tady před časem už viděli, to už pár let bude. Tak mě tak napadlo jako první otázka na tělo, jak dlouho vlastně už v Konstantinových lázních pracujete?
1: No, už je to osmý rok.
0: Osmý rok?
1: Původně jsem tam jela na dva roky.
0: Vážně?
1: To byl takový můj záměr. No.
0: Vy sama jste chtěla dva roky
1: ano,
0: a dost?
1: Ano, já, no to tak úplně nebylo, ale říkala jsem si, že ty dva roky bych to zkusila, jestli to zvládnu, jestli to půjde. No a nakonec jsem si to tam strašně zamilovala.
0: Ono to nakonec jde čtyřikrát delší dobu. Že? No,
1: je to tak?
0: Osmý rok. Když si na to vzpomenete, jak to začínala tehdy, bylo to těžké pro vás? Byla to nová zkušenost, nová práce?
1: Já jsem ve zdravotnictví celý život, tak to ani ne. Ta zdravotnická část byla, jak se lidově říká, v pohodě. Ale horší to bylo s tím provozováním hotelů a restaurací, to bylo pro mě teda úplně nové.
0: Člověk se musí obklopit tím správným personálem.
1: Přesně.
0: K tomu se dostaneme za chvilku. Nejdřív bych se zeptal na zaměření lázní jako takových. Koho nebo jaké nemoci nebo jaké následky diagnóz Konstantinovy lázně především léčí?
1: Historicky se lázně zaměřují na kardiovaskulární onemocnění, to jsou onemocnění srdce a cév. To je od jak živa vlastně v celé té historii se to prolíná, ale samozřejmě s vývojem medicíny a s vývojem i těch rehabilitačních metod jsme rozšířili naše indikace o onemocnění pohybového aparátu, zejména tedy u pacientů, kteří jsou po náhradách velkých kloubů, jako jsou ramena, kolena, kyčle. To je teď, musím říct, velmi jaksi aktuální, ale samozřejmě máme i další indikace, jako jsou třeba neurologická onemocnění, tam zejména ty, která jsou spojená právě s pohybovým deficitem. Potom jsou to onemocnění plic, ty máme od loňského roku a musím říct, že tam jsme získali vlastně veškeré indikace všech onemocnění plic, včetně nádorů plic, takže to jsme rádi. Co se nádorových onemocnění týče, tak se u nás léčí i ostatní nádorová onemocnění, jako onemocnění karcinom prsu, karcinom prostaty. A samozřejmě my léčíme i metabolická onemocnění a mezi ně patří zejména diabetes mellitus, jako jedna z metel lidstva, civilizační choroba, velmi vážná.
0: Opravdu široké spektrum, tedy na každou tu diagnozu musíte mít speciální, jak byste řekla, licenci, nebo jak je to přesně?
1: Ano, my musíme mít k tomu, vlastně musíme být zařazeni do zákona. V tom zákoně je každá ta indikace vyjmenována a součástí toho odstavce o té indikaci je také výčet všech lázeňských míst, která mohou tu indikaci léčit.
0: Teď mi řekněte, jestli na to máte dost lidí, na tu péči o ty pacienty.
1: To je správná otázka. My jsme naštěstí lázně, které žijí z lidí, kteří ty lázně milují. Vyrostli tam, jsou buď přímo z lázní nebo z blízkého okolí, ale samozřejmě stárneme všichni a generační výměna je pohroma, která čeká každou firmu. Já jsem ráda, že ještě pořád je tam to zdravé jádro, ale teď opravdu bychom mezi sebou moc rádi uvítali zdravotníky. To znamená všeobecné sestry, fyzioterapeuty, lékaře. Já musím říct, že u nás je práce na rozdíl od nemocnic a těch akutních provozů velmi krásná, protože děláte těm lidem dobře. Je tam vlastně strašně takové příjemné prostředí a zpomalený čas.
0: Je pravda, že lázně si jezdí většinou lidé užít.
1: Tak a je to u nás i s těmi nemocnými, protože oni přijedou v rozbitém stavu, obvykle sotva z té sanitky, jak se říká, vylezou, ale my máme pak radost toho, když odjíždějí a mnozí z nich se k nám tedy i vracejí.
0: Tak chápu, že personál trochu chybí, vidím, že vás tam trošku bota tlačí a když to vezmeme obráceně, je dostatek pacientů na všechny ty certifikace a diagnózy? Máte dostatek těch, kteří do lázní přijíždějí a mají o ně zájem?
1: Tak jako v cestovním ruchu, tak i v lázeňství se zásadně mění klientela. Ta klientela je teď u nás složená zejména z těch akutních pacientů, kteří vlastně přijíždějí po těch akutních výkonech. Oni se k nám dostanou 5., 7. den po operaci, to jsou jak ty po srdíčku, tak ty po těch kloubech. Ale chybí nám pacienti, kteří jezdili opakovaně, my jim říkáme takzvaní chroničtí pacienti z domova. A tam vidím dva problémy. Jeden je ten, že obecně populace je málo informovaná o tom, že ta možnost existuje a není ochota zdravotníků, zejména tedy těch, kteří se s nimi setkávají, jak v nemocnicích, tak v ambulancích praktických lékařů, specialisté. Není ochota nebo čas a prostě nějaká motivace je informovat o tom, že ta možnost existuje. A druhá věc je ta, že ani lázně nejsou úplně zadarmo. Pokud budete chtít u nás bydlet sám třeba, nebo budete chtít lepší ubytování, nebo budete chtít nějaký komfortnější třeba stravovací režim, anebo procedury navíc, tak to budete muset zaplatit. vrátit. A vzhledem k tomu, že lázeňské pobyty trvají od 2 až do 4 týdnů, tak se to přece jenom na té peněžence ukáže.
0: Mm-hmm. Naším hostem je paní ředitelka Dana Jurásková. O Konstantinových lázních budeme mluvit i za chvilku. Ještě trocha zeměpisu pro ty, kteří třeba vůbec netuší v tom lázeňském trojúhelníku, kde vás hledat. Tak jak, když to vezmeme od Karlových Varů nebo třeba od Plzně, kde vás najdeme?
1: Od Plzně 40 kilometrů, ale co ví málo kdo, to ani Plzeňáci neví, že my jsme jediné lázně na území Plzeňského kraje.
0: Tak Plzeňáci, to máte za to.

0: Naším hostem je ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková. Už tak zhruba víme, jak to v Konstantinových lázních funguje a co třeba Konstantinovy lázně potřebují aktuálně. Když už se vydám na cestu do lázní a chci tam nějaký ten pobyt, jak je obvykle dlouhý a co mě tam čeká? Kdo to vlastně určuje? Jak ten pobyt bude vypadat, jaké procedury mě čekají a v který den, kde budu bydlet a tak dál? Jak ta logistika těch lázní funguje?
1: Tak na úplný začátek si musíme říct, jaký jste pacient.
0: Ano.
1: Pokud jste pacient, který má nějaké onemocnění a chcete jet v vozovkách takzvaně na pojišťovnu, tak se obrátíte buď na svého praktického lékaře, nebo na specialistu třeba neurologa, nebo kardiologa, anebo ležíte v nemocnici právě po nějakém takovém výkonu a poptáte se, jestli je lázeňský pobyt možný. Tento lékař je také ten, kdo posuzuje, na jakou v úzovkách indikaci, to znamená, jakou diagnózu do těch lázní pojedete. On k té, jak si k tomu záměru přiloží takzvaný návrh na lázně, to je kus papíru, kde on napíše pár věcí, zabere to 5 minut a přiloží k tomu lékařskou zprávu, kterou má k dispozici, protože ona vyjadřuje nebo popisuje tu jeho léčbu. A je jedno, jestli je to specialista, nebo jestli je to praktik, anebo jestli je to zpráva z nemocnice. Takovýto návrh se pošle na zdravotní pojišťovnu a na té pojišťovně je revizní lékař, který posoudí obsah té zprávy s tou určenou indikací. Někdy se může stát, že tu indikaci přepíše, že tam prostě shledá nějaké jiné priority v tom zdravotním stavu, ale ty lázně většinou schválí. Výjimečně se stane, že schválený nejsou. My ty zkušenosti máme opravdu jednotkové. Takže už taková informace o lázně ani nežádejte, to vám nikdo neschválí, není prostě správná.
0: Potom, když se tam už dostanu, tak vím, kde budu bydlet, co mě čeká, je to tak?
1: Ne.
0: Ne? Dobře.
1: My se dovíme, že návrh byl schválený a budeme vám volat. Aha. A společně budeme dávat dohromady termín, kdy se vám to bude hodit a také místo, to znamená lázeňský dům, u nás je důležité, jak jste na tom pohybově, to znamená, jestli dojdete na procedury z vedlejšího lázeňského domu, nebo jestli je potřeba, abyste bydlel na hlavním lázeňském domě. A také se spolu budeme bavit o tom, jestli chcete bydlet sám, nebo jestli vám nevadí, že budete mít spolubydlícího.
0: Tak to je celkem jednoduché pořád v tom nevidím žádný zádrhel. A tu délku toho pobytu, vy jste říkala v tom minulém vstupu, že to je 14 dní až 1 měsíc, to také obvyklá délka?
1: To je dáno zákonem,
0: ano.
1: A tam je právě ta délka je vázána na tu konkrétní indikaci. Třeba u kardiovaskulárních onemocnění jsou to obvykle 4 týdny, zejména po těch velkých operacích. U pohybových indikací, u těch, které jsou zase po operačním výkonu, jsou to také 4 týdny, ještě s možností prodloužení, to znamená celkem i 5 týdnů. Ale třeba u onemocnění karcinom prsu nebo prostaty jsou to 3 týdny.
0: Když se podívám na vaše stránky, vidím tady nějaké programy, novinky, program Start Dia a Start Plus. Budeme někam startovat a
1: ano, budeme startovat se zdravým životním stylem.
0: Tak, to je docela důležité.
1: To jsme říct. U jiné skupiny našich hostů, to jsou samopláci. A já tady musím trošku dělat takový oslý můstek, protože my se vracíme zpátky k kořenům. A to je srdíčko. A srdíčko, ale konec konců i pohybový aparát, jsou zatíženy tím, že jsme silní, že máme nadváhu. A my jsme si řekli, že populace, kde 20% populace má body mass index 30, to znamená, už trpí obezitou, a 40% má body mass index 25 až 29, kdy už má nadváhu, to znamená, 60% dospělé populace má problémy s váhou, které se jim nepochybně promítnou v onemocnění srdce, pohybového aparátu, ale může dojít i k náhlým mozkovým příhodám a dalším komplikacím. Je potřeba s tím něco dělat. Ti, kteří nemají čas, ale mají peníze, tak ti mohou přijet k nám na 2 týdny a my spolu nastartujeme ten dlouhý pochod za zdravým životním stylem a za tou kýženou jako redukcí váhy.
0: Tak proto ta slova start vlastně v těch léčebných programech. Znamená to něco zásadního pro toho pacienta? Možná, že asi jo. Když vás tak poslouchám, tak to musí být opravdu změna životního stylu, dá se říct.
1: Musí to být hlavně změna myšlení, změna v mozku. Tím musíme úplně začít. Většinou je to tak, že ti pacienti přicházejí už motivovaní. Oni už třeba se pokoušeli zhubnout, ale nešlo jim to. U nás ten princip a proč je ten program start tak jakoby krátký a tak nebo podle mě tak atraktivní je proto, že využívá mnoho metod a tou zásadní je to, že využívá nové moderní farmakologické přípravky. Nebudeme si zastírat, že jsou důležité, protože to, že člověk potřebuje zhubnout 20, 30, 40 a více kilo, není ze dne na den a mnohým z nás chybí ten dostatek vůle a energie překonat všechny ty potíže, které souvisí se zvýšeným pohybem, s dietou a se vším všudy. Start umožní to, že vy můžete jaksi naběhnout a nastartovat tu změnu režimu pozvolna a uvidíte i tak tu redukci váhy, což je pro ten mozek, pro tu změnu filozofie a životního myšlení, tak je hrozně důležité.
0: A to si rád poslechnu, jestli už máte nějaké první jaksi zpětné vazby od těch pacientů, kteří za sebou třeba ty dvoutýdenní procedury, ten program Start nebo Start Dia mají.
1: Máme jich málo, musím to říct na rovinu, ano. Protože ten program je u nás čerstvý, ale máme samozřejmě takzvané recenze, to znamená víme ze svého okolí, že to skutečně funguje a že ti pacienti samozřejmě musí potom udělat ještě jednu věc a to společně musíme vymyslet, jak bude vypadat ten další jejich život, proto my máme takzvaný Start Plus, kdy ještě 4 týdny provázíme ty pacienty už vlastně v domácím provozu těmi změnami, ale chceme zamezit tomu takzvanému jojo efektu. To znamená, teď jsem zhubl 20 kilo a pak přiberu dalších 30.
0: Rozumím. Není to tak, jako, že ta následná péče znamená vystací zámek na ledničku nebo něco takového?
1: Trošku.
0: Dana Jurásková je naším hostem a bude i ještě za chvilku.

0: Povídáme se s Danou Juráskovou o Konstantinových lázních. Něco málo zeměpisu a něco málo léčebných procedur už jsme probrali. Já bych se ještě vrátil k těm programům Start a Start Plus a Start Dia. Když přijedu k vám do Konstantinek s nějakou diagnozou, příklad diabetes, teď velmi rozšířen, ale vy zjistíte, že navíc mám ještě nadváhu, ještě mám další starosti, a tak můžete ten program upravit vyloženě jakoby na klíč?
1: My ho dokonce máme už takhle připravený, protože my se samozřejmě na tu obezitu snažíme trošku víc zaměřit a udělali jsme takové dva speciální programy právě pro pacienty, kteří přijíždějí s diabetem a pro pacienty, kteří přijíždějí s hypertenzí třetího stupně. To jsou dvě indikace, kdy se k nám pacienti dostávají běžně a ve chvíli, kdy my vidíme, že mají vysoké BMI, tak jim automaticky nasazujeme už upravený léčebný plán, kde je právě trošku dieta a kde je trošku jiný pohyb než u těch ostatních.
0: Dobře, děkuji za to upřesnění. Teď bychom měli být trochu jaksi zeměpisně aktivní a akčně aktivní. Děje se v Konstantinkách něco? Takhle vám přihraju.
1: Tam se děje pořád něco. Jednak my v Lázních pořádáme téměř každý den nějaký kulturní program. Buď jsou to přednášky a mohou být odborné, nebo jsou třeba o historii dráhy, takové jako zajímavé, nebo k nám přijíždějí letci se svými příběhy. Takže to je velmi zajímavé. Ale my máme velmi aktivního a bezvadného starostu a ten pořádá opravdu výjimečné kulturní akce. No my jsme se trošku na ní přisáli, takže jsme vymysleli právě pobyty s kulturou. A musím říct, že není to nějaká masovka, jak se říká lidově, ale přijíždějí zájemci, kteří jsou milovníci jednak Konstantinových lázní a jednak určitých žánrů, protože se tam u nás střídají. Teď zrovna příští víkend bude Revival Fest, takže to bude, myslím si, pro spoustu lidí moc zajímavé, protože se spousta z nás vrací zpátky.
0: No, rozhodně upozorňujeme nejen na tuhle akci. Mám tady poznámku ještě o lázeňské struně, Noc legend,
1: ano, ano,
0: a tak dále, a
1: ano.
0: Tak dále. Vykřičník ale mám tady u jednoho termínu, to je sice jako relativně daleko, ale posluchače pozvat můžeme. A to je první sobota v září,
1: ano.
0: 5. září. Chystáte Den pro vaše srdce. To je co, prosím?
1: To je zajímavá akce, kterou pořádáme úplně poprvé a patří do té filozofie návratu ke kořenům, kdy my jsme se spojili s Plzeňským krajem a budeme v týdnu před touto akcí instalovat lavičku Plzeňského kraje, která bude u nás instalovaná před Prusíkem. To je to srdce krásné, které v krajině vypadá nádherně.
0: Ten fotopoint,
1: přesně tak. A my ho budeme mít unikátní v tom, že z jedné strany si můžete se srdcem vyfotit Prusík a z druhé strany si můžete se srdcem vyfotit naši kapli. Takže opravdu jsme vybrali unikátní místo a na to bude navazovat akce, kterou my pořádáme vlastně pro laickou veřejnost, pro ty, kteří nechtějí, nebo se bojí, anebo jsou jim odporný prostě ordinace lékařů. Z nějakého důvodu.
0: Dobrá.
1: Můžou přijít k nám, můžou si nechat změřit tlak, natočit EKG, můžou si udělat takzvaný 6-minutový test chůze, kde my zjistíme, jakou mají fyzickou kondici. A na základě těchto nějakých základních vyšetření, kdy jim třeba ještě změříme glykémii, my budeme indikovat případně další vyšetření naším lékařem a doporučíme jim, co by s tím měli dělat. Jestli by skutečně neměli jít k lékaři a trošku se tomu pověnovat, anebo jestli by nemohli přijet i k nám na nějaký pobyt, který by jim pomohl. Chceme tímhle trošičku otevřít dveře takovému tomu tabuizovanému lékařskému prostředí a chceme se tam s nimi prostě pobavit o všem možném, o životě a doufám, že k nám najdou cestu. Takže 5. září celý den se budu moc těšit.
0: Dobře, děkujeme za pozvání. Já v tom cítím takovou tu nepovinnost, že člověk jako může, že to je dobrovolné. Což je docela fajn, protože když už jde do té ordinace, tak to už je nějaká povinnost. Je to člověk je z toho vystresován a tak dále. Když to den, jak se to jmenuje,
1: den pro vaše srdce,
0: tak to si myslím, že to motivuje člověk.
1: Bude tam i koncert, budou tam i nějaké stánky, zase tam budou farmáři, budou tam nějaké trhy, tak to bude celé příjemné i pro děti.
0: Výborně. Děkuju moc za pozvání. Díky za pozvání posluchačům samozřejmě, pro posluchače. A zveme teda ještě jednou zdravotníky do vašich řad.
1: Ano, to bych byla moc ráda. Když tak, ať se přijedou jenom podívat.
0: Výborně. Pobaví se s vámi.
1: My je třeba nakazíme.
0: A oni tam třeba půjdou na 2 roky a nakonec tam budou 8, jako vy.
1: To by bylo ideální.
0: Ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková byla naším hostem. Ať se vám daří, děkuju.
1: Děkuju moc za pozvání.
0: Na shledanou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne o Oscara. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. A právě tento už klasický snímek uvede osobně hollywoodská hvězda na Karlovarském festivalu. Hello darkness, my old
1: friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Absolvent stal generační výpovědí jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie. Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that? Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
2: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že

0: První zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta k našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako v loni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Samuel Zabolotný, první místostarosta Mariánských Lázní, odchází ze své funkce ve vedení města. Obyvatelé Hroznětína pomohli vybudovat novou odpočinkovou zónu v ulici Luční. Policisté v Ostravě zasahují proti ozbrojenému muži a bude jasno až polojasno, teploty do 31 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Dana Jelínková. První místostarosta Mariánských Lázní Samuel Zabolotný z hnutí ANO ve své funkci ve vedení města skončil. Rezignaci oznámil při včerejším zasedání městského zastupitelstva. Svůj odchod z funkcí místostarosty a radního zdůvodnil dlouhodobě jiným názorem na některé kroky současného vedení radnice.
3: V souladu se svým zastupitelským slibem nemohu dál zůstat vedením města, protože s některými jeho kroky dlouhodobě nesouhlasím a nechci nést spoluodpovědnost za rozhodnutí, se kterými se nestotožňuji. Proto se vzdávám funkce prvního místostarosty.
1: Samuel Zabolotný pracoval jako první místostarosta Mariánských Lázní 3 roky a 8 měsíců. V Hroznětíně na Karlovarsku vznikla nová komunitní odpočinková zóna. V Luční ulici je nové jezírko, herní prvky i dřevěný altán. Radnice projekt financovala s pomocí několika soukromých společností. Na úpravách místa se při společných brigádách podíleli taky místní obyvatelé. Pokračuje místostarosta Zdeněk Janský, zvolený za hnutí Volba pro kraj.
4: Tato lokalita je v podstatě nová, vznikla řádově před 4-5 lety, kdy vlastně jsme zasíťovali pozemky a během těch pár let tady vyrostlo už 12 rodinných domků a vlastně ty místní obyvatelé přišli vlastně s podnětem, jak by se tato část města dala víc využít.
1: Policisté v Ostravě zasahují proti muži se zbraní, napsali to na síti X. Zákrok probíhá v Cimlerově ulici v Zábřehu. Lidé by neměli vycházet z domu ani se dívat z oken nebo balkónů. Medvědice v lese na severu Slovenska napadla v úterý večer 41letého muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal u vesnice Liptovská Porůbka nedaleko Liptovského Mikuláše. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Tamní vláda už loni schválila návrh na odstřel 350 jedinců. Sport. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu. Proti domácí reprezentaci potřebují vyhrát, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. České výkony zatím nebyly ideální, pokračuje trenér Miroslav Koubek.
5: Nemusíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
1: Utkání Česko-Mexiko začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na D6 mezi 151. a 153. kilometrem ve směru na Cheb se opravuje vodorovné dopravní značení. Uzavřený je levý jízdní pruh. Dejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Středa po 11. hodině, to je čas pro Josefa Fouska. Dnes uslyšíte zamyšlení s názvem Slyšte lidé a Josef Fousek zazní také v dnešní humoriádě. Bude totiž jejím hlavním hostem mezi 16. a 17. hodinou.
2: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Fouskův svět.
1: Slyšte lidé, já vás zdravím. Věřím, že to smím. Já se nyní ve své písni s vámi rozdělím. Slyšte lidé, já vás zdravím a je přáním mým, abychom tu šťastně žili a láska hrála prim. Proč závidět? Proč se trápit? Druhým smůlu přát? Všichni jsme tu na chvíli jen, co si budem lhát. Jednou budem předposlední branou spolu stát. Trochu štěstí, trochu lásky, zpět se nedívám. Pro ty, co je vrásky trápí, píseň zaspívám. Stále věřím, že nás čeká náruč hezkých chvil, pár milých slov pro člověka stačí, aby žil. Jeden hezký pozdrav stačí, věta, jak se máš, o tom, jak rychle ubíhá tenhle život náš. Ta slova stará omšela, již tisíckrát řečená, vám lidé posílám. Proč závidět? Proč se trápit? Druhým smůlu přát? Všichni jsme tu na chvíli jen, co si budem lhát? Jednou budem předposlední bránou spolu stát.
0: Fouskův svět.

našem dopoledním vysílání bude už za chvilku řeč o železné oponě. Ta se na Šumavě začala budovat od roku 1948. Na začátku 50. let se stala skutečně neprostupnou. V seriálu Příběhy nejen šumavské vám za chvilku řekneme víc.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme v dopoledním programu Rádia vašeho kraje. Termín železná opona, označení pro neprůchodnou hranici, která rozdělovala politický západ a východ Evropy, známe už 80 let. Železná opona se táhla od severu Německa až po jih Evropy a zásadně zasáhla i do území Šumavy. Nechme si vyprávět příběh železné opony na Šumavě od Jana Dvořáka a Ivy Kokešové.
1: Nejen šumavské.
2: Termín železná opona, tedy Iron Curtain, zazněl z úst britského premiéra Winstona Churchilla v březnu 1946 ve Westminster College ve Fultonu v americkém státě Missouri u příležitosti udělení čestného doktorátu. Churchill sám tento proslov nazval opory míru, ale dnes je znám jako Fultonský projev nebo jako řeč o železné oponě.
3: Mimo jiné v něm zaznělo, od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla přes kontinent spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie.
2: O železné oponě už ale hovořili jiní, například Josef Goebbels, královna Alžběta nebo K.H. Frank. Ale až zmiňovaný projev Winstona Churchilla jasně pojmenoval, co mělo po roce 1948 následovat nejen v projevech, ale i fakticky.
3: Železná opona se na Šumavě začala budovat už od roku 1948. Skutečně neprostupnou se stala až v letech 1952 a 1953, kdy neustávaly útěky lidí do svobodného světa.
2: Vzniklo hraniční pásmo o šířce 4 až 10 kilometrů. Do nějž byl povolen vstup pouze na speciální propustku. Toto hraniční pásmo přitom rozlohou nebylo vůbec malé. Tvořilo až 1,5% rozlohy celého státu. Většina vesnic v hraničním pásmu byla postupně vysídlena, jejich zbytky byly v letech 1953 až 59 zničeny, aby stojící opuštěná stavení nemohla uprchlíkům přes hranici poskytovat úkryt.
3: Území hraničního pásma, které hlídali příslušníci pohraniční stráže, bylo tvořeno třemi ploty. První, který byl asi 2 metry vysoký, tvořila změť ostnatých drátů. Další plot výšky 2,5 metru byl od roku 1953 pod vysokým napětím 3 až 6 tisíc voltů. Mezinárodní stížnosti nakonec ale vedly k tomu, že od roku 1965 vysoké napětí v plotech už neproudilo.
2: Poslední oplocení sloužilo jako zábrana zvěři, aby směrem od hranice nemohla proniknout k drátům, ve kterých proudilo vysoké napětí. Pod ploty se nacházelo zorané pásmo o šířce asi 20 metrů, kde bylo možno snadno najít stopy a tedy i místo narušení zábrany.
3: V roce 1970 ještě přibyla signální zábrana, takzvaná signálka, která při dotyku narušitele informovala pohraničníky. A postupně přibývaly také pozorovací věže. Celý systém železné opony byl masivní a fungoval velmi dobře, bohužel.
2: Počet lidí, kteří zemřeli při překonávání železné opony v tehdejším Československu, dosahuje 300 a z nich desítky našly smrt na Šumavě. Umírali také pohraničníci. U většiny z nich byla důvodem nehoda, sebevražda nebo byli zastřeleni svým kolegou.
3: Železná opona byla likvidována už v roce 1990, ale na Šumavě pozůstatky železné opony jsou znatelné dodnes. Jsou to špatně zarůstající pásy podél cest, z nichž některé se v zimě využívají jako prostor pro lyžařské stopy.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po půl dvanácté míříme na fotbal. Čeští fotbalisté se chystají na klíčový zápas mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany nastoupí zítra ve 3 hodiny ráno našeho času na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. A postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. Už v úterý dopoledne tamního času byli ve fanzóně v historickém centru Mexico City čeští fanoušci. A na jednu velmi známou tvář narazil i reportér Lukáš Michalík.
1: Bývalý fotbalový reprezentant, vítěz Ligy mistrů Marek Jankulovský v centru Mexico City ve fanzóně mistrovství světa. Tak Marku, jak si to užíváte?
2: Jo, tak je to tady nádherné, přijeli jsme se tady užít. Byli jsme i v Atlantě a tady, když vidím tu fanzónu, to náměstí, je to úplně něco jiného. Nedovedu si představit večer, jak to tady bude vypadat, ale nádherné, nádherně, těšíme se, užíváme se a samozřejmě věříme, že bude dobrý fotbal s dobrým koncem.
1: Vy jste zažil světový šampionát v roce 2006 v Německu, tady to je, předpokládám, trochu něco jiného.
2: Jo, to se nedá srovnat, 2006 samozřejmě mistrovství světa je pořád, ale bylo to v Evropě. A tady cítím úplně jinou atmosféru i v té Americe, takže přijel jsem si to užít jako fanoušek, něco neskutečného, krásné stadiony. Musím říct, že ty stadiony, co člověk, kde jsme hráli my, ale i ty ostatní, když vidí, tak je to nádhera a trošku klukům závidím.
1: Atlanta, samozřejmě hypermoderní stadion, teď ta Azteca bude asi zase něco jiného, tak jak se na to těšíte? 80 tisíc Mexičanů, možná víc.
2: Bude to úplně něco jiného. Atlanta, nádherný stadion, moderní, a pak mi říkali, počkej, Azteca, to je trošku jiný ten. Ale myslím si, že nejvíce těším na tu atmosféru, protože podle mě nebude asi už moc možností zažít možná takový zápas Česká republika, Mexika v Mexiku na mistrovství světa na takovém stadionu. Těším se na to moc.
1: Čeští fotbalisté zatím jeden bod, prohra s Jihokorejci, remíza s Jihoafričany. Velká kritika z Česka se ozývá. Jste taky kritický?
2: Bojte se, musíme být soudní, jsem kritický. Určitě všichni čekali víc. Ale ukázala se realita, takže ta kritika je na místě. Ale víte, co je to fotbal? Pořád kluci mají zápas, kdy to můžeme všechno obrátit, je třeba věřit, semknou se, ale zatím ta kritika je úplně oprávněna za mě.
1: Marek Jankulovský na radiožurnálu Sport. Co je potřeba, Marku, změnit do toho posledního zápasu? Protože dopředu toho Češi zatím moc nepředvedli.
2: Změnit si myslím hodně, ale já si myslím, jak už kluci nastoupí, tak ten zápas bude ojedinělý a vědí, že to může být poslední zápas na mistrovství světa na další roky pro ty kluky, poslední, tak já věřím, že prostě to s nich spadne, protože kvalitu máme, ale je třeba ji ukázat a kdy jindy. Nemůžeme pořád říkat, že Korejci byli důrazní, rychlí, věděli jsme, že Jižní Afrika měla kvalitu na balónu, takže všichni něco mají a je to takové, to se mi samozřejmě nelíbilo. Musíme ukázat, že opravdu fotbal umíme.
1: Velké téma, Patrik Šik, zatím to není úplně jeho turnaj, ale těch hráčů je víc, Pavel Šulc. Ty opory asi nezastihl ten šampionát v dobré formě a to je taky asi zásadní.
2: Samozřejmě všichni čekáme od Patrika Šika, Šulcíka, provod, věci navíc. A zase teď řeknu jednu věc, když někdo řekne, že nemají servis, o tom to není, hraje tam 11 kluků a právě že tady v těch momentech ti kluci by to měli vzít na sebe. A na sebe to zatím nevzali, pak tam bylo nějaké střídání, kluci, co nás naopak nastoupili, Hložan chytil, se mi líbili, takže i oni věřím, že ukážou, že jsou rozděloví hráči pro nás.
1: Vy jste, Marku, zažil samozřejmě slavné časy v Lize mistrů i s AC Milan, kde jste se potkal mimo jiné s Ronaldinhem, viděl jsem na vašem Instagramu, že jste se někde potkali, tak jaké bylo to setkání?
2: Jo, víte co, bylo super, já vlastně, jak jsem v tom projektu Wine of the Champions, tak zrovna jsme se potkali, byli jsme ještě na pár dní v Miami, on tam měl přehlídku, takže jsme spolu kecali. Jo, je to zážitek, když se potkáme, on je strašný sympaťák a tady vidíme, že na každém rohu, takže prohodili jsme pár slov a sem tam se potkáme, takže vždycky jsem rád, když můžu potkat ty kluky a kde jinde než na mistrovství světa.
1: Zavzpomínejte ještě trochu na Ronaldinha, protože minimálně pro mě to byl jeden z nejlepších fotbalistů historie, tak jaké to bylo s ním hrát, jaký byl v kabině, jaký to byl fotbalista?
2: Tak hrát s ním to byla pohádka, prostě když vidíme, co na tom hřišti ukázal, tak byla to radost se na to dívat a je to do dneška, já jsem tam s ním hrál nějaké exibice a ta pohoda, jak s ním vyrazuje, ta radost toho života, to bych někdy chtěl mít, to, co on má. Super kluk, pohodovej, teď, když se potkáme, oni vlastně i kluci v Miami, právě Brazilci bývali, hrali proti sobě takový zápas, Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo.
1: Ještě by mohli hrát.
2: Ronaldo, fenomeno, vlastně Rivaldo. Kaká, vlastně polovina kluku, s kterýma jsem hrál, takže tam jsem se už podívat nebyl, ale to je radost a bavili jsme se právě i o Brazilcích A sám jsem jim říkal, co na to říkáte, říkal, ale oni by ještě kluci mohli hrát a zatím Brazílie málo, taky pro mě.
1: A neřešili jste s Ronaldinhem, že jsem četl, že ještě podepsal ve třetí italské lize?
2: Já jsem to teď sledoval, ale jak to byla velká akce, tak neměl jsem na to čas, protože někdo pak řekl, že to pravda úplně není, někdo, že to bude na jeden zápas, bude v tom asi nějaký biznis, jsem zvědavý sám, jestli to bude pravda.
1: To byl bývalý reprezentační obránce a vítěz Ligy mistrů Marek Jankulovský z Mexika, Lukáš Michalík, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

Nad klasickým táborákem nemusíte opékat jen legendární špekáčky. Díky babským radám se naučíte na klacík napichovat i bramboru, rohlík nebo dokonce marshmallow. Co to je? Řekneme za chvilku. Jarka Vykoupilová.

0: Babské rady.
1: Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem. Opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkou a sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bonbony typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán, plněný kousky čokolády, jablko posypané skořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i takzvaný hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: tím otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Anetu Langerovou předpolednem střídá skupina Katapult a pak už budou polední zprávy a písničky pro vás, tak jak jste zvyklí, vždycky po 12. hodině.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Při stavbě mostu na budoucí D6 silničáři upravili technologii výstavby. V městech v Karlovarském kraji je stále častější výskyt divokých prasat. Zástupci veřejnoprávních médií se dnes odpoledne setkají s prezidentem Pavlem. Čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Mezi Petrohradem a Lubencem na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje pokračuje výstavba betonového mostu. V průběhu prací bylo nutné měnit použitou technologii, především kvůli komplikovanému geologickému podloží. Úsek nové dálnice tak stavbaři dokončí později, než předpokládali. Přesný termín ale zatím k dispozici není, říká oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
3: Původně to mělo být na posuvné skruži, nyní, aby se částečně dohnala ta časová ztráta, aby ta realizace měla probíhat jak na posuvné skruži, tak vedle na výstavě pevné skruži. Nicméně to stále znamená posun doby dokončení celého úseku, který původně byl říjen 2027, někdy do roku 2028. Ten přesný termín zatím není dohodnut.
2: Divočáci se opakovaně vyskytují v některých městech v Karlovarském kraji. Například v Sokolově museli před několika dny zastřelit jedince, který se často pohyboval v okolí domů. Krajský úřad zároveň připravil informační leták, ve kterém lidé najdou doporučení, jak se vyhnout setkání s divokými prasaty nebo co dělat, aby se jejich výskyt ve městech snížil. Podle mluvčí kraje Jitky Čmokové se objevuje víc prasat téměř v celém Karlovarském kraji.
4: Odbor životního prostředí řešil výskyt divočáků zejména v intravilánu obcí Březová na Sokolovsku nebo v Libavském údolí nebo v Mírové, ale víme o zvýšeném výskytu třeba i u pramene Natálie u Františkových lázní.
2: Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme zástupce vedení Evropské vysílací unie a českých veřejnoprávních médií. Na hrad přijdou například prezidentka EBU Delfin Ernotová-Kansiová, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a programový ředitel České televize Milan Friedrich. Mluvit budou nejen o situaci veřejnoprávních médií v Česku, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
5: Tématem jednání bude situace médií veřejné služby v Evropě, tlaky na jejich nezávislost a svobodu obsahu a tvorby, včetně modelů financování služby. Diskuze se dotkne i aktuální situace veřejnoprávních médií v České republice.
2: Té minulý týden prezident řekl, že rozumí obavám a nejistotě, které pramení z plánu vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Trosky sestřelených ukrajinských dronů poškodily průmyslový objekt obytné budovy a auta v ruské Nižně-Novgorodské oblasti. Na síti Telegram to napsal gubernátor regionu. Tvrdí, že zemřeli dva lidé. O dalších útocích bezpilotních letounů informuje taky Oreburská a Bělgorodská oblast. Ukrajinské letectvo pak ráno oznámilo, že Rusko v noci vyslalo 101 dronů, 95 z nich protivzdušná obrana zneškodnila. Úřady z Charkovské oblasti hlásí jednu oběť.
6: Sport.
2: Velký úspěch zaznamenali mladí cyklisté Karlovarského kraje na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Na dráze Třebešínského velodromu absolvovali sprinterské disciplíny a pozbírali celkem 5 medailí. Dominik Fabišovský, Nora Šé a Krištof Michlík získali 1 zlato, 3 bronzy a 1 stříbrnou medaili. Všechny 3 medailisty čeká ve čtvrtek ještě závod na horských kolech.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Vane slabý proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby ho zátěž na stupni 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na D6 mezi Kinšperkem nad Ohří a Březovou na Sokolovsku je hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
0: Hezký dobrý den, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, teď ve 12 hodin a 5 minut začínají středeční písničky. Pro vás je 24. června, svátek slaví Jan a Jonatan, tak všem nositelům těchto křestních jmen blahopřejeme. No a pokud chcete udělat někomu radost písničkou, hudebním dárkem, vzkazem, prostřednictvím našeho rádia, pak volejte na linku 221 55 37 37 a nebo pište vaše vzkazy na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz. My jsme rádi, že jste i v tom horkém dni ve společnosti našeho rozhlasu, no tak snad budeme takovým příjemným osvěžením v těch tropických vedrech. Nezapomeňte na pitný režim a třeba poslouchat naše vysílání. U mikrofonu Petr Čimpera přeju hezký den, dobrý poslech na úvod, jedna reklama, tedy reklama na ticho. Kapela Tým.

0: Na úvod středečních písniček pro vás slovenská skupina Team. Aktuální čas 12 hodin a 9 minut. A to je chvíle, kdy k nám do studia telefonuje Míra ze Sokolova. Vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Čimporo. Jste můj oblíbený moderátor.
0: Děkuji.
1: A chtěl bych tady tu písničku zahrát všem našim posluchačům, který mají rádi naše karlovarské rádio, a jmenovitě mamince do Ostrova, Anče do Ostrova a svojí velký lásce Julce do Sokolova. A přeji krásný sluneční den.
0: Ano, vybral jste písničku Den, kdy se vrátí láska k nám. Tak ta už zní na frekvencích našeho rádia. Zdravíme vás do Sokolova a přejeme pěkné středeční odpoledne. Naslyšenou.
1: No, a podobně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: Do těch středečních nám teď ve 12 hodin a 13 minut telefonuje Jana z Mariánských Lázních. Vítejte na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dobrý den, pane redaktore. Zdravím posluchače. Chtěla bych poslat písničku pro svého syna Jana od skupiny Katapult Lesní manekín. Děkuji. Ano. A přejmu hodně zdraví a štěstí.
1: Tak jeho svátku jste vybrala kapelu Katapult Lesní manekín. Zdravíme vás také do Mariánských Lázní. Naslyšenou, pěkný den.
2: Naslyšenou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak to byli bratři Nedvědi, dospívali ve 12 hodin na 23 minuty. Posloucháte středeční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsou s vámi 24. červnové písničky pro vás, do kterých nám teď telefonuje dnešní oslavenec Jan z Mariánských Lázní. Tak Jane, všechno nejlepší k svátku a máte slovo. Dobrý den.
1: Děkuji, všechno nejlepší k svátku. Dobrý den, tady Honzík Mariánské Lázně. Chtěl bych nechat zahrát pro maminku, kterou máta propadla do Mariánských Lázní, písničku Ordinace od Miroslava Žbírky a Evy Friedlichovy. Někdy stačí dát jen dech ze seriálu Ordinace pro mámu, které mám rád. Děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme, písničku zpívají Miro Žbírka a Iva Frýlingová a jmenuje se, jak jste říkal, Někdy stačí dát jen dech. Tak hezký den a naslyšenou. Pěkné odpoledne.
1: Přesně tak, naslyšenou.

Minutu po půl jedné posloucháte středeční písničky pro vás, pořad, který naladíte ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary každý den od pondělí do neděle v pravidelném čase vždy mezi 12. a 13. hodinou. Dnes je 24. června, svátek mají Jonatan a Jan, no a spojení do našeho pořadu je stále stejné studio.vary@rozhlas.cz je e-mail, kam píšete vaše vzkazy, anebo telefonujte v daném čase na číslo 221 55 37 37.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, teď ve 12 hodin a 35 minut je čas na další telefonické přání. Já už v našem vysílání vítám paní Evu z Nové Role, dobrý den. Tak dobrý komu den. Zahrajeme a jakou písničku?
1: Těm posluchačům pro dobrou náladu, jmenuje se Loflomont, Radůza a Bobby Daněk.
0: Dobře, tak tuhle písničku jste vybrala, už zní na našich frekvencích, já vás zdravím do Nové Role, je krásné letní počasí, tak si užijte i naše rádio k tomu všemu a jsme za to rádi, že jste zavolala. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou.

To byla písnička, kterou vybrala paní Eva z Nové role. A teď máme 12 hodin 38 minut, přichází také písemné vzkazy, je tu ten následující. Dobrý den, přeji Nej rádio krásný den, zdraví, štěstí v něm. Posílám vám, nebo posílám všem lidičkám krásnou písničku od Vaša Patejdla a Kněsi moja. Děkuji všem, ať to vedro přežijeme. Pod vzkazem je podepsána paní Anna Schodová, kterou také zdravíme. Děkujeme za tento vzkaz nejen pro nás, ale pro všechny posluchače a samozřejmě rádi splníme i tenhle požadavek, tedy Vašo Patejdl a Kněsi moja. 12 hodin 39 minut, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. A Kněsi moja.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A do těch středečních nám teď ve 12 hodin a 43 minut telefonuje paní Anna z Ostrova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsme tu písničku, jak jsme se Peťo domluvili, a chtěla bych to vrátit k tomu Mírovi ze Sokolova, pak Stanovi z Dolců, Alence z Chodova, Holice Luce, tady Alici, kamarádovi Vaškovi, vám, no nevím, jsem se ještě, no to máte všechno.
1: Dobře, tak jsme vybrali Petra Spáleného, společně je tady písnička, je to Trest. Naslyšeno, hezký den.
2: No, už si dám maka, jo?

0: se k tobě dívko.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Čelákovic. V úterý 23. června se můžete potkat s moderátorkou Světlanou Vitovskou, hrabětem Františkem Kinským, komentátorem Liborem Dvořákem, zpěvákem Tomášem Klusem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zaboralem. Rozhlas jede za vámi 23. června v 19 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích. Více informací na rozhlasjede.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
3: A ty 24. červnové jsou s vámi ve 12 hodin a 48 minut. Na telefonu už vítám paní Jarku ze Sokolova. Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Petře, hezký den i posluchačům. A protože ten den je takový horký a takový malátnej, tak si dáme trošku něco svížejšího. A bude to písnička od Boba Sinclaira Love Generation.
3: Dobře, tak pro takové osvěžení na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Zdravím vás do Sokolova, hezké, horké odpoledne, pitný režim a také poslouchejte naše rádio. Naslyšenou.
4: Ano, děkuji, naslyšenou.

0: I následující telefonát stihneme ve středečních písničkách pro vás. Na telefonu vítám paní Alenu Schodova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Petře. Já vám přeju krásný letní den a já písničku dnes posílám do Německa panu Jendovi k dnešním meninám. Milý Jendo, přeju vám všechno nej, hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Já vám přidávám písničku, která vám doufám udělá radost a přeju hezkou oslavu. A vám, pane Petře, moc děkuju a zase příště naslyšenou.
0: Naslyšenou není vůbec zač, od toho je pořad písničky pro vás. Abba, Mama Mia, k svátku Jendovi do Německa. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou, vám taky.

Tak to byl jeden sváteční dárek na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za malou chvíli bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Matějem Štechem a po nich začíná středeční vydání pořadu Alex a host. Ale my stihneme ještě jedno písemné přání. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky k narozeninám pro naší kamarádku a kolegyni Evičku. Přejeme všechno nejlepší, ať se splní vše, co si přeje a zdravíčko slouží. Přeje kolektiv Kartonášky. No, ten kolektiv si přál písničku od bratrů Nedvědů, ale my už jsme bohužel tuhle sourozeneckou dvojici hráli v této hodině, tak nemohu vyhovět, ale protože bych velmi rád samozřejmě poslal prostřednictvím kartonážek ten hudební dárek Evičce k jejím narozeninám, tak jsem vybral, doufám, že uděláme radost, Helenu Vondráčkovou, dnešní oslavenkyni, s písničkou Tentokrát se budu smát já. Tak se přidáváme ke gratulantům. Všechno nejlepší.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nákladní vlak poškodil výhybku v Plané u Mariánských Lázní. Oprava silnice v Tatrovicích na Sokolovsku skončí dřív. Policisté obvinili muže, který byl včera se zbraní u učiliště v Čelákovicích. Bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Nákladní vlak poškodil dnes ráno při nedovolené jízdě výhybku v Plané u Mariánských Lázní. Provoz vlaku na hlavní trati z Chebu do Plzně a Prahy je mezi Planou a Brodem nad Tichou přerušený. Vlaky nejezdí ani na lokální trati z Plané do Tachova. České dráhy vlaky nahradily autobusy. Kvůli většímu poškození bude provoz omezený až do pondělí 29. června. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
2: Během dopoledne se zjišťoval stav, zjistilo se, že to poškození je rozsáhlejší, takže se musí objednat a vyměnit celá výhybka a ty opravy tam potrvají s předpokladem do 29.
0: Silničáři dokončují rekonstrukci komunikace u Tatrovic na Sokolovsku. Na silnici z Vřesové je už nový asfaltový povrch, teď dělníci upravují její okolí. Kvůli uzavírce se musí jezdit po 25 km dlouhé objízdné trase přes Nejdek, Novou Roli a Chodov. Místní ale můžou využívat upravenou lesní cestu. Modernizace měla být hotová v srpnu, ale podle mluvčího krajské správy a údržby silnic Vojtěcha Vaňka zřejmě skončí dřív.
3: Nejde pouze o nový povrch vozovky, ale o komplexní úpravu celého úseku tak, aby komunikace byla bezpečnější, stabilnější a lépe připravená na další léta provozu. Počátkem července plánujeme jednat s místně příslušným stavebním úřadem o povolení předběžného užívání komunikace tak, aby mohl být úsek znovu zprovozněn v co nejkratším možném termínu.
0: Policie obvinila z nebezpečného vyhrožování muže, který se včera pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích. Policisté ho zadrželi v pražských Strašnicích. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice, uvedla mluvčí policistů Barbora Šnívajzová. Kriminalisté obviněného muže umístili do zdravotnického zařízení. Hrozí mu až 3 leté vězení. Astronomický začátek léta doprovází taky v Německu vlna veder. Nejvyšší teploty kolem 37 stupňů Celsia se dnes očekávají ve Frankfurtu a celkově na jihozápadě země. Teplotní rekordy mají podle předpovědi padnout až o víkendu. V neděli může být například v Berlíně až 40 stupňů Celsia. Na mnoha místech stoupá společně s horkem spotřeba vody. Obce a vodárenské společnosti proto doporučují šetřit. Ve vícero německých regionech například vyzývají obyvatele ke zvážení, jestli je potřeba napouštět bazén nebo zavlažovat trávník.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Na horách 23 až 26. Vane slabý, proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na stupni 2, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 209 u Krásna na Sokolovsku bouralo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři, komunikace je uzavřena. Na silnici 21 mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi je hlášené pro poruchu odstavené osobní auto. A na dálnici D6 mezi Chebem a Dolními Dvory je zavřený levý jízdní pruh z důvodu opravy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
4: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlouby se totiž potázala. Zpívá 10 let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
5: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měl bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce, takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný. Já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No, já se vrátím a Edo, jdeme domů a on kolikrát zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tak tolik o Edovi a za malou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal tu kapelu pro tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělali manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou, to je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika, ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dost dlouho, na 2 roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikla píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam byla fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl, a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama, ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Uměli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo, a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu, a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem. We'll be right back.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, ano, je to vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo, no.
0: A tak no, prostě tak se pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas taky vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlupce,
1: protože
0: geny?
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a miju auto jsem tam polonáhla, takže... No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká. Takže
0: a bude podobný tomu, co
1: no
0: co
1: tak
0: byl?
1: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidím. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat i ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano,
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom Oruka Anuka, ne, ona všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala Oruka Anuka Egu. Hrala jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje?
1: A stále v ní hraje. A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Cectirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo tak to já hraju spíš pocitově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, tak to. Co ti na to řekl František Ringo Čech? Na
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad,
1: řekl. Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně Já jsem já je taky z těch úplných začátků. To vlastně vyšlo na singlu. Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly, a Bčko byl Dívčí internát. Já jsem já se ani jako nic moc nepojí. Ivoš to napsal, to vlastně napsal. Dívčí internát je převzatá věc. Byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text. A tenkrát mi to schvalovací komise neschválila, ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81, to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, když se načančám.
1: Ne.
0: To bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když se načančám, má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Byla Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čan, čan, čan. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou čan, čan, čan, čan, čan.

0: Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načenčel. Takže já vlastně děkuju Travesty Show za to, že mám mega hit.
1: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle Svatba princi.
0: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
1: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: mě to stačí.
0: 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí.

0: Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
1: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
0: Ano, Eda je pejsek.
1: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš, myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
0: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny a já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
1: A když takhle vyrazíš tedy na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
0: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
1: Děláš takový soukromý koncert.
0: Jo, no, tak my zpíváme všichni, samozřejmě do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
1: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Je to paní Věra Špinarová, je to také ale i Vašo Patejdl. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
0: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové Johanka a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
1: Takové i rodinné.
0: Jo, my jsme taková Pavlík family.
1: Pavlík family. Tak jak už se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty jsi naspívala v ostravském studiu.
0: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
1: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
0: Děkuju.
1: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Potůčky na Karlovarsku chystají výstavbu bytových domů pro mladé rodiny. Oprava chebských šancí na městském hradu trvala 4 roky. Policisté ukončili zásah kvůli střelbě v Ostravě Zábřehu. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 33 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Potůčky na Karlovarsku chystají výstavbu bytových domů pro mladé lidi. Jak uvedl nezávislý starosta Vlastimil Ondra, až 40 bytů by mohlo být dokončeno nejpozději v roce 2030. Cílem výstavby je přivést do obce, která leží na hranici s Německem, mladé rodiny. V nejbližších dnech bude radnice vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Na Chebském hradu skončí rekonstrukce šancí. Za práce město zaplatí přes 10 milionů korun. Oprava historických hradeb trvala 4 roky a rozdělena byla do několika etap, říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj.
4: První etapa byla úprava samotného vstupu do šancí, toho vstupního portálu, další pak úprava hradební zdi a další dvě části se týkaly jedna zahradních úprav, které ještě probíhají a budou dokončeny v průběhu léta, a dále pak úprava těch chodníčků a té cestní sítě na těch samotných hradbách.
3: Část opravených hradeb město zpřístupní veřejnosti. Muž, který dopoledne střílel v Ostravě Zábřehu, je mrtvý. Policisté ho našli v bytě. Předtím postřelil svou manželku. Její zranění jsou vážná. Podle lékařů už ale není v bezprostředním ohrožení života. Oznámil to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž podle něj měl zbraň nelegálně. Policisté zásah na místě ukončili. Okolí je znovu průjezdné. Ukrajinci nepilotovanými letouny zaútočili na 2 krymská vojenská letiště. Drony vyslali také do ruského Orenburgu, kde zasáhli tamní podnik na zpracování plynu.
5: Zvláštní jednotka Alfa ukrajinské tajné služby SBU informovala o zásahu 4 hangárů s leteckou technikou na krymském letišti Saky a infrastruktury na letišti Hvardijské. Právě odtud často startují ruské bojové drony typu Šahid na Ukrajinu. SBU také oznámila, že se podařilo zasáhnout systémy protivzdušné obrany u Kerče. Šlo o systémy S-400 a pancíř, které chrání kerčský most vedoucí z anektovaného Krymu do Ruska. Moskva útoky nekomentovala, ale záběry a fotografie ze sociálních sítí potvrzují exploze v uvedených místech. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal dlouhodobou smlouvu. Slončík už v Hradci hostoval, dvakrát vždy po půl roce. Slončík by v příští sezóně mohl v dresu Hradce Králové dosáhnout na 100 zápasů v české nejvyšší soutěži a je další posilou týmu. Klub už informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
3: V noci bude jasno, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů Celsia, na horách 19 až 16. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 26 až 29. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezký dobrý den, zprávami s Matějem Štechem začalo středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. A ke všem těm informacím přidám tu o čase 14 hodin 4,5 minuty. Jsme rádi, že jste v naší společnosti. Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou už za chvíli blesky. Víc nám o nich poví Martin Písařík. Přeji vám pěkné odpoledne a klidný poslech.
0: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

Jonas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: mamma nu plåfjär. Mamma nu plåfjär. Mamma nu plåfjär.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

den. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Tipy pro volný čas.
1: A také ve středečním odpoledním vysílání pro vás máme pozvánky ve 14 hodin 24 minuty. Areál letiště v Chebu žije až do 19 hodin akcí Modré nebe nad Chebem. Návštěvníci uvidí například ukázky vojenské techniky, práci armády i záchranářů, seskoky armádních výsadkářů nebo práci pohotovostního oddělení vojenské policie. Pro usnadnění dopravy je zajištěna kyvadlová doprava z autobusového nádraží v Chebu přímo na letiště, a to z nástupiště číslo 10. Praktická přednáška z cyklu zlepšování paměti na téma My se známe začne od 17.30 v karlovarském hotelu Martel. Trenér paměti Aleš Procházka ukáže techniky, jak si propojit jména s obličeji a vyhnout se trapným chvílím. Amfiteátru Oáza v Jenišově na Karlovarsku připravili od 18 hodin večer s kvantovým fyzikem Janem Rakem. Přiblíží, jak někteří vědci přemýšlejí o realitě, vědomí a o vesmíru. Na Karlovarskou hvězdárnu můžete přijít na besedu s hvězdářem. Dnes povypráví o fascinujícím a pestrém světě měsíců planet. Některé možná ukryjí život. Začátek je v 18 hodin a 18 minut. V Mariánských lázních vrcholí festival jazzové lázně. Na hlavní kolonádě zahraje od 15 hodin kapela Jazz Cakes. Na nádvoří domu Chopin uslyší posluchači čerstvého držitele ceny Anděl v kategorii jazz, kontrabasistu a skladatele Tomáše Lišku a jeho projekt Invisible World. A ještě jedna pozvánka do Mariánských lázní. Městské divadlo láká od 7:30 večer na gala večer operních melodií a evergreenů. Slavné melodie zahraje komorní soubor Nálady Petra Macka a jeho solisté. No a výstava Jen řekni Sokolov je k vidění v Sokolovském zámku. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí. Tak takové byly středeční tipy pro volný čas s datem 24. června. Tak ještě čas, 14 hodin 27 minut posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Teď Jennifer Rush.

0: Valdemar Matuška hudebně v našem středečním odpoledním vysílání. Teď je 3:05. Obyvatelé Luční ulice v Hroznětině u Karlových Varů proměnili zarostlý pozemek v nové místo pro setkávání. Na úpravy si sami scháněli peníze a pravidelně pořádali společné brigády. Díky jejich práci tam vznikl altán, dětské hřiště i zóna pro odpočinek. Projekt s názvem Společně v Luční byl jedním z důvodů, proč Hroznětín vyhrál hlavní cenu v soutěži Vesnice roku v Karlovarském kraji.
1: Moje děti si semka chodí hrát společně se sousedovi s dětma téměř každý den.
2: Říká obyvatelka Luční ulice Michaela Šmídová.
1: Využívají určitě tady tu dřevěnou prolézačku, ty dřevěná lehátka, velmi rádi. A když začne pršet, tak se schovají do altánku a jsou tam vlastně úplně spokojení. A třeba tam přečkají nějaký malý deštík a pak se zase pokračují a jdou si hrát.
2: Sousedé se tu na brigády scházeli pravidelně každou neděli.
1: Většinou jsme se snažili, aby aspoň jeden z nás a děti přišli a pomáhali. Jsme vzali lopaty, hrábě a prostě pracovali jsme tady na terénních úpravách. Ty zpevněné cestičky jsme dělali, obrubníčky a pomáhali u toho i děti a hrozně to baví.
2: Takže k tomu ty děti budou mít vztah.
1: Určitě a budou i dávat pozor, aby nám to tady nikdo neničil a vždycky nám to přijdou hezky říct. A myslím si, že to takhle bude moc pěkně fungovat.
2: Dalším sousedem, který pracoval na vzniku relaxační zóny, je Tomáš Jindelář.
3: Začínali jsme nejdříve vodním prvkem, protože tady bylo potřeba upravit místní dlouholetou bažinu a rozhodli jsme se to zvelebnit právě zafoliováním a vytvořením přírodního jezírka.
2: Podle místních obyvatel by místo mělo sloužit hlavně k odpočinku.
3: Úplně tohle není jako dělený na nějaký party. Ta zóna vlastně je pojmutá jako relaxační odpočinková zóna a vesměs i pro děti a mládež.
2: Vy máte děti?
3: Ano, mám, školního věku.
2: A chodí sem?
3: Každý den.
2: Pokračuje místostarosta Hroznětina Zdeněk Janský z hnutí Volba pro kraj.
4: Tato lokalita je v podstatě nová, vznikla řádově před 4-5 lety, kdy vlastně jsme zasíťovali pozemky a během těch pár let tady vyrostlo už 12 rodinných domků a vlastně ty místní obyvatelé, což jsou většinou mladé rodiny s dětmi, což nás moc těší, přišli vlastně s podnětem, jak by se tato část města dala víc využít. Celý ten projekt vznikl i díky tomu, že se nám podařilo získat grant České spořitelny a vlastně díky tomu grantu se nám už pak podařilo na to nabalovat další a další finance.
2: Herní prvky, lavičky nebo i molo nad jezírkem jsou ze dřeva a mají stejný nátěr.
4: To byl ten záměr, nechtěli jsme tady žádnou umělotinu, žádné ty prvky, které používají plasty nebo kovové části a tak dále. Takže všechno je to opravdu dřevo, je to z tvrdého dřeva, většina je z jasanu a nebo ze modřínu.
2: Obyvatelé Luční ulice chtějí v proměně místa pokračovat. V plánu mají herní vodní prvky i studnu, která je bude zásobovat vodou. Z Hroznětína na Karlovarsku, Václav Malý, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innoji, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: A na lince 221 55 37 37 čekáme vaše inzeráty ve středečním odpoledním vysílání. Je to tak, znělka otevřela třetí rozhlasové tržiště tohoto pracovního týdne. Teď máme 14 hodin 46 minut. Pokud máte něco na prodej, chcete koupit, vyměnit, něco poptáváte, využijte této možnosti v našem středečním dobrém odpoledni. Ještě jednou telefonní číslo 221 55 37 37. Tady je český

0: prostor nabídnout váš inzerát. Ty inzeráty, které aktuálně slyší naši posluchači, jsou pak zveřejněny na webu Českého rozhlasu Karlovy Vary vary.rozhlas.cz. Ještě jednou tedy středeční rozhlasové tržiště dnes bez telefonátu, tak další inzeráty zítra.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Dustin Hoffman a Juliette Binošová přijedou na Karlovarský festival. Habartov na Sokolovsku otevřel novou stezku pro pěší i cyklisty do Lítova. Česká školní inspekce upozorňuje, že opakování ročníku neznamená automaticky zlepšení vzdělávacích výsledků žáka. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 33 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku také francouzská herečka Juliette Binošová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
6: Uvede tři filmy. Juliette Binoš začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnil před téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie.
4: V Habartově na Sokolovsku mají novou osvětlenou stezku pro pěší i cyklisty do místní části Lítov. Stavba za 21 milionů korun zajistí bezpečnější pohyb chodců a cyklistů mezi volnočasovým areálem u jezera Boden a Lítovem. Zhruba polovinu nákladu na 1,5 kilometru dlouhý úsek zaplatí dotace z programu Spravedlivá transformace. Pokračuje nezávislý starosta Petr Janura.
7: Součástí není teda jenom povrch té stezky jako takové, ale její součástí je i tlaková kanalizace, která bude odkanalizovávat přilehlou obec Lítov a veřejné osvětlení. Jako další věc, která byla potřeba nainstalovat, tak bude mobiliář, bude tady nějaký odpočívadlo a mobiliář klasika, lavice, stoly a tak dále a počítadlo chodců a cyklistů.
4: Opakování ročníku je podle České školní inspekce drahé a neefektivní. Nevede ke zlepšení výsledků žáků a může mít negativní dopady na jejich další vzdělávací dráhu. Inspekce to uvádí v nové tematické zprávě o školní neúspěšnosti. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, školy často neposkytují žákům včas dostatečnou podporu, která by opakování ročníku předešla.
8: Ani to nesnižuje potom riziko třeba předčasného odchodu ze vzdělávání. Navíc je to významně jako nákladné a teď nemyslím jenom finančně, ale i časově z hlediska podpory těch žáků až poté, kdy ten problém nastal.
4: Ročník v tomto školním roce opakovalo v průměru zhruba 10 z tisícovky studentů středních škol. Na základních školách to bylo podle inspekce průměrně skoro 5 dětí na každých 1000 žáků. Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou. Testy virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo. Informuje o tom francouzské ministerstvo zdravotnictví. Pacient je v izolaci a úřady trasují kontakty. Riziko rozšíření nákazy je ale podle rezortu nízké. Kongo se v současné době potýká s epidemií vzácného kmene této krvácivé horečky. Africká země eviduje více než 1000 nakažených a přes 260 mrtvých. Ojedinělé případy zaznamenala taky sousední Uganda.
9: Sport.
4: Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu neuskuteční dostihové mítingy v Karlových Varech ani ve Slušovicích. Oznámil to Jockey klub České republiky na svém webu. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července. Karlovarský den zřejmě bude zrušen bez náhrady. Pořadatelé dodali, že zdraví a bezpečnost lidí i koní je pro ně na prvním místě.
5: Počasí.
4: V noci bude jasno, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů Celsia, na horách 19 až 16. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 26 až 29. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na místní komunikaci mezi Závišínem a klášterem Teplá na Chebsku havarovalo osobní auto. Na místě jsou záchranáři.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 15 hodin na 5 minut. Za malou chvíli přivítám našeho dnešního odpoledního hosta. Hovořit budeme o taneční skupině One Crew, která má za sebou úspěšnou sezonu. Z mistrovství České republiky si odvezli hned několik titulů mistrů i vicemistrů. No a mým hostem bude romaniánský taneční lektor a hlavní kouč. Tak si poslechněte zajímavosti ze světa taneční umění. Hezké odpoledne, klidný poslech.
5: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 15 hodin 11,5 minuty posloucháte středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Já jsem slíbil dalšího zajímavého hosta, se mnou ve studiu už je Roman Jánský. Dobré odpoledne, Romane.
1: Dobré odpoledne.
0: Roman Jánský je tanečním lektorem a zároveň hlavním koučem taneční skupiny One Crew. Vy máte jako skupina za sebou řadu úspěchů, k tomu se dostaneme. Kdy vaše skupina spatřila světlo světa?
1: Naše skupina spatřila světlo světa už před 15 lety, zrovna letos slavíme 15 let výročí. A začínali jsme teda v Chodově a začínali jsme jenom jako malinký kroužek, tak pro zábavu. Ale podle mě v mojí hlavě už byla nějaká ambice to dotáhnout trošičku někam dál, takže už tenkrát jsem věděl, že se chci rozrůstat a že chci tvořit něco profesionálního.
0: A já si pamatuju přesně tu dobu před 15 lety. To jsem tě uváděl jako aktivního tanečníka. Ano. Budeme si tykat, my se
1: určitě,
0: známe.
1: Určitě, už léta.
0: Řadu let, doufám, že nám to posluchači odpustí. Tehdy jsem tě uváděl jako tanečníka v oboru té street dance, co ty děláš?
1: Je to převážně street dance, ale ten samozřejmě je to široký pojem, jo? Takže my tancujeme spoustu tanečních stylů, co se právě týká street danceu, ale vzděláváme se ve všem možným, co nás zrovna baví, co je trendy.
0: My se budeme bavit především o té taneční skupině One Crew, ale ty jsi byl aktivním tanečníkem. Co tě přivedlo k tomuto žánru, uměleckému žánru?
1: Já si myslím, že už od narození jsem potřeboval být vidět a něco dokázat.
0: Pohybovat se.
1: Jo, já si pamatuju, když se podívám na starý videa, že už jsem jako malinký trsal, takže mě už to bylo dáno.
0: Ty máš veliký talent, o tom svědčí řada úspěchů i tvých úspěchů z dob, kdy jsi tancoval a teď už tedy taneční skupina One Crew. Před 15 lety jsi ji zakládal úplně sám?
1: Úplně sám a bylo to fakt mířený jenom jako školní kroužek.
0: A ten kroužek se rozrostl, vy máte aktuálně na 200 tanečníků?
1: Kolem 200 tanečníků, no.
0: Kdo má větší zájem, děvčata nebo chlapci?
1: Děvčata. Chlapců máme hrozně málo a je to škoda.
0: Tak, vy máte taneční prostory v centru Karlových Varů, kde?
1: Máme v Rybářích, máme tam vlastně 3 své sály, takže máme svoje krásné prostory.
0: Když se podíváme na ty začátky taneční skupiny, letos máte takové to půlkulaté výročí 15 let. Jaké to bylo před těmi 15 lety ve srovnání s aktuální dobou?
1: Bylo to podle mě mnohem těžší v tomto vlastně celý skorigovat, protože já byl v pubertálním věku a ten zájem o to nebyl zas takovej, protože podle mě nefungovaly sociální sítě, nebylo to tak známý a teďkonc je to ve spoustě věcech mnohem jednodušší.
0: Takže ten kontakt s těmi potenciálními tanečníky je asi intenzivnější.
1: Určitě.
0: Co samotný tanec, oblast street dance, proměnila se za těch 15 let nějakým zásadním způsobem?
1: Určitě, on ten street dance je vlastně hrozně jako moderní a hrozně se odvíjí o tom, co je zrovna trendy. Takže když se podívám, co jsem tancoval před 15 lety a co tancuju teď, ten základ tam je furt stejný, ale snažíš se, nebo my se aspoň snažíme to stále obnovovat a nějak to modernizovat.
0: Jedna věc je základ a pak jsou takové ty profi choreografie. A to je to, co diváka nejvíc zajímá, když se... Já mám úplně husí kůži. Jsem vás viděl teď na, tuším, Sportovci roku.
1: Jo.
0: A to bylo teda fantastické vystoupení. Kdo přichází s těmi nápady na choreografie?
1: Většinou já, ale mám k sobě teda super tým dalších trenérů, kteří mi pomáhají, ale já mám vždycky to poslední slovo, jestli to projde nebo to neprojde, jestli to pustíme do světa nebo ne.
0: To je právo veta šéfa taneční skupiny One Crew, Romana Jánského, který je mým dnešním hostem. Jedna věc je tedy sestavit choreografii a pak ta muzika. To musí být asi trendy hudba.
1: Většinou jo, ale vlastně jsem už zjistil za tu řadu let, že vlastně ta komerční hudba mě tolik nezajímá, protože člověk přijede na soutěž a slyší to tam hrozně jako mockrát. Takže se snažíme hledat úplně v nějakém zákoutí něčeho, co ty lidi za stolik neznají, ale aby je to chytlo.
0: A já jsem rád, že jsi zmínil ty soutěže, protože k těm se dostaneme, to je podstatné, ale předtím je mnoho a mnoho hodin tréninku. Jak často tvoji svěřenci trénují?
1: Každá složka trénuje 2x týdně, na hoďku, čtvrt, na hoďku a půl, takže my trénujeme opravdu od pondělí do pátku, někdy víkendy a intenzivně se připravujeme se všema. No.
0: Ptám se za nás, za lajky, jaké ty složky jsou?
1: My máme vlastně složky od úplně těch nejmladších, což jsou předškoláci, až po, blbě řečeno, teda seniori. My jim říkáme premium, je to složka vlastně s většinou rodičů.
0: Aha.
1: No a ty máme ještě rozdělený samozřejmě na výkonnosti, takže máme třeba 2 děti, 3 juniory a tak dále, a tak dále.
0: Od kterého věku, vím, že v tom tanci je to nekompromisní, se svěřenci, čili tanečníci řadí už do té kategorie seniorů.
1: Od 25 let výš.
0: Toho času je zapotřebí hodně také velký talent. Pokud se nás někdo poslouchá, třeba z rodičů, a chtěl by své dítě nechat zapsat do tvé školy, protože fakt máte řadu úspěchů, my se k tomu dostaneme. Mm-hmm. Co všechno je pro to zapotřebí udělat a jaké dispozice musí mít ten potenciální tanečník, tanečnice?
1: Tak my pořádáme každý rok vlastně na začátku školního roku nábory, letos teda konkurs, protože už je nás opravdu hodně. A ono je hrozně těžký u toho malého dítěte třeba poznat, jestli bude umět tancovat nebo ne. Takže pokud má nějaký hudební rytmus, slyší tu hudbu, tak s tím se dá pracovat. A dál už je to jenom o tom člověku, jakou má disciplínu, vytrvalost.
0: Říká Roman Janský, který je naším odpoledním hostem. Teď v 15 hodin na 17 minut je čas na písničku, ale poté se dozvíte, jaké úspěchy má na svém kontě taneční skupina One Crew a kde všude jejich vystoupení můžete vidět. Hezké odpoledne, dobrý poslech.

0: 15:21, čas, kdy posloucháte středeční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Naším dnešním hostem je Roman Jánský, zakladatel taneční skupiny One Crew před 15 lety. To byl nápad, Romane.
1: To byl nápad. A teď toho vůbec nelituju.
0: Jak se tomu říká, trefa do černého.
1: Ano, přesně tak.
0: V oblasti tanečního umění. My jsme hovořili o tom, že je velmi náročné se věnovat těm přípravným tréninkům, protože po nich pak přicházejí ty úspěchy a je to tady. Vy máte za sebou úspěšnou sezonu. Z mistrovství České republiky jste si odvezli hned několik titulů mistrů i vicemistrů. Ano. Tak v jakých kategoriích?
1: Úplně ve všech kategoriích, napříč právě věkovýma kategoriema. A fakt všech 10 složek, které jsme připravovali na mistrovství České republiky, tak si právě odvezli zmíněný tituly mistrů i vicemistrů.
0: Kde se to mistrovství České republiky konalo a kdy?
1: Letos se konalo v květnu v Chrudimi. Hmm.
0: S jakými choreografiemi jste tam jeli?
1: No, každá choreografie byla úplně výjimečná. My na tom si hlavně zakládáme přesně, aby každá choreografie byla něčím zapamatovatelná a byla jiná.
0: Ty jsi hovořil, že ty tréninky jsou velmi náročné, ale před takovými soutěžemi to asi intenzivněji zkoušíte, trénujete, nacvičujete.
1: Mnohem, mnohem intenzivněji.
0: A jsou svěřenci v pohodě nebo mají nějaké výhrady, nějaké korektury k tomu, co jim připravil jejich kouč nebo taneční lektor Roman Jánský? Připouštíš nějaký dialog, diskuzi?
1: No, upřímně moc ne, ale většinou se trefíme tomu, co ty děti jako chtějí.
0: A za těch 15 let bylo nějaké období, kdy jsi si říkal, končím s tancováním, už na to nemám sílu, nebo naopak jsou chvilky, kdy jsi řekl, šel jsem do té správné disciplíny, do toho správného oboru lidské činnosti, dělám to rád.
1: Přesně ten negativní moment přišel letos. Fakt přišel letos, protože asi jak to bylo hodně, tak člověk hodně rychle vyhoří. Ale pak, když přišly tyhle úspěchy a ty ovace, tak mě to znovu nakoplo.
0: Ale ty jsi nevyhořel, protože vy máte za sebou úspěšný minulý víkend, tuším sobotu,
1: ano,
0: kdy jste pořádali One Cup. Kde a kolik tam bylo diváků?
1: Pořádali jsme už třetím rokem One Cup, což je pohárová soutěž otevřená pro celou republiku. A pořádáme to v Míčové hale. A přijelo nám zhruba 1200 tanečníků, takže od rána do večera byla narvaná hala, byla tam skvělá energie a to mě podle mě hrozně nakoplo zase na ten příští rok.
0: A víš, od koho vím, že to byla úspěšná akce? Od toho, kdo se staral o zvuk, o světla, náš kamarád.
1: Ano, samozřejmě, těm moc děkujeme.
0: Skamp, který mi říkal, hele, bylo to fantastický, tam bylo tolik lidí, vy jste měli tu Míčovou halu úplně plnou.
1: Úplně, od rána do večera byla plná jak tanečníkama, tak divákama, rodiče podporovali, bylo to super.
0: Na co jsi pyšný za ten One Cup v letošním roce? Co tam bylo takové, ono je to těžký samozřejmě říct, která z těch ukázek byla nejlepší, ale co tě třeba jako nabilo energii, co ti dodalo další síly do práce?
1: To, že mám skvělý tým, bez kterého by to tam vůbec nešlo a ten šlapalek hodinky, takže to vlastně pro mě bylo takový to wow.
0: Vás je často vidět na různých akcích, my jsme zmínili toho sportovce roku. Ty jsi původem z Chodova.
1: Já jsem z Chodova.
0: A tam sklízíš velký úspěch na akcích, venkovních akcích se svojí skupinou, kde naopak nejdál jste učinkovali.
1: Teď zrovna, 3 týdny zpátky jsme byli v Praze, kde jsme dostali spolupráci se značkou Bílenka, což je obchod s botama a vystupovali jsme v Arkády Pankrác.
0: A tam přišla ta příležitost spolupracovat za hranicemi našeho regionu.
1: No, ta vlastně přišla už na té soutěži, kdy jsme vlastně vyhráli hlavní cenu a spolupráci právě tady s tou značkou a na ten popud si nás ještě pozvali na vystoupení.
0: S jakými pocity přicházíš pro ceny nebo tví svěřenci, tanečníci, co potom následuje? Nějaká společná oslava, máte nějaký rituál taneční?
1: Já jsem třeba hrozně upřímně jako skromný a spoustu lidí si říká, že nedávám najevo ty emoce, ale ve mně se to pře a já to pak potom to jako teprve ze sebe.
0: Podepisuju, máš kamennou tvář.
1: Ano.
0: To se dostáváme do závěru našeho povídání. Je důležité zmínit, jakým způsobem se mohou zájemci zapojit do konkurzu a zdali máte, předpokládám, že ano, sociální sítě, kde prezentujete svoji skupinu.
1: Určitě, určitě. Konkurs pořádáme na začátku září a všechno je dohledatelné na našich webových stránkách One Crew anebo na našich sociálních sítích.
0: Tak a kdyby byla jedna věta na závěr s pozvánkou na konkurs, co by si potenciálním tanečníkům, tanečnicím vzkázal ty jako odborník a znalec tohoto oboru?
1: Ať se nás rozhodně nebojí a jestli chtějí makat a být úspěšní, tak ať určitě přijdou a apeluju hlavně na kluky, kterých je málo.
0: A mohu potvrdit, že Roman Jánský skutečně maká, konec konců výsledky taneční skupiny One Crew hovoří za vše. Romane, moc děkuji za tvůj čas, že jsi byl naším dnešním odpoledním hostem.
1: Já moc
0: děkuji. Ať se daří, naslyšenou.
1: Díky.
0: Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zpívá Anna K.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Také Eros Ramazzotti hudebně přispěl do našeho středečního odpoledního vysílání. Teď máme 3:30. Modré nebe nad Chebem, tak se jmenuje celodenní program, který se dnes od rána odehrává v areálu chebského letiště. Jde o prezentační akci, na které se sešly složky integrovaného záchranného systému, útvary české armády, zdravotníci i posádky vrtulníků a proudových letadel. Akce má v Chebu svou premiéru.
1: Ano, já zdravím kluky, holky, rodiče, učitelé, učitelky a samozřejmě všechny hosty dnešního vzácného dne tady na chebském letišti.
2: Příjezdovou část chebského letiště obsadili stovky lidí. Přišli se podívat na společné ukázky práce leteckých záchranářů, zdravotníků, vojáků a policistů.
3: Modré nebe nad Chebem je regionální prezentační akce rezortu ministerstva obrany, kterou připravili vzdušné síly armády České republiky za podpory vojenské policie.
2: Říká za organizátory akce kapitánka Kateřina Mlínková z týmu vojenské policie.
3: Cílem této jedinečné akce je představit armádu v místech, kde se běžně neprezentuje, a my bychom vlastně rádi lidem přiblížili nejenom práci jednotlivých složek, ale i jejich techniku, výstroj a výzbroj.
4: To je taky RPGčko. To je takzvaná kobylka. Tak ať si to rozebrali.
5: Aha, tak už to poznává.
2: Nejmenší návštěvníky zajímají samozřejmě zbraně, anebo vojenská a maskovaná těžká technika.
6: Na dveřích se chytni druhou rukou, Eliášku. Tady.
4: Dokážeš to představit, že bys to řídil?
7: Jo.
4: Jo. Martine, teď jsi byl ve vojenském autě, jaké to tam bylo v kabině?
7: Dobrý, jakože malý okno, ale jinak dobrý.
2: Kromě zbraní a techniky se na letišti představují také speciální útvary ozbrojených složek. Například podplukovník Tomáš Vokálek zájemcům předvádí daktyloskopii v praxi. Jednu z činností oddělení kriminalistické techniky a expertíz.
8: Všichni, kdo projdou, chtějí svoje otisky na památku. Je to takový standard, už dlouhý leta to funguje, přitahuje to a lidi vidějí, i ty děti, i ty dospělí vidějí něco, co znamená jenom z detektivek.
2: U dalšího pavilonu nadrotmistr David Stebila nabízí informace mladým lidem, kteří se zajímají o vstup do armády.
9: Co nejvíc tady táhne ty mladý, tak samozřejmě ukázka tady zbraní, že si můžou vyzkoušet ty makety, co tady máme. A samozřejmě potom dál se ptají na možnosti studia, kam se mají přihlásit, taky samozřejmě tady s kolegou navádíme. Oni už potom ví, co mají dělat a jsou poučení, jak se mají přihlásit, zaregistrovat.
2: Celý program doprovází vedro a tak hasiči vydatně kropí přístupovou cestu.
10: Kluci, vy jste se byli už ochladit, jaký to bylo tady pod hasičskou stříkačkou?
7: Jo, je to dobrý, ale je to docela studený. Jako mi aspoň nepříjemně.
11: Dámy a pánové, 10 výsadkářů armády České republiky, kteří vyskočili z letounu Kasa. Kluci teďka pomaličku budou skládat svoje padáky. Potles!
2: Ukázka hasičů, vojáků a policistů dominuje přelet podzvukových stíhaček. Na programu Modré nebe nad Chebem se podílelo více než 20 složek armády, policie a záchranářů. Jeden z pavilonů odkazoval dokonce na historii československého letectva. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
12: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 15 hodin 44 minut ve středečním odpoledním vysílání Čas na soutěž. K dispozici je naše studiová linka 221 55 37 37. Čerstvé letní květiny, slunečnice, lilie, hortenzie nebo tematické kytice pro příjemnou letní atmosféru nabízí společnost Florea, která je partnerem dnešní soutěže. Květiny potěší jako dekorace do vašeho domova i jako krásný dárek. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 čerstvých květů, kterou si můžete vyzdobit domov nebo udělat radost někomu blízkému. Tak se zapojte do naší soutěže, protože máme ještě jednu bonusovku. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se blíží a my pro vás máme speciální čtyřchodové festivalové menu pro dvě osoby s výhledem na Červený koberec a festivalové dění. A to v Humboldt Park hotelu a spa. Tento čtyřhvězdičkový hotel je přímo v centru Karlových Varů, nabízí široké spektrum léčebných, wellness i hotelových pobytů. V elegantní hotelové restauraci s letní terasou se podávají regionální i evropská jídla, včetně domácích specialik a výtečných moučníků. Pro návštěvníky Karlovarského filmového festivalu si letos hotel připravil speciální festivalové menu, včetně pestré nabídky nápojů. Pokud se tedy zapojíte do naší dnešní soutěže, postoupíte do slosování, které proběhne v neděli 28. června a poukaz v hodnotě 3000 korun může být váš. Tak vše zaznělo, no a když soutěžíme s Floreou.cz, tak květin se bude týkat moje dnešní soutěžní otázka. Je tady první volající. Dobrý den.
1: Dobrý den, Irena Sokolov.
0: Irena ze Sokolova bude soutěžit jako první. Ireno, přeji vám pěkné odpoledne. Teď už víte, o co soutěžíte. A já jsem zmínil v tom výčtu od Florey také slunečnice. Není snad, nebo neexistuje snad větší symbol léta, květinový symbol léta, než slunečnice. Dáte mi jistě za pravdu.
1: Ano.
0: No a slunečnici zdobí krásná žlutá barva a mě by zajímalo, co symbolizuje žlutá barva, paní Ireno? Mám tady čtyři možnosti. Tak dobře poslouchejte, vyberte nejlépe tu správnou. Za A, žlutá barva symbolizuje kamarádství a radosti. Za B, lásku a věrnost. Za C, úctu a štěstí. A nebo za D, věrnost a slunce.
1: Já se pěknu.
0: Tak, která z těchto variant je správnou odpovědí? To by nebylo...
1: Tak za C, za D, poslední.
0: Tak dáváte Dčko. Ne, ano. C, ale Dčko. Věrnost a slunce.
1: Tak.
0: Bohužel není to správně. Mrzí mě to. Zavolejte nám příště. Škoda. Jste zaváhala, ale nevydrala jste.
1: Já nic se neděje.
0: Tak.

0: Říkáte A, kamarádství a radosti. Tak škrtáme B.
1: Co bylo za B?
0: Tak ještě jednou, naposledy, za A kamarádství a radosti, to je Ačko, za B lásku a věrnost a za C úctu a štěstí.
1: Tak za C.
0: Vydáváte Cčko, říkala jste nejprve Ačko, teď tedy Cčko, zatím si stojíte.
1: Asi jo.
0: Dobře, úcta a štěstí to bohužel není. Děkujeme za zavolání, naslyšenou příště. Mějte se fajn. Tak škoda, škoda, škoda, to byla posluchačka Jiřina a nevybrala správnou variantu. Dáme prostor dalšímu z vás, kdo zkusí to kýžené štěstí s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Kdo pak je teď s námi na telefonu? Přeji dobré odpoledne, dobrý den. Kdo je ve vysílání? Haló, haló, kdo pak je ve vysílání? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Krista Chodová.
0: Tak Kristo, zbývají už jen dvě možnosti, Ačko a Bčko.
2: No já bych řekla to Ačko.
0: Vy byste řekla Ačko, kamarádství a radosti, a to je správně. A to je správně, mrzí mě tedy, že posluchačka, která původně říkala Ačko, se nakonec rozhodla pro variantu C. Proto jsem se jí ještě jednou tak důrazně ptala, zdali zatím to stojí, ale vy jste vybrala správnou variantu. Ano, je to kamarádství a radosti. Toto symboluje žlutá barva, která charakterizuje snad nejjasnější zřetel léta v podobě květin, a to je tedy slunečnice. Já vám blahopřeji, kytice je vaše a zařadím vás do slosu. Prosím, ještě zůstaňte na telefonu, naslyšenou, pěkný den. Tak za 10 minut bude 16 hodin, tady je středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Příjemný poslech.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innoji, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Onkologické onemocnění v těhotenství rozhodně neznamená konec naděje v uzdravení.
3: Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
2: Pozvání přijal expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška.
1: Cesta k uzdravení s

0: Kdo to byl Leonardo?
1: To byl kouzelník.
2: Malíř.
3: To češtinář.
4: Popelář.
5: Vynálezce.
6: Herec.
7: Leonardo da Vinci, to byl malíř, ale...
8: Sochař. Spisovatel.
9: Matematik. Leonardo da Vinci byl malíř, vynálezce a vynalezl helikoptéru.
10: Jezdopravec.
11: Geometrik.
12: Postavil první tank.
9: Leonardo da Vinci taky namaloval Monalízu.
13: Třeba psal matematiku a věděl všecko.
14: Ahoj!

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nedostatek krve má transfuzní stanice v Karlových Varech. Chybí všechny krevní skupiny. U Božího daru začala sloužit nová horská chata. Tinde Barta podle Prahy 3 porušila smluvní podmínky pronájmu obecního bytu a musí ho opustit. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 33 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Transfúzní stanice v Karlových Varech potřebuje akutně doplnit krevní zásoby. Nedostatek krve jednak souvisí s cestováním dárců dovolenými, ale i různými nemocemi. Vyřadit dárce až na 28 dní může taky přisátí klíštěte. Stanice v podstatě potřebuje všechny krevní skupiny. Nejžádanější ale zůstává nula negativní, říká mluvčí krajské nemocnice Markéta Singerová.
2: Pondělí, který středa, je možnost darovat a objednat se na konkrétní hodinu na křeslo, tak aby ten dárce mohl vlastně odejít a přijít tak, jak potřebuje a nemusel čekat.
0: V lokalitě Jahodová louka u Božího daru začala sloužit nová horská chata Klenova bouda. Pro skautské oddíly a mládežnické organizace ji postavila nezisková organizace Liga lesní moudrosti. Interiér horské chaty je hotový. V následujících měsících bude stavba pokračovat dokončováním okolního terénu, včetně kořenové čističky odpadních vod. Pokračuje za Ligu lesní moudrosti Filip Chmel.
3: Bude se dodělávat ještě to okolí a ideální stav by byl, kdyby jsme příští rok na jaře tady zastavili provoz a do léta by jsme dodělali střechu a všechny ostatní věci, tak aby to bylo plnohodnotně funkční, schopný a hotový, už by se tady nedělaly žádný stavební práce.
0: Praha 3 vypověděla smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Bartě kvůli porušení podmínek nájmu. Barta musí byt opustit do 3 měsíců. Podle zjištění deníku N ho pronajímala za zvýhodněné nájemné, ale sama v něm nebydlí. Pokračuje místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze strany Zelených.
4: Tady ten případ je v jistém smyslu bezprecedentní v tom, že sám začal tím, že vlastně mediálním článkem, ve kterém nájemkyně vlastně veřejně deklarovala, že v tom bytě nebydlí, což je právě ten zásadní výpovědní důvod.
0: Reakci Tinde Barty zjišťujeme. Hormuzským průlivem proplulo několik lodí, informovala o tom námořní agentura OSN. Ta ve spolupráci s Íránem, Ománem a dalšími okolními státy v úterý spustila plán na evakuaci plavidel s asi 11 tisíci námořníky, kteří kvůli konfliktu uvázli v Perském zálivu. Podle agentury Reuters už jenom propluly nejméně 3 lodi a dalších 35 se na plavbu připravuje. Teherán Hormuz zablokoval v reakci na americko-izraelské údery na Írán na konci února. Podle Ománu jsou aktuálně v průlivu 2 bezpečné cesty pro proplutí. Velká část úžiny ale zůstává zaminovaná.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů Celsia, na horách 19 až 16. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Nehoda osobního auta na silnici mezi Závišínem a Klášterem Teplá na Chebsku by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka je jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepo, já tě zdravím. Ahoj.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
6: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska. Prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří o 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujedeli nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol.
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelicos napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde, do jakých obrátek vlídnosti lze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne a žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárna Uršuly, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou, proto pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on pát, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde měl bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: Jen v Semaforu, jině, tam. Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si uvážil. A často byl hostem i v pořadě, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat.
1: A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: Říká Pepa Fousek, vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrod z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojice Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vepsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se provolejte do studia. Máme linku 731 800 900 a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu s hosty, kteří mají na co vzpomínat, dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
3: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
4: Jo.
2: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujem. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte se stěšit rádio, ať se dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
5: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
4: Já?
5: A vybírám...
4: Moc děkuju.
5: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
2: Dobře.
5: Mějte se hezky.
2: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
6: No, prosím, to je Luboš pod Orlický hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
2: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
7: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
8: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
7: Co soudíte o nápojích lásky?
8: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly, a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Říča. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
7: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
8: No tak celé týmy psychologů na tomhle tom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že že ženy lžou i celým týmům psychologů.
7: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
8: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
7: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
8: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
7: Čtyřikrát?
8: Čtyřikrát, ano.
7: A jsou šťastní?
8: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
7: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?
8: To nějaký zoufalec už neví. Tedy je pravda, že na polibek se můžeme dívat z dvou hledisek, z toho hlediska erotického, milostně erotického, ale pravda je, že se na ně můžeme také dívat z hlediska šlechtitelsko-chovatelského. Že skutečně bakterie dutiny ústní muže se mísí s bakteriemi dutiny ústní ženy a mohou vznikat meziprodukty, které mohou být patognomí, tedy které mohou být choroboplodné. Takže snad aspoň v dobách epidemii bychom měli omezovat líbání na minimum.
7: Čeho si na ženách nejvíce ceníte?
8: No já myslím, že u žen je skutečně okouzlující ta jejich zdravá lehkomyslnost. To se dá vysoudit z toho, že vůbec jsou schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tam jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u to prejce uvolně všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodit, denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl, v domě jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe užil bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, mám vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá si právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním. Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Co to?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale... Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije, víte?
3: No jo, to je pravda, dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další!
4: Co jste říkal?
3: Já nic, to bylo zase i z ordinace.
4: To bylo nic.

0: To oni tam masy ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
2: No vy?
0: S flaškou.
2: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky.
2: Já vidím v hýsky.
0: To je v hýsky.
2: No vidím v hýsky.
0: Ale domácí.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho na jeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
5: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně, protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on, Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína, to znamená, jsem přestal kouřit.
4: Na jeho žádost?
5: Na jeho žádost, taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný, no a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád, koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenské halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pusinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, panu Slávku, musím si ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3 láhve, já pám, ne, jenom paňáčky. A fakt to ne, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
4: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, tu může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím dopomáhá vybírat Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ty lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Samozřejmě, panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně, kdo další vybírá.
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci, tady Magdalena z Králové, hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeji mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
7: Je nám svátek, Loch Nessko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Čověče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: No protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: No, já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první.

0: Jako, že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem sám
1: já
0: sebe
1: jsem tady
0: předměr.
1: První.
0: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
1: Tak já tam půjdu rovnou.
0: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
1: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
0: Tak tam snad jděte, no.
1: A tam půjdu, a jste se podržel, byste mi tu lávičku.
0: No prosím, pěkně.
1: Ale nepijte to.
0: Proč?
1: Já mám taky něco s ledvinama.
0: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
1: Co?
0: Co vy máte s ledvinama?
1: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
3: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
3: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několika koncert dvouhodinový, kde tam dělal dříve Mr. Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
3: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že to je moje droga.
3: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dubí, mám z toho radost.
3: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
2: Humoriáda.

0: vašeho kraje.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď. Čemu on takhle ustál? Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to. Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
4: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
3: No víte, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
4: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti...
3: Ah!
4: Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské.
3: No. My nemluvíme o tobě, ne?
4: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
3: No, romantici, to... já nejsem romantik, já vcháním instalatéra. Si nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
4: Jakože černáš, jo?
3: Ne. Proč bych černal, jo? Brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšať vykopou.
4: No, já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybyste zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná bude.
3: Jsme chtěli hrát něco jiného,
4: ne? To je jedno, ale romanticky to zkusme. Pojď, no já jsem to.
3: Počkej.
4: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
3: Jako
4: a ťuk, no.
5: Jaká si síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
6: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
7: Slunce je lék. Ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
7: Děkuji, naschledanou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Prezident Pavel bude součástí delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. Ministerstvo obrany dnes v Karlovarském kraji připravilo program Modré nebe nad Chebem. Karlovy Vary staví nové veřejné WC ve Varšavské ulici. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 33 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Ústavní soud předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to soudce zpravodaj Pavel Šámal. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Areál chebského letiště dnes od rána hostí program nazvaný Modré nebe nad Chebem. Na prezentační akci spolupracují hasiči, útvary České armády, policisté a záchranáři. Návštěvníkům představili speciální techniku a ukázky své práce. Pokračuje mluvčí vojenské policie kapitánka Kateřina Mlínková.
2: Modré nebe nad Chebem je regionální prezentační akce rezortu ministerstva obrany, kterou připravili vzdušné síly armády České republiky za podpory vojenské policie. Cílem je představit armádu v místech, kde se běžně neprezentuje, a my bychom vlastně rádi lidem přiblížili nejenom práci jednotlivých složek, ale i jejich techniku, výstroj a výzbroj.
1: Program je na letišti připravený do 19 hodin. Ve Varšavské ulici v Karlových Varech město staví nové veřejné toalety. Náklady jsou 4 miliony 600 tisíc korun bez DPH, z toho zhruba polovinu zaplatí krajská dotace. Nahradí veřejná WC u Alžbětiných lázní, která město odstraní. Toalety ve Varšavské ulici budou v provozu před začátkem filmového festivalu, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: Tyto toalety budou otevřené od 1. července, poplatek bude 10 korun, provozní doba bude od 8 ráno do 8 do večera, 7 dní v týdnu, po dobu festivalu do 22.00. Jsou to toalety s obsluhou, kompletně moderní, dámy, páni a pro imobilní občany bezbariérový přístup.
1: V letních měsících v Karlových Varech provozovatele prodlouží otevírací doby i ostatních veřejných WC. Česko splňuje 3 ze 4 kritérií nutných pro přijetí eura. Ve své konvergenční zprávě za rok 2026 to píše Evropská komise. Česko má podle ní mimo jiné zdravé veřejné finance a cenově stabilní ekonomiku. Naopak neplní kritérium stability směnného kurzu. Tedy české právní předpisy nejsou podle komise v úplném souladu s unijními smlouvami a se statutem Evropské centrální banky. Euro tak aktuálně přijmout nemůže. Sport. Tenista Vít Kopřiva postoupil na travnatém turnaji na Malorce do čtvrtfinále. Peruánce Buseho porazil 2-0 na sety. Tereza Valentová si zahraje také čtvrtfinále, a to na trávě v Eastbourne po výhře nad Australankou Tomljanovičovou 2-1 na sety.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů Celsia, na horách 19 až 16. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 26 až 29. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici v obci Hory na Karlovarsku je hlášený olej na vozovce. Na místě jsou záchranáři.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Přehled toho nejzajímavějšího, co se událo v našem regionu právě teď. Den v kraji, 17 hodin 4 minuty a Český rozhlas Karlovy Vary. Nad Chebem dnes od rána letají vrtulníky, nákladní letadla i stíhací letouny. Upozorňují na celodenní společnou akci armády, záchranářů a také hasičů. Podrobnosti už za chvíli. Obyvatelé Luční ulice v Roznětíně se dohodli a zanedbaný pozemek za jejich domy upravili v relaxační zónu. Doneseme vám i o tomhle zajímavé informace v téhle hodině. Už jste slyšeli o taneční skupině One Crew a víte, že pochází z Karlovarského kraje. O tom, čemu se věnuje a jakých úspěchů dosahuje, tak to uslyšíte také za chvilku. No a současné horké dny táhnou lidi k vodě. Jaká je kvalita vody v přírodních koupalištích Karlovarského kraje? A to bude dnešní téma pro regionálního stopaře.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Nákladní vlak poškodil dnes ráno při nedovolené jízdě výhybku v Plané u Mariánských Lázní. Provoz vlaku na hlavním trati z Chebu do Plzně a Prahy je mezi Planou a Brodem nad Tichou přerušený. Vlaky nejezdí ani na lokální trati z Plané do Tachova.
2: Během dopoledne se zjišťoval stav, zjistilo se, že to poškození je rozsáhlejší, takže se musí objednat a vyměnit celá výhybka.
1: Kvůli většímu poškození bude provoz omezený až do pondělí 29. června. V Hroznětině na Karlovarsku vznikla nová komunitní odpočinková zóna. V Luční ulici je nové jezírko, herní prvky i dřevěný altán. Vzniknou tam taky veřejné toalety a nová autobusová zastávka. Pokračuje místostarosta Zdeněk Janský, zvolený za hnutí Volba pro kraj.
3: A vlastně ty místní obyvatelé přišli vlastně s podnětem, jak by se tato část města dala víc využít.
1: Tématu se budeme věnovat krátce před 17:30. V Karlovarském kraji se teploty pohybují kolem 30 stupňů Celsia a měly by trvat i v následujících dnech. Horké počasí tradičně láká lidi k vodě. Kam se jít vykoupat a která koupaliště dopadla dobře v měření krajské hygienické stanice, nejen to se dozvíte už za chvíli. Mezi Petrohradem a Lubencem pokračuje výstavba betonového mostu. V průběhu prací bylo nutné měnit použitou technologii, především kvůli komplikovanému geologickému podloží. Úsek nové dálnice tak stavbaři dokončí později, říká oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
4: Nicméně to stále znamená posun doby dokončení celého úseku, který původně byl říjen 2027, někdy do roku 2028. Ten přesný termín zatím není dohodnut.
1: Velký úspěch zaznamenali mladí cyklisté Karlovarského kraje na olympiádě dětí a mládeže v Praze. Na dráze třebešínského velodromu absolvovali sprinterské disciplíny a pozbírali celkem 5 medailí. Dominik Fabišovský Noraše a Krištof Michlík získali 1 zlato, 3 bronzy a 1 stříbrnou medaili.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte středeční odpolední program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte pravidelný pořad Den v kraji, který slyšíte od pondělí do pátka od 17 do 18 hodin. V tuhle chvíli je přesně čtvrt na šest. Modré nebe nad Chebem, tak se jmenuje celodenní program, který se dnes od rána odehrává v areálu chebského letiště. Jde o prezentační akci, na které se sešly složky integrovaného záchranného systému, útvary české armády, zdravotníci, ale i posádky vrtulníků a proudových letadel. Akce má v Chebu svoji premiéru.
1: Ano, já zdravím kluky, holky, rodiče, učitelé, učitelky a samozřejmě všechny hosty dnešního vzácného dne tady na chebském letišti.
2: Příjezdovou část chebského letiště obsadili stovky lidí. Přišli se podívat na společné ukázky práce leteckých záchranářů, zdravotníků, vojáků a policistů.
3: Modré nebe nad Chebem je regionální prezentační akce rezortu ministerstva obrany, kterou připravili vzdušné síly armády České republiky za podpory vojenské policie.
2: Říká za organizátory akce kapitánka Kateřina Mlínková z týmu vojenské policie.
3: Cílem této jedinečné akce je představit armádu v místech, kde se běžně neprezentuje, a my bychom vlastně rádi lidem přiblížili nejenom práci jednotlivých složek, ale i jejich techniku, výstroj a výzbroj.
4: To je taky RPGčko. To je takzvaná kobylka.
5: Kobylka.
4: Tak ať si to rozebrali.
5: Aha, tak už to poznává.
2: Nejmenší návštěvníky zajímají samozřejmě zbraně, anebo vojenská a maskovaná těžká technika.
6: Na dveřích se chytni druhou rukou, Eliášku.
4: Tady. Dokážeš to představit, že bys to řídil?
7: Jo.
2: Martine, teď jsi byl ve vojenském autě, jaké to tam bylo v kabině?
7: Dobrý, jakože malý okno, ale jinak dobrý.
2: Kromě zbraní a techniky se na letišti představují také speciální útvary ozbrojených složek, například podplukovník Tomáš Vokálek zájemcům předvádí daktyloskopy v praxi, jednu z činností oddělení kriminalistické techniky a expertíz.
8: Všichni, kdo projdou, chtějí svoje otisky na památku, je to takový standard, už dlouhý leta to funguje, přitahuje to a lidi vidějí, i ty děti, i ty dospělí vidějí něco, co znají jenom z detektivek.
2: U dalšího pavilonu nadrotmistr David Stebila nabízí informace mladým lidem, kteří se zajímají o vstup do armády.
9: Co nejvíc tady táhne ty mladý, tak samozřejmě ukázka tady zbraní, že si můžou vyzkoušet ty makety, co tady máme. A samozřejmě potom dál se ptají na možnosti studia, kam se mají přihlásit, taky samozřejmě tady s kolegou navádíme. Oni už potom ví, co mají dělat a jsou poučení, jak se mají přihlásit, zaregistrovat.
2: Celý program doprovází vedro a tak hasiči vydatně kropí přístupovou cestu.
10: Kluci, vy jste se byli už ochladit, jaký to bylo tady pod hasičskou stříkačkou?
7: Jo, je to dobrý, ale je to docela studený. Jako mi aspoň nepříjemně.
11: Dámy a pánové, 10 výsadkářů armády České republiky, kteří vyskočili z letounu Kasa. Kluci teďka pomaličku budou skládat svoje padáky. Potles!
2: Ukázkám hasičů, vojáků a policistů dominuje přelet podzvukových stíhaček. Na programu Modré nebe nad Chebem se podílelo více než 20 složek armády, policie a záchranářů. Jeden z pavilonů odkazoval dokonce na historii československého letectva. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
13: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
12: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dívčí kapela Holky, která byla velmi populární v letech 90. a na přelomu milénia, teď v 17 hodin a 22 minut se svojí písničkou Mám ráda. Obyvatelé Luční ulice v Roznětíně proměnili zarostlý pozemek v nové místo pro setkávání. Na úpravy si sami scháněli peníze a také pravidelně pořádali společné brigády. Díky jejich práci tam vznikl altán, dětské hřiště, ale třeba i prostor pro odpočinek. Společný projekt vedení města a obyvatel přispěl k výhře Hroznětína v soutěži Vesnice roku Karlovarského kraje. Dnes se na místě setkají sousedé i lidé, kteří se na projektu podíleli a místo jako takové slavnostně otevřou.
1: Moje děti si semka chodí hrát společně se sousedovi s dětma téměř každý den.
2: Říká obyvatelka Luční ulice Michaela Šmídová.
1: Využívají určitě tady tu dřevěnou prolézačku. Dřevěná lehátka, velmi rádi, a když začne pršet, tak se schovají do altánku a jsou tam vlastně úplně spokojení a třeba tam přečkají nějaký malý deštík a pak se zase pokračují a jdou si hrát.
2: Sousedé se tu na brigády scházeli pravidelně každou neděli.
1: Jsme vzali lopaty, hrábě a prostě pracovali jsme tady na terénních úpravách. Ty zpevněné cestičky jsme dělali, obrubníčky, a pomáhali u toho i děti a hrozně je to baví.
2: Takže k tomu ty děti budou mít vztah.
1: Určitě, a budou i dávat pozor, aby nám to tady nikdo neničil a vždycky nám to přijdou hezky říct.
2: Dalším sousedem, který pracoval na vzniku relaxační zóny, je Tomáš Jindelář.
3: Začínali jsme nejdříve vodním prvkem, protože tady bylo potřeba upravit místní dlouholetou bažinu a rozhodli jsme se to zvelebnit právě zafoliováním a vytvořením přírodního jezírka.
2: Podle místních obyvatel by místo mělo sloužit hlavně k odpočinku.
3: Úplně tohle není jako dělený na nějaký party. Ta zóna vlastně je pojmutá jako relaxační odpočinková zóna a vesměs i pro děti a mládež.
2: Vy máte děti?
3: Ano, mám, školního věku.
2: A chodí sem?
3: Každý den.
2: Pokračuje místostarosta Hroznětína Zdeněk Janský z hnutí Volba pro kraj.
4: Tato lokalita je v podstatě nová, vznikla řádově před 4-5 lety, kdy vlastně jsme zasíťovali pozemky a během těch pár let tady vyrostlo už 12 rodinných domků a vlastně ty místní obyvatelé, což jsou většinou mladé rodiny s dětmi, což nás moc těší, přišli vlastně s podnětem, jak by se tato část města dala víc využít. Celý ten projekt vznikl i díky tomu, že se nám podařilo získat grant České spořitelny a vlastně díky tomu grantu se nám už pak podařilo na to nabalovat další a další finance.
2: Obyvatelé Luční ulice chtějí v proměně místa pokračovat. V plánu mají herní vodní prvky i studnu, která je bude zásobovat vodou. Z Roznětína na Karlovarsku, Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Nejen úspěšní hokejisti, šermíři, střelci nebo běžci na lyžích pocházejí z Karlovarského kraje. Západočeský region proslavili také tanečníci. Do našeho studia zavítal tanečník a dnes už také lektor tance Roman Jánský, který v Karlových Varech provozuje taneční skupinu One Crew. Na to, kdy a jak tento nápad vznikl a také na aktuální úspěchy, se ho zeptal moderátor Petr Čimpera.
1: Naše skupina spatřila světlo světa už před 15 lety, zrovna letos slavíme 15 let výročí. A začínali jsme teda v Chodově a začínali jsme jenom jako malinký kroužek, tak pro zábavu. Ale podle mě v mojí hlavě už byla nějaká ambice to dotáhnout trošičku někam dál, takže už tenkrát jsem věděl, že se chci rozrůstat a že chci tvořit něco profesionálního. My tancujeme spoustu tanečních stylů, co se právě týká street danceu, ale vzděláváme se ve všem možným, co nás zrovna baví, co je trendy.
2: Ty jsi byl aktivním tanečníkem, co tě přivedlo k tomuto uměleckému žánru?
1: Už od narození jsem potřeboval být vidět a já si pamatuju, když se podívám na starý videa, že už jsem jako malinký trsal, takže mě už to bylo dáno.
2: Ty máš veliký talent, o tom svědčí řada úspěchů i tvých úspěchů z dob, kdy jsi tancoval a teď už tedy taneční skupina One Crew. Před 15 lety jsi ji zakládal úplně sám?
1: Úplně sám a bylo to fakt mířený jenom jako školní kroužek.
2: Vy máte aktuálně na 200 tanečníků?
1: Kolem 200 tanečníků, no.
2: Kdo má větší zájem, děvčata nebo chlapci?
1: Děvčata. Chlapců máme hrozně málo a je to škoda.
2: Vy máte taneční prostory v centru Karlových Varů.
1: Kde? Máme je v Rybářích.
2: Jaké to bylo před těmi 15 lety ve srovnání s aktuální dobou?
1: Bylo to podle mě mnohem těžší v tomto vlastně celý skorigovat, protože já byl v pubertálním věku a ten zájem o to nebyl zas takovej, protože podle mě nefungovaly sociální sítě, nebylo to tak známý. Teďkonc je to ve spoustě věcech mnohem jednodušší.
2: Oblast street dance proměnila se za těch 15 let nějakým zásadním způsobem?
1: Určitě, on ten street dance je vlastně hrozně jako moderní a hrozně se odvíjí o tom, co je zrovna trendy. Takže když se podívám, co jsem tancoval před 15 lety a co tancuju teď, ten základ tam je furt stejný, ale snažíš se, nebo my se aspoň snažíme to stále obnovovat a nějak to modernizovat.
2: Jak často tvoji svěřenci trénují?
1: Každá složka trénuje dvakrát týdně, na hoďku, čtvrt na hoďku a půl. My máme vlastně složky od úplně těch nejmladších, což jsou předškoláci, až po, my jim říkáme premium, je to složka vlastně s většinou rodičů. No a ty máme ještě rozdělený samozřejmě na výkonnosti, takže máme třeba dvoje děti, troje juniory. Pořádáme každý rok vlastně na začátku školního roku nábory, letos teda konkurs, protože už je nás opravdu hodně.
2: Vy máte za sebou úspěšnou sezonu. Z mistrovství České republiky jste si odvezli hned několik titulů mistrů i vicemistrů, ano. Tak v jakých kategoriích?
1: Úplně ve všech kategoriích, napříč právě věkovýma kategoriema. Všech 10 složek, které jsme připravovali na mistrovství České republiky, tak si právě odvezli zmíněný tituly mistrů i vicemistrů.
2: Minulý víkend jste pořádali One Cup. Kde a kolik tam bylo diváků?
1: Pořádali jsme už třetím rokem One Cup, což je pohárová soutěž otevřená pro celou republiku a pořádáme to v Míčové hale a přijelo nám zhruba 1200 tanečníků, takže od rána do večera byla narvaná hala, byla tam skvělá energie a to mě podle mě hrozně nakoplo zase na ten příští rok.
3: Den v kraji. Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Suché a horké počasí s teplotami kolem 30 stupňů Celsia, taková je aktuální situace v Karlovarském kraji. Vysoké teploty by podle předpovědi meteorologů měly trvat i v následujících dnech. To samozřejmě láká lidi k vodě. Jak jsou na tom s kvalitou vody přírodní koupaliště v regionu, to už je otázka v tuhle chvíli pro Lukáše Staňka, kterého vítám se mnou ve studiu. Lukáši, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Většina přírodních koupališť v Karlovarském kraji je vhodná ke koupání. Kvalita vody se nejčastěji pohybuje mezi prvním a druhým stupněm. Některá přírodní koupací místa, kde krajská hygienická stanice pravidelně provádí svá měření, jsou ale na třetím stupni, kdy voda už ke koupání vhodná není.
1: Hygienici pravidelně kontrolují přírodní koupací místa, která mají provozovatele, ale i některá oblíbená koupaliště bez provozovatele. Pojďme tedy na konkrétní místa. Jak to vypadá s jakostí vody na Chebsku, třeba konkrétně tedy na přehradě Jesenice?
2: Vodní nádrž Jesenice vyšla podle odebraných vzorků dobře. U rybářské bašty platí druhý stupeň jakosti, stejně jako u kempu Václav. Podle hygieniků to znamená zhoršené vlastnosti vody, která ale zůstává vhodná ke koupání. Na přehradě Skaltcha je kvalita o stupeň horší. V tomto případě se u citlivějších jedinců mohou vyskytnout zdravotní obtíže a hygienici po koupání doporučují se osprchovat.
1: Lukáši, jak je to s kvalitou vody na Karlovarsku, třeba na oblíbeném velkém rybníku u Hroznětína?
2: Ve velkém rybníku je podle hygieniků kvalita vody na trojce, podobně jako na Skalce u Chebu. Obsahuje sinice, vodní květ a zelený pigment chlorofil A. To koupaliště Rolava v Karlových Varech má podle posledního měření vodu vhodnou ke koupání bez výhrad, a to jak u pláže, tak u mola. V rybníku Lesík v Nejtku je voda na stupni 2, tedy také víceméně bezproblémová.
1: No a zbývají nám ještě přírodní koupaliště na Sokolovsku, co voda a její jakost právě tam.
2: Tak tady je situace z celého Karlovarského kraje vůbec nejlepší. Koupaliště Michal v Sokolově, které patří dlouhodobě k nejčistším přírodním koupalištím v Česku, má vodu na prvním stupni, stejně jako bílá voda u Chodova nebo nádrž Tatrovice. Otázkou ovšem zůstává, co s kvalitou vody i tady udělá současné horké počasí. Závěrem ještě dodám, že krajská hygienická stanice pravidelně sleduje kvalitu vody v 11 přírodních koupaliště v kraji. Nárazově hodnotí i vzorky odebrané z dalších 14 oblíbených koupacích míst.
1: S informacemi o kvalitě vody v přírodních koupalištích na Karlovarsku teď s námi ve studiu byl Lukáš Staněk. Lukáši, díky, naslyšenou.
2: Taky díky a pěkné odpoledne.
0: Regionální stopař.

0: Hezké odpoledne.
1: Marto, jaké bude počasí dnes večer a v noci na zítra?
0: Tak bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty klesnou při té zmenšené oblačnosti na 18 až 15 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, proměnlivý o rychlosti do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří.
1: A zítra přes den ve čtvrtek 25. června bude počasí v Karlovarském kraji jaké? Ty poslední dny jsou velmi teplé, budeme pokračovat?
0: Budeme pokračovat, bude slunečno, budeme mít tropické teploty, čeká nás tropický den v těch nižších a středních polohách. Bude jasno nebo skoro jasno i v průběhu dne, pouze odpoledne může být zejména na horách přechodně až polojasno, ale to asi vůbec nic na tom slunečném počasí nemění. Nejvyšší denní teploty dnes už se pohybovaly v Sokolově nebo v Karlových Varech na 32 stupních Celsia, zítřejší maxima očekáváme v nižších a středních polohách mezi 30 a 33 stupni. Na horách budou maxima od 26 do 29 stupňů Celsia, takže velmi teplé počasí i pro horské polohy. Vítr nadále slabý, proměnlivý nebo případně severovýchodní o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Počasí a s ním vysílání Marta Suchá. Marto, díky, mějte se krásně, hezký zbytek večera, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou, hezký den.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj znovu nabízí stipendia pro studenty lékařství. Ve Zbyroze na Rokycansku se místní lidé skládají na nové hodiny kostela na náměstí. Premiér Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Pavla na summitu NATO. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 33 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj opět rozděluje stipendia pro studenty oboru všeobecného a zubního lékařství. Jednou z podmínek pro získání podpory je, že se studenti zavážou nastoupit do 3 let po ukončení studia jako lékaři do některého ze zdravotnických zařízení v regionu. O tom, jaký je o program zájem, informuje hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
2: Přišlo 15 žádostí, z toho 3 pro stávající a 12 pro budoucí lékaře, s tím, že poskytujeme částku 150 tisíc na ten jeden rok. Všechny ty žádosti jsou praktičtí lékaři, nebyl tam žádný stomatolog.
0: Karlovarský kraj se snaží pomocí stipendií řešit dlouhodobý nedostatek lékařů a motivovat je k návratu do regionu. Ve Zbyroze na Rokycansku vyhlásili sbírku na nový hodinový stroj pro kostel svatého Mikuláše. Kostelní hodiny v horní části náměstí patří mezi výrazné dominanty města a nejdou už více než rok. Zbyrožská radnice proto iniciovala veřejnou sbírku.
3: Jsou tam hodiny z roku 1891. Tyto hodiny nelze automatizovat. Máme nabídku nový stroj, elektricky natahovaný, s přesným měřením času. Udělala se sbírka a věřím, že teď se podaří přispět tak, abychom mohli letos v září nové hodiny instalovat.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsal na síti X. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby umožnila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Kabinet ANO, SPD a motoristů s prezidentovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. Jedním z ředitelů unijního generálního ředitelství pro výzkum a inovace bude Čech Martin Špolc. Informovala o tom Evropská komise, pod kterou úřad spadá. Špolc konkrétně povede úsek nazvaný Prosperita. Na starosti má podporu výzkumu a inovací v průmyslu, obraně a digitalizaci. Pro Českou republiku jde o velmi významný post. Patří totiž mezi nejvyšší úřednické funkce. Sport. Fotbalový brankář Jakub Surovčík bude pokračovat ve Spartě. Na Letné podepsal slovenský reprezentant dlouhodobý kontrakt. A to necelý týden poté, co Sparta ohlásila příchod jiného brankáře, Maďara Hedyho z West Hamu. Počasí. V noci bude jasno, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů Celsia, na horách 19 až 16. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 26 až 29. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Olejová skvrna na silnici v obci Hory na Karlovarsku by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary,

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. 24. června slaví nositele křestního jména Jan. My dnešní vydání věnujeme rovněž jednomu z významných Janů dechovky, a sice panu Janu Slabákovi. Jan Slabák patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Rodák z moravských Kelčan u Kyjova se k hudbě dostal díky učiteli Josefu Friebertovi, průkopníkovi dětských dechových souborů na Slovácku. Právě on objevil Slabákův mimořádný talent. Malý Jeník si sám vybral trumpetu a už po několika měsících hrál na tanečních zábavách. Po studiích na brněnské konzervatoři nastoupil již v 19 letech do Státní filharmonie Brno. Vedle klasické hudby však hrál také jazz s orchestrem Gustava Broma a věnoval se folklóru. Právě spojení těchto světů později určilo charakter Moravanky.

0: Jeho mimořádných kvalit si všiml i slavný dirigent Herbert von Karajan, který ho opakovaně lákal do Berlínské filharmonie. Politické poměry tehdejší doby však přestup do západního Berlína znemožnily. Slabák vzpomíná, že právě díky tomu mohl vzniknout projekt jeho života Moravanka. Když kapelu zakládal, vybíral si muzikanty s profesionálním vzděláním a širokým žánrovým rozhledem. Chtěl soubor, který zvládne klasiku, jazz i lidovou hudbu. Publikum si však Moravanku rychle spojilo především s osobitým pojetím moravské písně. Slabák vytvořil jedinečný styl, kterému se začalo říkat swing po slovácku. Do dechovky přinesl prvky jazzu, folkloru i zkušenosti z filharmonického orchestru.
1: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

Během desetiletí prošly Moravankou desítky muzikantů a zpěváků. Slabák si přesto zakládal na vysoké interpretační úrovni a spolupracoval především s profesionály. Moravanka koncertovala po celé Evropě i v zámoří. Velký úspěch slavila zejména v Německu a ve Spojených státech, kde byla představována jako špička evropské dechové hudby. Americké publikum nadchla nejen moravskými melodiemi, ale i nečekanými úpravami skladeb Glenna Millera. Nevždy však byla cesta jednoduchá. V polovině 80. let prošla Moravanka vážnou krizí a faktickým rozpadem části souboru. Slabák však dokázal kapelu znovu postavit na nohy a pokračovat v koncertní i nahrávací činnosti.

Vedle kapelnické práce působil také jako pedagog na JAMU a nikdy nestratil vztah ke klasické hudbě. Po letech se příležitostně vracel i na pódium Filharmonie při velkých symfonických projektech. Jako autor vytvořil řadu skladeb, které mnozí posluchači považují za lidové písně. Sám říká, že největším uměním je splynout s tradicí natolik, aby nová skladba působila přirozeně a autenticky. Moravanka za dobu své existence vydala desítky alb a odehrála tisíce koncertů. Přesto Jan Slabák stále zdůrazňuje, že největší odměnou pro něj byli posluchači, kteří si její hudbu spojují s radostí, domovem a moravskou tradicí. A právě díky tomu zůstává Moravanka i po desetiletích symbolem české a moravské dechovky. 28. října 2022 převzal Jan Slabák medaili za zásluhy o stát v oblasti kultury. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skládal.

Krásný a příjemný večer vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje průvodce dnešního špalíčku lidových písní Josef Kuneš. Dnes v něm zazpomínám na spáňovského muzikanta Václava Kupilíka, který by se za několik dní dožil 80 let a od jehož úmrtí letos uplyne 25 let. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Instrumentální skladba, která právě dozněla, se jmenuje Venca Polka. Napsal ji Vladimír Bayer a in memoriam ji věnoval právě Václavu Kupilíkovi. Vložil do ní totiž hudební motivy, které Vašek často používal ve své hře na heligonku, a především motivy z jeho spáňovské polky. Tu v průběhu dnešního špalíčku také uslyšíme. Vladimíra Bayera a Václava Kupilíka totiž vázalo nejen přátelské, ale také spolumuzikantské pouto. To, když Bayer pravidelně v 80. letech zaskakoval v mrákoské dudácké muzice, kterou Kupilík v roce 1978 založil a až do své smrti v roce 2001 byl jejím kapelníkem. Budu vám dnes mimo jiné citovat, co Bayer ve svých vzpomínkách o Vaškovi Kupilíkovi napsal.
1: Počkej, bratře, kamaráde, já na tebe něco vím, že ty za mou

ta si vůbec nestýská, všude venku to blízká, okolo mě hrom tříská, moje ze všech nejmilejší, ta si

Dohrála mrákoská dudácká muzika, zpívali Karel Mařík a Jiří Fajl. A já teď odcituji ze vzpomínek Vladimíra Bajera. Vzpomínám-li na mrákoskou dudáckou muziku, musím v první řadě utrousit několik slov o jejím kapelníkovi Václavu Kuplíku. Byl to všestranný hudebník, výborný esklarinetista, heligonkář, někdejší tanečník chodského souboru Mrákov a lidový hudební skladatel. Měl i určité literární a režisérské vlohy, což dokazoval vymýšlením scénářů pro pořady chodských i jiných národopisných slavností. Považuji ho za nejlepšího heligonkáře Domažlicka. Řadu let organizoval ve Spáňově setkávání harmonikářů nejen z Chocka, ale i ze sousedního Bavorska. Patřil také k velmi dobrým amatérským zpěvákům. O Vaškově heligonkářském i pěveckém umění nás teď přesvědčí nahrávky z roku 1982.

Pokračuji citací vzpomínek Vladimíra Bajera na spáňovského muzikanta Václava Kupilíka. Původně pracoval jako mechanizátor v JZD Zahořany, ale po roce 89 se pustil do úspěšného podnikání v oblasti kovovýroby. S kvalitní dodáckou muzikou z Mrákova nahrál řadu snímků v rozhlasovém studiu v Plzni na gramodesky a videokazety. Kapela několikrát vystupovala v televizi a dodnes zajíždí vystupovat do řady evropských měst. Také účinkovala dvakrát v Japonsku. I to je dobrá vizitka pro jejího kapelníka Vaška Kupilíka po chalupě Fajta. Musím na něj prozradit, že to byl výborný parťák. Tuze mu chutnalo pivo a v mládí, kdy pod jeho vlivem ledacos vyvedl, mu kamarádi v žertu říkávali Venca Vopilík. Postupně se usadil a stal se uznávaným kumštířem a spolehlivým občanem. Z jeho umělecké činorodosti ho vytrhla až předčasná smrt v roce 2001.

Hrála mrákoská dudácká muzika, zpívali Vlastimil Dřímal s Janem Hofmanem a ženská skupina chodského souboru Mrákov. V dnešním špalíčku vzpomínáme na spáňovského muzikanta Václava Kupilíka. A protože i já jsem měl tu čest a štěstí 6 let hrát pod jeho vedením v mrákovské kapele, dovolím si přidat jednu veselou historku s Vaškem. S ním totiž o podobné historky nebyla nikdy nouze. Byli jsme hrát se souborem na nějaké slavnosti v jižních Čechách. Slavnost se protáhla do nočních hodin, padlo několik piveček a když se jelo zpátky domů, Vašek, jak bývalo jeho zvykem, vyhrával ještě po cestě k autobusu. V autobuse pak zahrál 2-3 písničky, položil klarinet do přihrádky nad sebe a usnul. Když rozespalý ve Spáňově z autobusu vystupoval, popadl klarinetový futrál a šel domů pokračovat v započatém spánku. Klarinet samozřejmě zůstal v autobusu a tak ho na přechodnou dobu vzal k sobě do úschovy dudák Vlasta Dřímal. Přechodná doba trvala do 2. dne, když jsme hráli v Holíšově. Všichni už jsme měli vybaleno, jen Vence ještě domlouval organizační záležitosti. Když otevřel futrál, zbledl jako kozina před smrtí. Zavřel ho a znovu otevřel, jestli se mu to jen nezdá. Potom se s větou volové, já nemám klarinet, sesunul na židli. Barva se mu opět vrátila, když Vlasta klarinet vytáhl ze svého kufru. Tenkrát to Vaška stálo nejednu rundu.

S mrákoskou dudáckou muzikou zpívali Karel Mařík a Miloslava Málková. S Vaškem Kupilíkem jsem mnohé prožil a hlavně se letčemu z hudby naučil. Měl v sobě dar umět spojovat lidi dohromady, což bylo nejen v souborovém životě velice důležité. Přestože se vždy držel známé lidové moudrosti, muzika je půl zdraví, a muzika a zpěv je celý zdraví, a to je to pravý, zákeřná nemoc ukončila jeho život předčasně. Patřil díky své veselé a kamarádské povaze mezi ty lidi, na něž vzpomínky zůstávají po celý život čerstvé a živé. Tady končíme vzpomínání na spáňovského muzikanta Václava Kupilíka. Zase příště naslyšenou se na vlnách Českého rozhlasu těší Josef Kuneš.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Nedostatek krve má transfuzní stanice v Karlových Varech. Chybí všechny krevní skupiny. Hrozně tím na Karlovarsku revitalizuje Krušnohorské náměstí. Prezident Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 33 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Transfúzní stanice v Karlových Varech potřebuje akutně doplnit krevní zásoby. Nedostatek krve jednak souvisí s cestováním dárců dovolenými, ale i různými nemocemi. Vyřadit dárce až na 28 dní může taky přisátí klíštěte. Stanice v podstatě potřebuje všechny krevní skupiny. Nejžádanější ale zůstává nula negativní, říká mluvčí krajské nemocnice Markéta Singerová.
2: Pondělí, úterý, středa je možnost darovat a objednat se na konkrétní hodinu na křeslo, tak aby ten dárce mohl vlastně odejít a přijít tak, jak potřebuje a nemusel čekat.
0: Hroznětín na Karlovarsku opravuje Krušnohorské náměstí. Dělníci v centru města budují pergolu a fontánu. Vzniknou tam taky veřejné toalety a nová autobusová zastávka. Stavební firmy chtějí mít veškeré úpravy hotové do konce letošního září. Pokračuje starosta Martin Maleček z hnutí Volba pro kraj.
3: Celková částka toho díla je 13 milionů 800 korun včetně daně a my na to čerpáme dvě dotace z Ministerstva místního rozvoje, jednu z programu IROP, jednu z programu Cestovní ruch. Dohromady v celkový části zhruba 4,7 milionů korun.
0: Zástupci České televize a Českého rozhlasu dnes jednali na Pražském hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, i o možných alternativách financování.
4: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování a ne vlastně začínat takto od konce.
5: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Sila Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Astronomický začátek léta doprovází taky v Německu vlna veder. Nejvyšší teploty kolem 37 stupňů Celsia se dnes objevily ve Frankfurtu a celkově na jihozápadě země. Teplotní rekordy mají podle předpovědi padnout až o víkendu. V neděli může být například v Berlíně až 40 stupňů Celsia. Na mnoha místech stoupá společně s horkem spotřeba vody. Obce a vodárenské společnosti proto doporučují šetřit. Ve vícero německých regionech například vyzývají obyvatele ke zvážení, jestli je potřeba napouštět bazén nebo zavlažovat trávník.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne může být zejména v oblasti hor přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů Celsia, na horách 26 až 29, povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 13 v obci Boč u Stráži nad Ohří jsou z důvodu odtěžení skalních bloků zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Otázky, odpovědi. V tomto duchu se nesou poslední vydání naší jazykové rubriky Hezky česky, protože nám prostě píšete. Paní magistro, jste připravena na další otázku, kterou neznáte dopředu?
2: Samozřejmě.
1: Já jsem se na to trošičku připravoval, vy nemusíte, protože vy jste schopna odpovědět, jak se říká, z jedné vody na čisto, bez přípravy. Tak poslouchejte, napsala nám rodina Rambouskova. Kolektivní dílo to bylo. Dobrý den, posloucháme vaši rubriku Hezky česky a rádi bychom využili příležitosti zeptat se na věc, na kterou jsme narazili. Hrajeme v rodině Scrabble. No, to je bohulibé, že nekouká každý na televizi, ale že prostě se v rodině hrají hry.
2: Hurá.
1: No. Při té příležitosti jeden z hráčů užil slovo žebř. Na dotaz, co to je, odpověděl, že to není žebřík, ale spojnice mezi dvěma kůly, ze kterých se žebřík skládá. Načež začalo pozdvižení, protože každý té spojnici říká různě tuž prušle, stupačka, příčník či ten žebř. Prosíme vás o rozuzlení, ať máme jasno. Mimochodem slovo rozuzlení se mi taky moc líbí, to jsem taky dlouho neslyšel. Jinak krásný pořad píše rodina Rambouskova a děkuje za něj. No jsme tu od toho a Český rozhlas to by bylo, aby nevysílal hezky česky. Tak paní magistro, já si to slovo musím najít, protože ho slyším poprvé ještě jednou v tom dopisu žepř. Mně se líbí víc šprušle, já používám šprušle.
2: Já bych ještě chtěla poděkovat za dotaz. Taky za sebe.
1: Pobavil vás, potěšil.
2: Je moc milý. A já to trošku vrátím zpátky. On ten žebř je knižní, anebo řekněme nářeční lidový výraz pro žebřík. Skutečně pro žebřík. Existují spousty dokladů, zejména ve takzvané novočeské literatuře, to znamená u autorů od poloviny 19. století ten výraz se užíval jako knižní, ale i v promluvách v beletrii právě proto, že byl ještě odrazem nářečí neboli běžné mluvy. Žebř je zkrátka žebřík.
1: A je to tedy v dnešním významu ta šprušle nebo ne?
2: Ne, pořád je to žebřík. Mm-hmm. Pořád žebřík, ale když tedy budeme mluvit o té šprušli, nebo se taky říká šprysel, šprusel.
1: Šprusle.
2: Šprusle, šprycl nebo šprycle, tak tyhle ty všechny výrazy, včetně spisovného příčníku, příčník, lze použít právě pro ty spojnice, pro to, na co se šlape, na co se stoupá na tom žebříku. A zase jsou to výrazy, řekněme, ve slovníku charakterizované jako lidové. Ale jak je vidět, ta němčina vedla k tomu, že se to pokaždé trošičku zkomolilo a používalo. Dneska nevím, jak moc se žebříky používají, ale šprucle, špricl, to se používá pořád.
1: No ale kdybych chtěl být jako spisovný a jít za truhlářem, protože se mi zlomila ta část a chtěl bych si ji jako regulérně hezky česky objednat, no tak za ním přijdu a řeknu, dobrý den, prosil bych jeden příčník.
2: No a kdyby vám náhodou nerozuměl, protože mluví jako člověk, tak byste řekl, že šprucli.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimi. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Piesňou pre nesmelých skupiny Tým sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Jihlavě začíná fungovat nový centrální dopravní terminál a počasí zítra slunečnou, maxima až 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Česká vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu NATO nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Jihlavě mohou ode dneška lidé využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím, v patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod z výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět MHD, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
4: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme i s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se zúčastnily pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
5: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová deklasovala na turnaje v německém Bad Homburgu Irinu Kamelii Begovou z Rumunska 2x6-1. V boji o semifinále se Muchová střetne s Klarou Tausonovou z Dánska. Počasí. V noci na čtvrtek čekáme v České republice jasno. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11. A zítra opět převážně jasno, během dne přechodně i polojasno. Zcela bez deště, maxima vysoká 29 až 34 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do metropole. Pozor na jižní spojce, směr Černý most od připojení ze Spořilovské se sune kolona do 10 minut před sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu došetřují nehodu kamionu a osobního vozidla. Zdržíte se tam, tolik doprava. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se zlou by se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janků, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne. Samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety. On je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října. Narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů, ne?
1: Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný, já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím, Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak tolik o Edovi a za mnou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu, Heidi Band, už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem frontman.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal ano, tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělali manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, to si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dost dlouho, na 2 roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak ano. Měsíc, 2 měsíce starou, ani ano, ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikala píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist těch zásadních hitů, aby tam byla fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl, a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během 30 minut napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama. Ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI. Aha. Měli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo, a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12, v hitparádě tady Českého rozhlasu, a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMSku.
0: Drží, drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text, beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak vypadáš.
1: Ano, ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, jak, jako co by měly dělat, takže to je taková odpověď. Ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží. Byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas taky vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni, pochlup se, protože geny
1: jsem tam prostě jenom v zástěře a Miu auto jsem tam polonáhla, takže no a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i cover, co se toho klipu týká.
0: Takže a bude podobný tomu, co byl?
1: No tak určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
0: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
1: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
0: Ale geny?
1: Geny, jo, dobře. No tak uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok, budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko, dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
0: To bude kocovina příští rok.
1: To bude velká kocovina.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano.
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka z leknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle, v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom O ruka a nuka, ne, ona všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala O ruka a nuka Egu. Hrala jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje?
1: A stále v ní hraje. A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká. V druhé půlce, v první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, co ti na to řekl František Ringo Čech?
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad,
1: řekl. Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. Já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka a ze které zešla ta úžasná píseň, když se načančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. Ano, když se načančám, má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval a my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. Mm-hmm. A najednou říkal, no tak nevím, ale Ivo říkal, ne, to natočíš, to uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu, já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk a opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se s Načančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančám. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: A mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měla
1: mě to
0: jsi někdy 14 dní?
1: Ne. Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tedy na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. je to také ale i Vašo Patejdl. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové miniturné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty si naspívala v Ostravském studiu.
1: Ano, ano, ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v Ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to Ostravské rádio nebo Ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuji.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Lidé v celé České republice zažijí o víkendu extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. České fotbalisty čeká brzy ráno poslední duel v základní skupině na mistrovství světa. Nastoupí proti Mexičanům. A počasí zítra bude jasno až polojasno, maxima vysoká až kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Českou republiku čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou maximální teploty pohybovat většinou mezi 31 a 36 stupni. Poté vlna veder ještě mírně zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
2: A lidé by v horkých dnech měli hlavně dodržovat pitný režim a také výrazně omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání navíc platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, teď hlavně na Jižní Moravě. Pacienti v celé České republice by měli od letošního září vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
4: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin. Mohu se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
2: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to Českému rozhlasu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku dozad. Záchranáři ji poté převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
5: Zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Sport.
2: České fotbalisty už za několik málo hodin čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Zítra brzy ráno od 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu v Mexico City proti domácímu týmu a postup do play-off zajistí českému výběru zřejmě jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečný duel.
6: Jednoznačně to je největší zápas mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje se, na jakým turnaji jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Počasí.
2: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty ještě nás docela osvěží mezi 18 a 14 stupni v údolích kolem 11 a zítra přes den převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, maxima většinou mezi 29 a 34 stupni a vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Velké problémy jsou na dálnici D1 za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je dálnice do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dveře jsou stále do kořán. The door is always open. První jednička vokálního tria Dave and Sugar z roku 1976. O pět let později ji dokonale zvládli KTO se solovým Valdemarem Matuškou, Olinou Blechovou a textem neomylného Ivo Fischera Kvete mák a slunce pálí.

Se vzpomínkovou nám bylo tenkrát míně nastoupili do dnešního country dostavníku pardubičtí ženáči. Country folková vokální skupina, kterou v roce 77 založil Gregor Vavřina a společně s ní projížděl celé čtvrtstoletí naši scénu. K jejich nejúspěšnějším písním patřila otázka Jardy Moravce, kdo bude dál mé písně hrát.

0: Komu hvězda sláva...
1: To jsem já, ten kovboj. Další skvělá adaptace zámořského originálu, opět s textem Ivo Fischera, která vznikla v roce 76 ve spolupráci s Točerem a dirigentem Josefem Vobrubou. O pouhý rok mladší než zlatý single a dvojnásobná jednička Glena Kempla, Rainstone Cowboy.

Gregor Vavřina, Anna Vavřinová, Jaroslav Moravec, Josef Bobeš Skala, Jaromír Buxa a Ladislav Vlček. V roce 1997 dokonale zakódovaná sestava pardubických ženáčů a Gregorova jako horký dech. Ženáči patřili dlouhá léta k pravidelným účastníkům finále Porty, ale teprve v roce 82 získali jedinou, a to zelenou Portu. Tady jsou Zlíným blues Gregora Vavřiny.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Nesporně nejslavnější dámský tandem celé historie country. Naomi Juddová se svou dcerou Waynonou, slavné jako The Judds, a jedna z jejich 14 jedniček I Know Where I'm Going z roku 87. O 29 let později ji na kolekci ohlédnutí zařadil Budějický víkend se solovou Romanou Míňkovou.

Country jednička dvojice The Judds I Know Where I'm Going. Nejprve jako ráno s Romanou Miňkovou a Víkendem a pak v úvodu 90. let krátce existující výhradně dámskou sestavou červených klobouků Red Hats se solovou Olgou Gaziurovou z roku 1994 jako Nepořádné boty. Hlavní solistkou téhle party byla rodačka z Vyškova Denisa Marková, která si vybrala písničku Dolly Partonové Runaway Feeling a vložila ji do titulu alba Na útěku.

Singlová jednička v autorském podání Toma T. Halla Faster Horses. Jako rychlejší koně ji nabídli hradecká dělová koule, Vaby Daněk i skupina Malina Brothers. Ale Honza vyčítal, ji v roce 2000 prodával jako mladší holky lepší džípy.

chvíli v tandemu. Řek modlení za déšť a mír, to je fakt k ničemu. Tohle si z nás každej musí holt sám vyřešit. Keď si mám rád, tak jak dvojí šit. Řekl jsem mu, já jsem básníka, neprojel jsem svět. Já kašu na ženský, plzeňský a lichostí pět. Má duše hoří plamenem a hledám pravdy zář. On zabodl mě zrach a řekl, si lhář. Hochu, mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý.

ideál. Skočím po něm, přeci jen jsem mnohem mladší byl. V tom ta věcička zastudí bytýl. To byl argument, který se dost těžko odmítá. Najednou však, co on věděl, věděl jsem i já. A kdyby se syn zeptal, co mě život naučil, tak o čem je svět, by i on pochopil. Synu, mladší holky, lepší čípy, z Plzně pípy, jsou to pravý.

Karel Serbu s teplickou ztracenou karavanou a karavana z jejich utajeného CDčka Jak čas běží z roku 2000 na závěr dnešního setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a tremské písně. Doufám, že vás to příjemně naladilo, děkuji za vaši společnost a přeji hezký zbytek večera. V němž vás ještě čeká Dívka ve srubu Mirka Serbuse. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů korun a počasí zítra slunečno a teplo, maxima až kolem 33 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Zástupci Českého rozhlasu i České televize dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a také o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů korun. Navýšení ceny téměř na 450 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy, dále také instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů ale vadí opozici, upřesní Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno chlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: V Teplicích začínají opravy Trnovanské ulice na sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené do 3 etap, potrvají do konce října. Město to oznámilo na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními silnicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
5: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do 3 na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval celkem 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin i další drogy.
0: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal smlouvu na dlouhou dobu. Slončík už v Hradci Králové byl dvakrát, vždy po půl roce. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11, a zítra opět převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, bez deště, maxima mezi 29 a 34 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 narazilo osobní vozidlo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je zhruba na 30 minut. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral, no, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsythe.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsythe platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsythe, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsythe.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsythe.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil?
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteorů!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hanbo veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston. Jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Jejím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejíž agenti špionáže učinili.
10: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
10: dynamosférou.
8: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lekér, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
10: Ani jediný
11: strýčku.
10: Ani jediný santý.
11: Ale strýčku. Už jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
11: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky. Natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
11: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
11: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
11: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
11: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
11: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
10: Dostite!
8: Škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
12: Svět je tak velký.
13: Býval velký, milý Sullivane.
12: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
13: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
12: No a to znamená?
13: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
12: Ne.
13: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
14: 7?
13: Odtud lodi do Bombaje je 13 dní.
14: 20?
13: Za 3 dní jste vlakem v Kalkatě.
14: 23?
13: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
14: 36?
13: 6 dní to trvá do Yokohamy.
14: 42?
13: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
14: 64?
13: Vlakem do New Yorku 7 dní.
14: 71?
13: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem.
14: 80
13: dní, ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
13: Nepředvídaného, nepředvídaného. Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
12: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
12: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
13: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
15: Ale pánové, ale pánové...
12: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
13: Dobrá, vykonám ji.
12: Kdy?
13: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
12: Ujednáno.
15: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
13: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
15: Ano.
13: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
15: Ano.
13: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
15: Ano.
13: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
15: Co?
13: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu, že?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik, jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Aha, za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno stop. Zloděje Fogga stopují stop. Zatykač pošlete do Bombaje stop. Podepsán Fix detektiv stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
1: zemřel Rádža Bundelkunsky.
3: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
3: A, vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Pst. Co?
1: Pst.
3: Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
4: A slovíčko, příteli.
3: Ano.
4: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: No a co? Jsem ve výpovědi.
4: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
4: A záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
4: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
4: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
4: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
1: Paspartůte.
3: Prosím, pane.
1: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
1: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
1: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
1: Chtěl jste snad říct, nebudeme. Přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
4: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
1: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
4: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
1: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
4: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
1: Dobrá. Sedma. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
4: Nerozumím vám.
1: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
4: Jak to myslíte?
1: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
4: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
1: Tak tedy, kupředu.
4: Zadržte! Ne, nedělejte to.
1: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
4: Ne, stát!
1: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
5: Na kolena! Padněte na kolena!
1: To je přece Paspartu!
5: Udeřte čelem o zem!
4: Dav ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
1: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená, okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete, shromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Ta patra sapristy. Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlubec? Copak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
6: Vždyť irkutský velkokníže
7: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčilo dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova.
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka. No ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nože?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají, vysoko prevoschoditelstvo, a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.

0: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
1: A proč si to myslíte, Blaunte?
0: Rád vysvětlím, Žolivete. Projeli jsme Vladimírem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
1: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
0: Až jsme se dostali do jakési díry.
1: Kolivan se to tu jmenuje.
0: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
1: S redakcí deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost, ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
0: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?

0: 14 let, pane.
1: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
0: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
1: Těší mě Blount. Stop.
2: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
0: Budu šťasten, pane.
3: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
2: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
0: Ano, pane.
2: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy, Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
0: Zauralí.
2: Upadl nedaleko městečka Kolivanů do rukou tlupě lupičů.
3: Jak to víte u čerta?
2: Díval jsem se z okna, příteli.
4: Oh, na mou věru. Blíží se sem skupina jezdců. Vypadají velmi, velmi nevlídně. A v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
2: Slyšel jste pana Blounta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
0: Jak si přijete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
3: Proč to?
0: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle! No tak, pane!
5: Smysl, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
6: Pane poručíku!
5: Jsem kapitánem.
7: Ne. Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
3: Oh.
7: Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit, nařizuju vám to.
3: Ne,
7: prosím vás o to.
1: A když vás prozradím?
7: Ogarev mě nechá popravit.
1: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
2: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení než obyčejná poprava.
7: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
3: Co pak by s námi mohl udělat?
7: A proč? No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
1: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
3: Ano.
1: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
3: Ano.
1: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žolivé.
2: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
8: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
9: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do 1 hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900, vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz a nebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová a nebo Michal Tučný.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky. Z Kopřivnice máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Zatím.
0: To je dobře. Příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období? Na to, kdy jste jezdil na tábory vy? Nebo
1: na všechno,
0: kdy jezdili vaše děti?
1: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Sama si pamatuju zážitek, kdy jsme byli na Pramičce, měli jsme na sobě nafoukovací vesty na Pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do Pramičky tét voda a my jsme začali plavat, nebo plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kufry nám plavali, my jsme tenkrát jsme měli takové stany, takový s tou podsadou, postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková vyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči s těma svýma autama a přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč, třeba. Kde to bylo přesně nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive ve Vejmičině jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Nové Vejmičiny, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Nové Vejmičině hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, kdy přijeli děcka s kolama z Ostravy, Frýdku, Misku, Nové Vejmičiny, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním ochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného jíst, jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kole jsme vyráželi do zdalnější míst, třeba na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl jsem rád, to jsem rád od toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo asi všechno. Nebudu prodlužovat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
0: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom i jako třeba v dospělosti, jako vedoucí?
1: Ano, ano, já jsem měl potom, jak jsem říkal, do mě dětí v Nové Vejmičině fotokroužek.
0: Já jsem myslela, že to byl jenom jako instruktor a potom teda i jako vedoucí.
1: Tam jsem jezdil jako vedoucí na tu Hurku. To už jsem měl ty svoje děcka z toho fotokroužku, plus teda další. Jo, to si ještě vzpomínám, tenkrát byl velikánský výskyt klišťáků, takže každý den byl vyhlášen největší klišťák. Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe, takže ten tenkrát zvítězí v tom dnu. Mm-hmm. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty, protože těch klišťáků je strašně moc.
0: Nenaště, a vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
1: Ano. V těch Jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda, protože já jsem neuměl moc plavat,
0: no.
1: Tak vím, že v těch Jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko od toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil. No ale můžu říct, že to je to vůbec nezajímalo, takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech. Takže tak.
0: Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
1: Děkuji a se vám daří. Dobrou noc.
0: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Jadunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače Roberta Solomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, Runko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníko, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. A babičkou...
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně? Ano.
0: A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško.
0: Tak zkusme mluvit. Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet. Dobře? Pokračujte.
1: Ano. No. A tak jako vyrostl a šel na tábor do Velké Karlovic. A já sám odsud pocházím. Jo, a normálně v kuchyni paní kuchařky, on byl hodně na jídlo, a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem se chaty, jo, no a dával jich sem kuchařkám. No a já jsem pak pro něho jela a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, já tady mám kluka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchařkám, aby mu přidávali. Takovýho lumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala děti?
1: Já jsem nejezdila. Jo, protože jsme měli zemědělství, musela jsem doma dělat v prázdninách, žádné loudání, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, cetičce, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť a pak jsem tam zůstala na týden a to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No, a tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři starší, ty neměli zájem. Jo, i vůbec. Ale tenhle ten byl tak nadšený a celý 8 let, co chodil, 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, že by byl vedoucí. No a potom manželka se s ní vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva. No a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně. Mají jednu holku, ta má už nedala pravnoučka.
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám o nich zpíval Michal Tučný, abych tu žil. Kapsy má.

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Je to taková povinka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem ve dvou dnech jedné kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco umyslného, no, ale stalo se to.
0: Nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Lízátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne. Mm-hmm. Ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolené děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme
0: na noční bojovky. Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dát, že když to museli zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem, tam, jak jste říkal, rozbil hlavu.
1: To není jako že špatný, jako že něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem, no.
0: Takže byl jste často na, jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch našich museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, jakože bych uklízal zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to, předpokládám, klasické chatky, žádné puťáky, nebo stanové
1: takový
0: tábory?
1: Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky, no. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk vzpomíná rád a právě
1: jasný,
0: o tom si dnes povídáme. Děkujeme, no, děkujeme za návštěvu.
1: Jako poslouchám příběhy jako další lidi a je to opravdu krásný, jako na co lidi vzpomínají. Ještě ta paní přede mnou vlastně, tak jak byla slyšet dvakrát, tak to bylo taky perfektní, to bylo, že jsem to slyšel dvakrát. No.
0: Já jsem část neslyšela skoro vůbec potom dvakrát, tak nevadí, dořešíme to s paní Vlastinkou a všechno určitě bude v pořádku. S vámi teda bylo spojení perfektní, tak se budeme těšit, že si to někdy příště zopakujeme. Naslyšenou, Michale.
1: Určitě. Je to krásně a pozdravu všechny posluchače a dobrou noc.
0: Dobrý večer. Možná právě teď objevíme spolu s vámi další krásné příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionýrské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionýrské tábory. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboni u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, Padlaustatu, na takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se uskutečnili dva turnusy 14 denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty Sonder, sem do Chlumu Třeboně, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takový poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři, a do městečka nebo jaký osady Koserov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval COVID, tady přes Třeboň, jezdil tehda mezinárodní rychlý Vindabona z Vídně do Berlína, tak jsem jel do Berlína Vindabonou, tam jsem přešel na letiště Schönefeld a ve Schönefeld jsem letěl do města Volga, kde už na mě čekala taková družbu, jsme tam měli takový hostitelé, manželé to byli, Němci, kteří mě odvezli do toho tábora. Dali mi vždycky nějaký peníze, který jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých, a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vyjít a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak, a našich zaměstnanců, a bylo to takový pěkný, akorát co se mi tam nelíbila, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky tak jednou došel vykoupat. A domů potom po těch 14 dnech jsem se vracel teda tím autobusem domů a poznal jsem teda ty, v tom Německu to bylo takový trošku jinačí, byly tam i třeba už soukromí podniky, jsem tam třeba je chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat k řezníkovi, který měl taky jako soukromý řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině, tam si vždycky chodil nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval, až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat. Ale mně se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem nejel s dospělejma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný. Takže no, to je moje zkušenost.
0: Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina. Jestli jste to měla teda celé to stravování na starosti, pomáhali, takže...
1: Oni mi je dávali vždycky dvě děcka, se šli do kuchyně jako takovou službu, oškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takovou jakoby kuchyně, nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách, v jedné byla kuchyně, v jedné byla jídelna. Když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedly v té nafukovací hale, jinak jedly venku, nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A
0: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
1: Ano, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nevstyčovali vlajku, to se tam nedělo a ani ty děti, co tam jezdili, tam nechodili nějakých pionýrských krojí, nebo že by tam stály nějaký. Dělali se tam ranní rozcvičky a dělali se tam všelijaké hry nebo zájezdy, to nám ty manželé z toho Německa tam zařídili, že jsme jezdili třeba do Roztoku a do Líbeku a takhle jsme jezdili, nebo ne, počkejte, Roztok, a to bylo ještě nějaký jiný městečka, už si to nepamatuju, kam jsme pak, no, dělali se takový tu zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí a nebyl to vyloženě pionýrský tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí překladatelka, lékař, s dětma musel jezdit doktor, nikdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Já měl i časy s těma dětma chodit hrát, hrál, já jsem se prostě zkamarádil a mě se tam prostě se tam při té práci. Musel se samozřejmě brzo vstát, musel jsem jim připravit snídani, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu. A no, je ta kuchařina vždycky bavila, a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
0: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí dnešní
1: českou kuchyni, kterou měli rádi. Já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, co jim budu vařit, a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost, a tak
0: to je fajn.
1: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatujou, že dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
0: rozumím.
1: Tak to bylo a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli naším vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře chlumou třeba mě českou kuchyni baštit mohli, jo. Ale naši rekreanti tu německou už asi první dva roky odmítali a pak se dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vystřídali ty čtyři kuchaři nebo kuchařky, který tam na turnu sama každý léto jeli. No. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
0: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
1: Takže se mějte a dobrou noc.
0: Vy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte z Zlínské studio, čeká na vás Jarka.

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc, s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já.
0: Ano, jste ve vysílání,
1: já to
0: vítejte.
1: Tak, dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já přepomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské
1: tábory. A vypnu rádio.
0: Budeme rádi.
1: Bude.
0: Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už jsem vypnula rádio. Můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště, kde teďka je přehrada Želivka, ano? Mm-hmm. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Tak já tam jezdili vždycky z Prahy skauti a naším jako půjčovali louku na tábor. Ale to nic tak nebylo, bylo to my jako děti ze vsi, jsme to strašně rádi viděli a pamatuju se, že když ty děti, kluci stavěli stany, oni dělali ty podsady, takže naše kluci zase z vesnice jim to pomáhali a říkali, že oni jsou strašně nešikovní, ale to je jako je běžný. A rádi jsme sedávali, vzvali nás, když měli táboráky a tak jsme u toho sedávali. A to už je hodně dávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká, a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici a my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. A ano. Tak jsme to tak udělali. A dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj. Nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý. Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl. Vůbec se mi tady nelíbí. Těším se, že pro mě přijedete. Přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl. Pro Boha vás prosím, přijďte pro mě. A to už se říkali, to je hrozný náš ateista.
0: To už je, ano.
1: Pána
0: už je
1: Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že.
0: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajal, že by se zvykl, on opravdu nebyl spokojený.
1: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná a děti chodili a chtěli vědět nějakou zvláštnost, jo, měli třeba přišli tři děti a takhle se ptali ve vsi, co tam je zvláštního. A můj tatínek říkal, jestli chcete, já vám tady ukážu kostel z brambor. No, tomu oni nevěřili vůbec, tady kostel z brambor, jak je to možné. Chcete opravdu, uvidíte kostel z brambor. Tak s ním šli a my jsme měli za naší stodolou takový pole, kde byly brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam tak krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
0: To je hezké, teda. Paní Marie,
1: no, tak
0: to
1: prostě
0: se mi líbí.
1: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama a tomu vám se to tam tak zalíbilo a zvlášť se mu zalíbili ty prostě vojenský to všade oděly různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec z toho bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
0: Nádhera.
1: No, tak to je tak asi všechno.
0: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
1: ne,
0: teda
1: ne, já ne. To vůbec ale nešlo. To za mě ještě, to jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivkou, pod přehradou, která napájí Prahu.
0: Dobře, tak paní Marie, děkujeme, bylo hezké vás
1: tak
0: mít,
1: všechno.
0: Hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
1: A jo, až ty dopisy, taťka.

0: Paní Eliška Zvyšková je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Tak
0: Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili. Těšíme se, že tak s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře. To si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu

0: tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když nastoupila poprvé do tábora, tak byly tenkrát náštěvy povolený, tak jsme za něj jeli a já, maminka, brečela, ať jede Petruška dom, že je mě po ní smutno a nechtěla.
1: Ano.
0: Takže tak. Takže dítěti nebylo smutno, ale mamince. Ale
1: to se stává, možná,
0: že od první třídy obě dvě jezdili až do 9. a pak vlastně tam byli a je jako vedoucí. Prostě pořád na jedno samé místo, co mi tam líbilo. Mm-hmm.
1: Tak to je hezké. Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč, nikdo je nečekal, oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne. Protože jim domů přišel dopis. Pohled, bych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře, a psal to s nimi i ten jejich syn. A oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali, jejda, když on má být na tom táboře a on na tom táboře není. Dělali zkrátka takové krásné legrace, ale to je, jakoby zní to velmi vtipně, ale ne, ti rodiče nebyli pobavení, když teda pak zjistili, že to byl takový žert nepříjemný.
0: Já si vzpomínám ještě, jednou jsme za nima jeli v noci, byli tam obě dvě, byli ve Vřesovicích a tam je to v takové prohlobenině, v dolině. A byli po vodě, strašně pršelo a odčady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení a oni tam byli absolutně v pohodě.
1: Měli to jako dobrodružství. No.
0: No, takže jsme se v klidě vrátili v noci na zpátek a bylo to.
1: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od první do 9. pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
0: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od první třídy na tábory.
1: Mhm.
0: A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka a ta už jde do tábora po třetí.
1: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo na jak dlouho?
0: No 14 dní. Jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam jela, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
1: Od 4 jste říkala?
0: Mhm.
1: Teda. Tak, to jsou odvážní rodiče. Ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
0: Tatínek tam taky dělával vedoucí. To. Takže tam byl taky, ale neměl pod sebou, byl úplně bokem. Že kdyby se náhodou něco stalo, protože pak byla malá, no.
1: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
0: Ano, naslyšenou. A mám vždycky štěstí, že když tu volá, takže se dovolám.
1: To jsme rádi, to rádi slyšíme. Doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří. Ano. Krásnou noc.
0: Děkuji, mějte se krásně.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte z Línské studio 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se na vás a krásnou noc přeje Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil syn od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A je, různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou. A ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově. A tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat, jak se tam má. A tak jeli jsme na motorce. No, tak jsme se jeli podívat. A oni zrovna byli na nějakém výletě. Ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu. Tak jsme tam šli, on měl hezky uklizený ten stan. A pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje. Tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila. Pak jsme odjeli, jsme pořízenou domů, že jsme ho neviděli. Ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak se mi vezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo. Jezdili každý rok, protože co s ním? V práci vás nemůžete tak dlouho na chybě. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No. A já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila. I syna, že má hezky uklizený stán. A tak a Dana dcerka se mi nedala. Říkala, mami, ale co on měl uklizený, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, ranní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni, co si myslíte, že měli děti nejméně rádi, co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni, to jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smetí po táboře. No aha. A nejradši měli bojové hry. Mm-hmm. Oni to vždycky dělali s nima za tmy.
0: Byli hraví. Uh-huh.
1: Jo, tak se jim to moc líbilo. No.
0: A to si představte, že právě podle toho dotazníku, který byl zveřejněný na internetu, byla nejméně populární právě ranní rozcvička. Raději služba v kuchyni, než ráno brzo vstávat. Na
1: no,
0: to všichni
1: jo,
0: neradě
1: to
0: vzpomínají. No. Tak jde o to, jak
1: pravda.
0: Člověk ponocuje. Dobře,
1: no,
0: Janí, ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vraceli se velice spokojeni.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni nikdy brečeli, já jsem brečela. Když jsem je vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela. A ona, mami, proč brečíš?
0: To je milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty 3 neděle, no.
0: Rozumím, Janí, tak děkujeme, že jste teď...
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi, mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci? Vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, můžu popřát všem klidnou noc a hodně míru a klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že jsem jezdil taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táboře u Zlatých hor a tam to bylo takové zajímavé. No byla ta legrace obrovská. No tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, alebo to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, devátáci a ten vedoucí, takhle se šlo z tábora lesem, byla taková opuštěná kaplička stará, ne? Tak my jít dvoučlené holky nebo hlídky jít té kaplice o půlnoci a kolem té kapličky to obejít, jestli tam je nějaký nebožtík nebo něco, vrátit se zpátky. No to bylo celkem jako, měli baterky všichni samozřejmě. No a my jako starší kluci jsme byli na té cestě na buku zamaskovaní, aby ty holky jako třeba páťáčky nebo to nesešly z té cesty, protože že byla tma, aby nezabloudili, prostě by nesešli, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavně vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytara hrál a bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, teď šly ty dvě holky a nám promítal jaký dokument o jak žijou pračlověci. Den nebo dva dny dopředu, dozadu a ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevím, co to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kapličce. No a u té kapličky čekal ten vedoucí, měl pro sebe prostěradlo a dělal jako stanu, jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pištět, utečou a tak podobně. Jo, by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film a křápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka, a druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat, on křičel bolestí, my jsme byli s klukama kousek, on křičel bolestí, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola kříči a dali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Jenže jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora, zveve hrom, jo. Za nima kračil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. A on měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán po válce nebo voják, jo. To strašně, ale si stojil, graci přirozeně, holky byli pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tuhle hru, už nebo ten vedoucí nemohl to. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybaroval, jo, a podobně, on byl vysvětšení totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domlácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepadl, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho tak zraněný. A on říká, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak jsem vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme tam tolik legrace, jo, prostě, jo, že člověk na to láskou vzpomíná, jo, a nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, prostě legrace obrovská, jo. Všechno bezvadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, já to, že to nemají jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že, takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, holky chodili to bodovat, ten úklid, jestli to máme uklízeno, no, tak jak to bylo, elegrace, no.
0: Vlastníku, byl jste se pak někde podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
1: Jo, to jsem tam byl a vezl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory. A jestli, oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam. Jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí. Jo. Já Aha. jsem jel s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kolem, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takovou poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě tam povad bylo něco, povad se něco dělo, a to neexistuje, že se sedlo a čekalo na něco, to je, povad by to byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě, takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to, jako na ty tábory jezdili, no. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme kdysi koupili husu a syn nebo kluk malý, ne, a on dělal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů a oni je tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdek kalorický a měl málo jídla, ne. A oni se povat těšili, že přijedou z toho tábora a nám psali, že si snějou tu husu, ne? No, oni přijeli z tábora, my jsme tu husu si s manželkou upekli sami a snědli se sousedama, jo? Tak syn se roštěl, táto, my jsme tak hladověli, čekali jsme, že bude husa a vy jste nám ji snědli, to není fér, říkám, no to víš, no, život není fér, no. A to je taková legrace. Ale vlastně jako na ty tábory vzpomínám perfektní. Spousta lidí, jako velice fantastický, jo, protože jako...
0: A tak to má být. Děkuju, že jste vzpomínal i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď se zahrajeme písničku od Dalibora Jandy. Doufám, že vás děkuji. Potěší.
1: Jinak všechny zdravím, pro všechny přeju mír a klid a pohádek. Ať se všichni mají zdraví, aby byli hlavně. Jsem byl teď nedávno nemocnici, tak tam je spousta lidí nemocné, tak aby se uzdravili všichni. Jo? Tak jo, mějte se pěkně a váš pohádek se začne.
0: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory, co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku, dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého rozhlasu.
1: Já vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí. 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, jestli 2-3 roky se mnou jezdila Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavný spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej. A jezdilo tam spoustu takových těch vysokoškoláků, kteří si dělali brigády a takže vymýšleli prostě takové věci, jako že jsme si opíkali prostě jako salata s dětskama, s těma nejstaršíma oddílama. A průšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozřejmě tehdy naši páni, vysoce postavení svazáci a komanči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle seleno. Naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, který jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina, jejich děti taky jezdí na tábory a představte si, že si ještě celou tu dobu jako máme spolu kontakt a takže si ještě občas zavoláme, co kdo dělá a ale nejdůležitější nebo nejzajímavější, co jsem dělala, tak jsem 10 let vedla takzvané cigánské tábory. Dneska už by se... Takže jsem jezdila s cigáňatama 10 let jako vedoucí a to byly nejkrásnější zážitky. Prostě to byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ovšem v tom táboře to bylo úžasné, jak oni se přizpůsobovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali. A ty zážitky u těch táboráků, jako, jak jim večer kolikrát ty oči zářily, taková ta jejich divokost, a taková nespoutanost a taková... No, bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedou ze 40 černýma perlama někde do tábora. No a tak se jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. A oni byli v šoku většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak jak si protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po 3, po 4 dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat a nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
0: No tak pokud teda jezdíte, nebo jezdila jste 40 let na tábory, tak, no, tak to mě, samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít s náma
1: vysílat. Mě je 80 roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
0: Do 70? No. Paní Marie, a kde jste brala tu motivaci?
1: Já nevím, já jsem do 70 let i učila.
0: Takže vy jste prostě hvězda na všechny fronty.
1: Já jsem hrozně ukecaná, no tak to už je profesionální deformace a já jsem prostě, děti byly můj život, no. A já jsem tak vlastně všechny vnuky potahala po všech těch táborech. Já jsem totiž si říkala, abych je neošidila o to, protože přece jenom v tom kolektivu těch dětí a ne se mnou být v prázdninách, jenom se mnou, tak ať jsou v kolektivu. A takže oni nakonec potom taky dělali praktikanty, potom vedoucí, takže jsem je i je proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní. No tak jsem to tak nějak dotáhla, no. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
0: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Vajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
1: Jste mě vyslyšeli. Přeju klidnou, krásnou, dobrou noc. A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme milou návštěvu z Ostravy, teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia. A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla, o té první puse. A pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé. A taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout a prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali. Byla jsem vám sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo, nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový rošťák, jmenoval se, mě se právě, jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že tam jedna holčička rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak stalo. Právě teď nad čím uvažuji, jestli to není ten stejný klučina, který
0: mě rozbil. Že by to on vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, teď jsem, jako já jsem na tím uvažovala celou dobu teďkom, já si říkám, mě se tam jako nelibo, potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mi ještě rozbil hlavu ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době, ale tam byl ten asi to stejný klučina měl, byl trošku při těle, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým, jako měl taky chtěl mít nějakou holku, tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo, jakoby, víte, co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla, jakože jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenomže já jsem byla s tou svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer, jakože jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila sečit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu. No a potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten kluk vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká, tady to stejné. Právě jsem uvažovala nad tím, jestli to není ten, jak jsi říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
0: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to a já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik let to je? Kolik to může být?
1: Zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla ublížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci
0: chodit. Určitě, tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
1: No, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako říkám, už jsem, jako po té době už jsem potom na tábor jako nešla, jako. Takže jako je to fajn poslouchat posluchače, kteří měli skvělé zážitky a užívali si, ale zrovna ten můj, jako mě, jako by udělal dojem na celý život, že jsem potom vlastně už na žádný další tábor buď nemohla, nebo nechtěla, nebo prostě jsem k tomu neměla nějaký...
0: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
1: přesně
0: tak je to
1: tak,
0: bylo fajn.
1: Přesně tak.
0: Zase tábory nejsou nafukovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuju.
1: A teď jsou i takové ty příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by i jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát, posluchači a vám a taky přeji krásný večer.
0: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
1: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
0: No, já myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dejme ruku a naposledy zopakujeme telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale

0: ve Skrých. Je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek. Ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblít pionýrský úbor a vstyčit vlajku a dát vzdát jí čest. A potom jsme měli rozcvičku, ale bylo tam krásné koupání, bylo krásné počasí, na to si vzpomínám. To bylo jediný tábor, který, a to už bude skoro 70 roků. Takže ty nedivte se, že ty vzpomínky už z té hlavy se vykouřily. Ale vzpomínám si, když jel náš syn na první tábor a bylo to nedaleko, bylo to do Rouchovan, škola Miroslav tam měla tábor rozložený u Rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský. A přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené a on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šlo, ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špína škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dodnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku a on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byla i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková chtěla být, nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna, ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
1: Děkujeme za ně. Za chvíličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit, ano, takže jedna časa se rozloučit.
0: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
1: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Varvoříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo, nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo Divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: strašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb, ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou. A já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píší. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Je tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek voňavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguër, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřik, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou v sprachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehnatý mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom ježí psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou 2 pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je s výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný, novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pes kus chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím výrokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porodním období, a v tiskárně byly oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzal v činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu, ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že jest opěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukrad, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje, a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat a že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl, tak i oni. A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I oni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta Dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlapovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, tak to ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl, nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu nebo na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl Kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej. Ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský. A pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstraniti chudokrevnost, povzbuditi vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posíliti pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagyrické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě, je těžko moderní vědou podstatu spagyrického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencií. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce známého doktora Šipka uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uzpůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma a doktor mu poslal tinkturu s takovýmto návodem. Dvě kapky tinktury se kápnou do sklenice vody a po 6 nedělích způsobí léčení odpoutání astrálního dvojníka toho obuvníka. Astrální dvojník uprchne i s revmatismem. Nakonec uveřejňujeme účet, který divotvůrce zaslal jedné brněnské paní, jež trpěla všemi nemocemi na světě. Účet vypadal takto. Proti rozšíření štítné žlázy kombinace bylin impregnovaných po anglickém způsobu KČ 75. Píchání u srdce neomylný prostředek KČ 40. Proti chudokrevnosti tinktura amara KČ 87. Proti pupeční kýle anýzová šťáva KČ 75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
5: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
4: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
5: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásnýho, čistýho muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel ji musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
4: Lidové noviny 8.9.19.

0: Tematicky se stránky Na dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nichž ležím už týden a jež jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nich zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jich dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají ji hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zadrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možné. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospůdky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam a já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá loď za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížily oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupil si na hlavu a nohy dal nahoru, jak napůl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal býku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a z prstu mi maličko plíštila krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že jí sundal z vrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, po které odplouvá, co mělo zůstati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech.

děda. A bílá, černá, bílá, jak je to dávno už, dávno jak bahno dna, co od té doby